budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobbyredaktorky Jarky Vykoupilové.
1: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
2: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
1: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
2: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
1: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
2: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme, dobře. Borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
1: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
2: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
1: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
2: U těch listnáčů, že pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
1: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
2: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
0: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé do medu. Sirupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo, takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuju si

0: nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
1: A na co to je dobré, hlavně divizna?
0: Tak, nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky. Takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit. Prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře. Takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické. Takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje. A to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
2: A máme tady další dotaz.
3: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
2: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam má to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když se tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné, to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
2: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je. Například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
1: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
2: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
1: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
2: Teď jste mě vzal úplně dech a je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
1: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
2: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
1: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
2: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
1: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
0: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího, nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehřátí motoru a zadření pístů ve válci, řada dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaké ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologické oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelné, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězů a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pekářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden. A říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

nechat zapomenout srdce bolavý. Hora a síť od rána

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejbliž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garriku Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o to nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba

0: Dav, mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
1: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak, mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
0: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči,

0: kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, Setě a tchána pod jednou střechou?
1: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nimi byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že jo, tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel to, ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
0: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
1: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti 14 let.
2: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
1: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správce a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, které musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park a měl to rád prostě.
2: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
1: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujem dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
2: Ten titul barona byl dědičný?
1: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
2: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
1: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života. Takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu. Ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero, ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý, tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrii a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou liliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebujou jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Kostel na nebevzetí Panny Marie v Libořicích na Žatecku bude mít nový zvon. Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který požadoval obnovu pomníku rudoarmějce v Teplicích. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotou do 630 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. Dnes vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia a v neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka tak nadále platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
2: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Kostele na nebevzetí Panny Marie v Libořicích na Žatecku dnes odhalí nový zvon smíření svatého Jana Nepomuckého. Program začne v 11 hodin. V poledne bude následovat mše s požehnáním zvonu. Povede ji pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který letošní rok smíření spojil s připomínkou křivd mezi Čechy a Němci.
4: 70 kilogramů těžký zvon odlil v Nizozemsku zvonař Rudolf Manoušek. Místní na něj prostřednictvím sbírky scháněli peníze 3 roky a celkem se jim podařilo získat 179 tisíc korun. Zvon zatím ve věži viset ale nebude. Místní nejdřív musí opravit. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovili pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku. Muž se odvolával na česko-ruskou smlouvu, podle které mají státy pečovat o vojenské pomníky. Soud ale jeho žalobu odmítl s tím, že takové rozhodnutí není v kompetenci správních soudů, protože Teplice rozhodovali jako vlastník a ne jako úřad. Soud tak ani neposuzoval, jestli město mělo povinnost pomník obnovit. Po středečním částečném zatmění slunce kontaktovalo několik lidí oční ambulance v Praze. Měli problémy se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak trvale poškodit. První příznaky se navíc objevují až po několika hodinách. Třeba pacienti, kteří dorazili do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale měli podle mluvčí nemocnice Evy Stolejda-Libigerové potíže jen přechodně.
0: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a večer až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 33 až 630 stupňů. I nadále platí výstraha před vznikem požáru.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 před exitem na Knínice ve směru na Ústí nad Labem je neprůjezdný pravý jízdní pruh, porouchalo se tam nákladní auto. A s dopravním omezením počítejte v Chomutově v ulici Kmochova. Kvůli pracím na inženýrských sítích je tam vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné, ač velmi brzké sobotní ráno. Jestli jste to ještě neudělali, otevřete si okno a pěkně do kořán, ať se k vám dostane to příjemně studivé ranní povětří. Za pár hodin totiž na chladivý vzduch už budeme jenom vzpomínat. Vítejte na prahu dalšího opravdu letního dne s Českým rozhlasem Sever.
0: Dobré ráno s

0: 10 minut po páté, potlesk patří Jarku Nohavicovi. Pěkné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever, který vám právě teď připomene, proč je datum 15. srpna zajímavé. Je tu kalendárium Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: sobota 15. srpna. Svátek má milostná, milostiplná, popřípadě něžná, líbezná Hana. Římskokatolická církev slaví slavnost na nebevzetí Panny Marie. A tady je Petr Jungmann. Kapitulaci Japonska oznámil císař Hirohito v roce 1945. Po 6 letech bojů definitivně skončila druhá světová válka. Spojenci si dnes připomínají Den vítězství nad Japonskem. Vojenská akademie v Brně byla založena před 75 lety v roce 1951. Od roku 2004 po sloučení s vojenskými školami ve Vyškově a Hradci Králové je to Univerzita obrany. Sídlí ve čtvrti Veveří a je to jediná vysoká vojenská škola u nás. Už jedou! Tehdejší šéf Fiatu Gianni Agnelli a sovětský ministr průmyslu podepsali v Moskvě před 60 lety v roce 1966 smlouvu o výrobě automobilů. Licenční Fiaty 124 se jmenovaly nejdřív Žiguli, pak Vaz a proháněly se i po našich silnicích.
3: Krásné santi samochodky.
2: Country rádio dneska slaví 35. Vysílat začalo 15. srpna 1991. Islamistické hnutí Talibán po rychlé a překvapivé ofenzivě obsadilo před 5 lety metropoli Kábul a prakticky celý Afghánistán. Postup umožnil odchod amerických vojáků a jednotek dalších zemí NATO. Loni se setkali na Aljašce na letecké základně v Anchorage Donald Trump a Vladimir Putin. Za zavřenými dveřmi jednali o Ukrajině. Žádná dohoda nepadla. Kulatých 80 má americký skladatel Jimmy Webb. Proslavila ho třeba hudba k animovanému filmu Poslední jednorožec. A já přeju hezkou sobotu.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 5:17 a venku je zatím velmi příjemně, i když ty ranní teploty se na severu Čech dost liší. V údolích je podstatně chladněji než na horách. Třeba v Žatci měří pouhých 10 stupňů Celsia, zatímco na Milešovce nebo na Sněžníku tam je o 10 víc, tedy 20. Během dne se budou ty rozdíly stírat a bude platit to klasické, že na horách je o pár stupňů chladněji, i tam ale bude vedro. Je před námi totiž další opravdu teplý letní den. Meteorologická předpověď říká, že nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 33 až 36 stupňů Celsia. Na horách se rtuť zastaví u 32. Obloha bude jasná až skoro jasná, večer maximálně polojasno. Tak dobrý den s Českým rozhlasem Sever.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Čechomor a jejich proměny v 5 hodin a téměř 22 minut v dobrém ránu na severu. Když už jsme u těch proměn, tak teď probereme jednu, která se týká technologie oprav silnic. Že mikrovlny dokáží ohřát nápoje nebo jídlo v mikrovlnných troubách, to víme, s tím už jsme se naučili žít. Ale možná vás překvapí, že vlastně stejné mikrovlny pomáhají s opravou silnic. S těmi mají cestáři teď v létě spoustu práce, využívají vhodné počasí a opravují hlavně ty druhých a třetích tříd. No a právě na těchhle silnicích se k opravám děr a výtluků stále častěji využívá originální česká mikrovlná technologie. Stačí jen pár hodin a další 2 roky se dá po cestě jezdit bez problémů.
1: Ten základní stroj, vidíte, to je ten větší vedle, obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát neohřívá teda jídlo, ale asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem.
2: Jak na jedné z pražských ulic mizí díry, mi teď ukazuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek, která tento kuchyňský princip jako první na světě přenesla do silničních oprav děr a výmolů. No a díky tomu do nových spár nezateče voda.
1: Dochází vlastně k prolnutí dvou asfaltových ploch a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
2: Tato oprava pak vydrží i několik let, jak si slovy Jana Rýdla pochvaluje ředitelství silnic a dálnic.
3: Má podstatně delší životnost než takové ty v zimě především běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
2: Teď zrovna vidíme, jak mikrovlnný cestář to zařízení kolegové usazují nad tu díru, kterou opravují v té silnici.
4: Tady vlastně vidíte na displeji, jak dlouho bude ještě ohřívat na to 120 stupňů.
2: Vysvětluje Karel Kučera z firmy Inpro.
4: Za 10 minut vlastně bude nahřáto, zbytek posádky nahřívá směs v autě, pojďte opatrně.
2: A tady je pěkně teplo.
4: Nahříváme peci na 160 až 170 stupňů.
2: A mezi tím se nahřeje i okraje toho stávajícího povrchu asfaltového.
4: Aby se následně potom ten materiál krásně spojil s tou teplejší směsí z pece.
2: Pojďme teď k tomu vašemu pojízdnému mikrovlnnému cestáři, což je tedy přístroj.
4: Má 12 magnetronů, který vytváří mikrovlnné záření a způsobuje vibrování molekul v tom asfaltu a rozehřívá ho. Akustický signál, že ten časový interval vypršel.
2: Přístroj odjíždí z toho místa.
4: Ano, přesně tak.
2: Na první pohled to tady vypadá dost podobně, ale asi by nebylo dobré si tam sáhnout.
4: Určitě ne. Maximální teplota podle termokamery tady 140 stupňů.
2: A v této chvíli vidíme, jak ten nahřátý asfalt kolegové vysypali a celá plocha se zarovná.
4: Stáhne se do roviny a zahoutí v desku. Pokud vozovka vychladne na 40 stupňů, můžeme pustit provoz.
2: A při jízdě pak takto opravené díry řidiči ani nepocítí. Z Lovosické ulice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.

Za 3 minuty bude 17:30, posloucháte Český rozhlas Sever, za malou chvíli další zprávy a v nich mimo jiné informace o dalším zlatém medailovém úspěchu českých plavců na mistrovství v Paříži. O setinu sekundy zvítězil Miroslav Knedla na znakařské 50. I to uslyšíte ve zprávách, které pro vás dnes ráno chystá Petra Vališová.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Práce na Benešově mostě v Ústí nad Labem dnes uzavřou část silnice první třídy číslo 30 v Přístavní ulici. Podle informací z aplikace Munipolis řidiči neprojedou úsekem od Povodeňské vany až k železničnímu mostu. Provoz by měl být obnovený zítra ve 20 hodin. Pokácení vzrostlého stromu v Ústí nad Labem vyvolalo vlnu kritiky na sociálních sítích. Město se k tomu na webu vyjádřilo tak, že se jednalo o invazivní druh pajasanu žláznatého, který vytlačuje původní rostlinné druhy. Odborníci ho vloni ošetřili injektáží a odstranili ho až letos po odumření. Centrum Jablonného v Podještědí propojí se studánkou svaté Zdislavy pod zámkem Lemberg nová stezka pro pěší. Město ji začalo budovat podél pravého břehu Panenského potoka v parku Tyršova. Neoficiální cesta tam vede už teď, ale je ve špatném stavu a navíc končí u mostu v Tovární ulici a dál nepokračuje. Informoval o tom nezávislý starosta Jablonného Jiří Rídl. České úřady už odmítly udělit dočasnou ochranu několika desítkám mužů z Ukrajiny. Jde o bojeschopné muže, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Nová pravidla platí 10 dní a jsou stejná v celé Evropské unii. V Česku má podle ministerstva vnitra aktivní dočasnou ochranu téměř 391 tisíc lidí. Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak. A počasí na dnešek povětšinou jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty naměříme do 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ve Šluknově je kvůli opravě mostu uzavřená ulice Ostrovní mezi křižovatkami ulic Zejerova a Ševčíkova.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 8 minut po půl šesté v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever Plavci a jejich Inženýrská, jedna z písniček, které když vám vlezou do hlavy, tak je pak jen obtížně dostáváte ven. Tak já se omlouvám, že jsme vám dnes ráno do hlavy nasadili právě tuhle. V našem ranním vysílání vás zásobujeme nejen pěknými písničkami, ale také zajímavými příspěvky. No a ten následující se bude týkat opuncí. Tenhle kaktus určitě znáte, pokud jste se letos v létě vypravili někam na jih k moři, tak jste ho určitě potkali. Je to dekorativní záležitost, ale taky kuchyňsky využitelná rostlinka. O tom víc Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Opuncie, tropický kaktus, který má domov v Mexiku a Střední Americe, kde se jeho dužnaté listy zbavené bodlinek používají jako zelenina a tradičně se i nakládají. Dužina obsahuje šťávu, ze které se vyrábí i čaj. Z miniaturních semínek opuncie se lisuje jeden z nejdražších a nejvzácnějších olejů na světě. Na získání pouhého 1 litru oleje je potřeba zpracovat zhruba 800 kg plodů. Po odkvetení nasadí rostlina na plody, které jsou jemně ochmířené a tvarem i chutí připomínají hrušku. Dají se použít do ovocných salátů, v kombinaci s dalším ovocem, z nich uvaříte skvělé marmelády. Jejich šťávu můžete využít do moštů a domácích limonád. Přestože je to kaktus, tak některé druhy opuncie jsou mrazuvzdorné a bez problémů vydrží teploty až do minus 25 stupňů. Tenhle zajímavý kaktus se díky tomu může stát chloubou i vaší zahrádky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: Za minutku bude 6:45. Probouzíte se s námi do sobotního rána, které je zatím, řekla bych, příjemně chladné. Aktuálně se teploty na severu Čech nejčastěji pohybují kolem 15 stupňů Celsia. Během dne ale vystoupají na víc než dvojnásobek. Podle meteorologů nás totiž čeká velmi horký a slunečný den, během kterého lze předpokládat silnou zátěž teplem. Ty maximální teploty totiž dnes mohou vyšplhat až k 36 stupňům Celsia. 33 až 36. Taková jsou ta odpolední maxima na horách 29 až 32 stupně Celsia. Obloha by měla být po celý den jasná nebo skoro jasná. Večer na západě kraje maximálně polojasno. Tak si užijte to zatím chladné ráno a nějak se psychicky, pokud možno i prakticky, připravte na to horko, které nás čeká.
2: Týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Krištof a jejich loučení v písni Na viděnou, 5 hodin a 50 minut a v dobrém ránu na severu čas na další příběh zajímavého místa na severu Čech. Příběhy měst a obcí vám v našem seriálu představuje Alena Škraňková a dnes nás vezme na zříceninu hradu, který nechal postavit už Jan Lucemburský.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Kamík na Litoměřicku byla založena někdy ve 13. století. V letech 1980 až 91 byla součástí Litoměřic. Písemná zpráva o Kamíku se objevuje v listině Jana Lucemburského z 10. ledna roku 1319. Jan Lucemburský nechal postavit i hrad Kamík. Jeho zřícenina stojí nad obcí dodnes. Oblast kolem Kamíku bývala rájem ovocnářů. Pěstovali tam hlavně třešně a vlašské ořechy. Ovocné sady vytlačovaly dřívější vinice. Od 15. nebo 16. století byl v Kamíku i pivovar, až do doby mezi první a druhou světovou válkou. Obyvatelé hradu Kamík na skalnatém ostrohu v nadmořské výšce 350 metrů měli střežit cestu, která procházela pod hradem. Vedla do Litoměřic přes obec Miřejovice, sedlem mezi Plešivcem a Bídnicí, směrem na Libochovany, přes České Středohoří až k zemským hranicím. Za 30leté války dobyli hrad Sasové a kolem roku 1650 už byl zříceninou. Od roku 1964 je chráněnou kulturní památkou České republiky. U Kamíku končí třeba zeleně označená turistická trasa, která začíná u přístaviště ve Velkých Žernosekách. Ta patří mezi nejkrásnější turistické trasy Ústeckého kraje.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. A hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Část odběratelů tepla od Energy v Ústí nad Labem by letos mohla začít využívat plyn. Výrobu čajů nebo mastí nabídne dnešní bylinkový festival v Semilech. Bez přilby jela letos téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, informoval o tom BESIP. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Část čtvrti Střekov v Ústí nad Labem, která je napojená na dodávky tepla od společnosti Energy, by mohla už letos začít využívat na místo páry plyn. Společnost dluží za emisní povolenky a hrozí jí ukončení činnosti. Město se domluvilo s obyvateli na náhradním řešení. Místní se na zavedení nového zdroje tepla plynu finančně podílí. Řekl to primátor Petr Nedvědický z Hnutí ANO. Lidé v Semilech dnes můžou navštívit bylinkobraní v areálu Roubenek. Celý den tam bude řada workshopů, například vaření čaje na imunitu, malování bylinkami, speciálními technikami, mletí mouky nebo pečení placek. Některé povede Kateřina Bredšo, která je pravnučkou slavné semilské bylinkářky Báby Zátocké. Pokračuje Tomáš Chvátal z Podjizerské galerie.
5: Její workshop různé druhy zpracování bylin, dojde i na masti, na tinktury a tak dále, i s praktickými ukázkami. A ve 2 hodiny si s Katkou Bredšo dáme bylinkovou procházku po okolí.
4: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů ve věku do 14 let od roku 2023. Nošení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody a důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
6: Zlaté pravidlo 2 prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit 2 prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě 2 prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
4: Ve Francii začíná 2denní stávka posádky letecké společnosti EasyJet. Letušky a stevardi britského nízkonákladového dopravce požadují lepší pracovní podmínky a kritizují například nestabilitu pracovních směn. Víkendová omezení se mají týkat třeba letišť v Paříži, Lyonu a Bordeaux. Podle mluvčí EasyJetu budou moci cestující získat za spožděné a zrušené lety finanční náhradu. Pražské letiště zatím u cest do a z Francie nehlásí změny.
3: Počasí.
4: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 33 až 36 stupni, na horách až 32 stupňů Celsia. V platnosti je také výstraha před vysokými teplotami a vznikem požárů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Nedaleko Dolního Jiřetína na Mostecku je uzavřený most přes Loupnici. Objíždějte to po silnici 1/27. A na silnici 1/30 staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. V místě je kyvadlový provoz řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. Také se tam v dopravních špičkách tvoří i delší kolony. To byly zprávy, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Automobilovou honičku jako z amerického filmu nabídnou dnešní severočeské krimi historky. Ty uslyšíte už po písničkách Heleny Vondráčkové a skupiny Katapult. Tak dobré ráno a ničím nerušený poslech našeho ranního vysílání.
3: Dobré ráno

0: Katapulti dohráli a dospívali 11 minut po 6. Pěkné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever, který vám teď nabízí krimi historky. Petr Beran je hledá v policejních svodkách a tentokrát v nich našel informace o jedné automobilové honičce skoro jako z filmu.
1: Krimi historky.
2: Policisté na Mostecku pronásledovali řidiče, který nereagoval na výzvu k zastavení a začal ujíždět. Do akce se postupně zapojilo několik hlídek z Mostecka i Lounska. Nebezpečná jízda skončila až po použití zastavovacího pásu u obce Rana, kde vozidlo po ztrátě tlaku v pneumatikách sjelo do příkopu. Policisté 53-letého cizince zadrželi. Orientační test u něj prokázal přítomnost omamných a psychotropních látek a taky vyšlo najevo, že nevlastní řidičské oprávnění. O tom, jestli skutečně řídil pod vlivem drog, rozhodnou až výsledky toxikologického rozboru.
1: Krimi historky.

0: počasí.
1: Před 25 minutami vyšlo slunko, máme 6 hodin a 15 minut. Aktuálně se ranní teploty na severu Čech nejčastěji pohybují někde kolem 15, ale díky tomu slunku, které už se vyhouplo nad obzor, budou stoupat. A to velmi vysoko. Čeká nás další opravdu horký a slunečný letní den. Meteorologové varují před silnou zátěží teplem a taky před nebezpečím požárů. Nejvyšší odpolední teploty by se měly vyšplhat až k 36 stupňům Celsia. A k tomu bude jasná, až skoro jasná obloha. Snad jenom večer by na západě kraje mohlo být polojasno. Tak to vedro nějak přežijte. Už nás slyším někdy v příštím týdnu, až se ochladí, zatáhne a začne pršet, jak budeme brblat. Dneska ale budeme brblat taky z úplně jiného důvodu. Bude totiž opravdu vedro. Pojďme se na to nějak psychicky připravit a přejme si, abychom ten horký letní den zvládli. Je to sobota, tak pokud nemusíte do práce, vyražte někam k vodě anebo zůstaňte zalezlí v chladivém stínu.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 6:30, dobré ráno s Českým rozhlasem Sever, se kterým se teď společně vypravíme na Lounsko. Lubenec na Lounsku totiž dál bojuje proti takzvané akcelerační zóně na výstavbu větrných elektráren. Rozhodnutí vlády o redukci plochy pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie se totiž v území v katastru obce s 1300 obyvatel na okraji Ústeckého kraje netýká.
1: Tady to nechce nikdo z lidí ani ze zastupitelů a vlastně nikdo se nás na nic neptal, rozhodli o nás bez nás a my jsme proti.
2: Nezávislý starosta Lubence Jiří Chaloupecký neskrývá rozhořčení.
1: Já to vezmu v září do zastupitelstva a budu navrhovat soudní žalobu nebo něco, dáme to našemu právníkovi, předpokládám.
2: Podle starosty jde asi o 440 hektarů, což zahrnuje území od Drahonického kopce přes okolí obce Lešky až ke Stebenecké křižovatce.
1: Chtějí to postavit mezi menší vesnice, kde si lidi nakoupili starý domky, opravili to a oni jim na hlavu postaví větrníky. Předpokládám, že Ústecký kraj se za nás nepostaví a že nám nepomůžou, tak budeme bojovat sami.
2: Nevzdává starosta Chaloupecký boj proti větrníkům.
1: Zvládli jsme to i při úložišti jaderných odpadů, tak to zkusíme zvládnout i teď. My jsme od Ústí daleko.
3: Z pohledu Ústeckého kraje tam není v podstatě nic konfliktního.
2: Uvedl v květnu náměstek hejtmana Tomáš Kirb z hnutí ANO.
3: Je to území, které bylo vytipováno tedy z té národní úrovni jako vhodné, co se týče tedy těch zdrojů potenciálních pro větrnou energii. Z našeho pohledu tam nedochází v konfliktu s žádným právním předpisem.
2: Kraj nesouhlasil s vymezením plochy pro stavbu větrných elektráren na dohled od hory Říp a u navržené zóny v Krištofových Hamrech v Krušných horách upozornil, že je v území důležitém pro zabezpečení protivzdušné obrany. Vláda to akceptovala, říká hejtman Richard Brabec z hnutí ANO.
4: Tak jsme se k tomu negativně vyslovili a obě tyhle ty pro nás konfliktní zóny nebo akcelerační oblasti byly vyškrtnuty, takže my jsme takto s tím spokojeni.
2: Z původně vytipovaných 110 lokalit zůstalo 61, z toho 49 určených pro větrné elektrárny a zbytek pro fotovoltaiku. Některé lokality se zmenšily. Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
6: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

Zagorovou v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever před 6:30 vystřídá Natalie Imbruglia a pak Petra Vališová přinese další čerstvé zprávy, ve kterých se mimo jiné dozvíte, proč hrozí rumburské nemocnici uzavření dětského oddělení a taky to, že starostům přilehlých obcí se tenhle plán vůbec nelíbí. Podrobnosti ve zprávách.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic začne dnes s betonováním mostovky v Možíři v Ústí nad Labem. Most leží na hlavním tahu z Ústí nad Labem do Děčína. Nový most bude dlouhý skoro 292 metrů. Cena stavby je 259 milionů korun. V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadají, zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústeckého kraje a předsedovi vlády. Městské lesy v Liberci by v budoucnu měly sídlit v bývalém hřbitovním domku ve Vesci. Aktuálně využívají kanceláře v areálu technických služeb v Hanichově. Podle ředitele městských lesů Jiřího Blimla by se tak mohla městská organizace do nových prostor zestěhovat zhruba za 2 roky. Odbor pražského magistrátu, který vedl stíhaný Aleš Krejča, dlouhodobě povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Potvrdil to ředitel magistrátu Tomáš Havel v reakci na podnět spolku Nelegální reklama. Krejču od července stíhá policie kvůli podezření z korupce při povolování dopravních staveb. S billboardy ale jeho obvinění přímo nesouvisí. Tenistka Sara Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou jasně 2-1 na sety a postoupila do druhého kola. A počasí na dnešek povětšinou jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty naměříme do 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Uštěku na Litoměřicku bude během dneška uzavřená ulice Polské lidové armády z důvodu konání kulturní akce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: S Michalem Tučným jsme se dotoulali až k 6. hodině a téměř 8.30. minutě a potom toulání si půjdeme odpočinout do kina. Jsou tu filmové typy Českého rozhlasu Sever.
1: Filmové typy. V českých kinech mělo ve čtvrtek premiéru československé sportovní drama Bojovník. Pavel Hofmeister alias Hof býval mistrem Evropy a olympijským medailistou v boxu. Po letech mimo sportovní svět dostává nečekanou nabídku vrátit se do boje. Hozená rukavice, kterou zvedá, ale není boxerská. Se svým soupeřem se utká v zápase MMA. Čekají ho nová pravidla, tvrdá příprava a protivník, který prověří jeho formu i charakter. Nejtěžší zápas ale nesvede v kleci. Bude se muset postavit hlavně sám sobě a zabojovat o ztracenou důvěru svých nejbližších. V hlavních rolích se představí slovenští herci Milan Ondrík a Ján Jaskuliak, kteří se mimochodem narodili ještě jako Čechoslováci. Dále uvidíte Hanu Wagnerovou, Martina Fingra, Elišku Balcerovou, Pavla Rýmského, Krištofa Hátka a další.
2: Filmové typy.
3: Filmové typy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: počasí.
1: 6 hodin k tomu 43 minutky posloucháte Dobré ráno na Severu a k informačnímu servisu, který vám Český rozhlas Sever po ránu poskytuje, patří předpověď počasí. Dnes je meteorologem na telefonu Pavel Júza. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Tak jaké je to ráno, které aktuálně prožíváme, pokud jde o teploty, zatím příjemné?
2: Tak teploty jsou značně rozdílné. V současné době v Ústeckém kraji máme teploty v rozmezí většinou 8 až 16 stupňů. Na některých místech, jako například na Milešovce nebo na Klínovci, až 19 stupňů. Takže celkem to jde, no.
1: Zatím je na horách tedy tepleji než v údolích, ale to se během dne bude měnit. Čeká nás asi horký den, vidíte?
2: Ano, bude se to měnit. Roční doba celodenních inverzí zatím nenastala. Takže přes den očekáváme nadále většinou jasno nebo skoro jasno. Večer na západě kraje by mohlo být až polojasno. A teploty maximálně v Ústeckém kraji očekáváme 33 až 36 stupňů a trochu chladněji by mělo být na těch horách, kde by mělo být pouhých 29 až 32.
1: Já myslím, že i 32 je dost, ale každý stupínek dobrý. Tak tedy díky za předpověď, no a někdy zase ve vysílání Českého rozhlasu Sever naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever, 6 hodin a 51 minut. Možná jste právě na začátku své ranní rutiny, do které patří i sprcha. Nebo patříte mezi ty, kteří si sprchu dávají raději večer. Obojí je možné, jaké benefity má sprchování se v různých denních hodinách, nám teď prozradí Eva Bucharová.
1: Na minutu o zdraví.
2: Pro mnoho lidí je ranní sprcha nedílnou součástí každodenní rutiny, bez které si svoje probouzení a nastartování do nového dne nedokážou představit. Má své výhody, zvláště když ji zakončíte sprchou studenou. Rozproudí vás a odcházíte z domu čistí a voňaví. Teplá sprcha, kterou si dáte hodinu před spaním, může mít velmi dobrý vliv na usínání. Prohřátí těla je důležité, protože naše tělo má před spaním tendenci se ochlazovat. A když si dáte zhruba tu 5 až 10 minutovou teplou sprchu, chvíli po ní se zahřáté tělo začne ochlazovat a tím dostane signál, že je připravené ke spánku. Je to skvělý způsob, jak ho trochu oklamat a přesvědčit, aby dobře usnulo. Další pádný argument, proč pro sprchu zvolit večer, je i názor, že pravidelná večerní sprcha ideálně ve stejnou hodinu naučí mozek oddělovat den od noci. Dostane jasný signál, že je čas přestat myslet na všechny starosti všedního dne, soustředit se jen na sebe a celkově se uklidnit a připravit na spánek. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Zahraniční návštěvníci ničili skály u Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Dostali maximální pokutu. Koupaliště v Hejnicích na Liberecku čeká v příštích letech rekonstrukce. V řešení je projektová dokumentace. Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotou do 36 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Strážci Národního parku České Švýcarsko zadrželi návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány ve Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina včetně dětí ryje do skály obrazce, upozornili strážce jiní turisté. Strážci parku na místě vandaly zadrželi a udělili jim maximální výši pokuty, říká za Národní park Miroslav Rybář.
4: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou strážcem ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
3: Hejnické koupaliště potýkajících se v posledních dnech s vyschlým přítokem vody čeká celková rekonstrukce. V plánu už je několik let, s ohledem na finanční nákladnost je ale její zahájení naplánováno až na rok 2028. Začít by se podle starosty Jaroslava Demčáka ze Starostů pro Liberecký kraj mělo opravou netypicky veliké betonové vany. Možnosti obměny vody v případě vyschnutí přítoku bude radnice řešit příští týden na schůzce s projektanty. Víkend bude v Česku tropický, v sobotu teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku, na západě a severu by měly být teploty nižší kolem 30 stupňů. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou taky silně zatěžovat lidský organismus, doporučují proto omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. U příležitosti Světového dne slonů pořádá Pražská zoo speciální program. Průvodci lidem ukážou třeba koupání těchto chobotnatců. V areálu návštěvníci najdou i herní stanoviště, výtvarné díly a ze sloního trusu si můžou vyrobit papír. Pokračuje mluvčí Pražské zoologické zahrady Filip Mašek.
5: Oslavy dne slonů v Zoo Praha připomenou mimo jiné také 50. narozeniny naší slavné slonice Shanty, která byla svého času jak filmovou hvězdou, tak také malířkou. Slony tady v Pražské zoologické zahradě chováme už od roku 1933.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 33 až 36 stupni, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Meteorologové také stále varují před vznikem požáru a vysokými teplotami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Ústí nad Labem je pro těžkou nákladní dopravu uzavřená ulice Hlavní, která slouží jako objízdná trasa uzavřené silnice 1/62 na Děčín. A v Liberci čekejte uzavírku v pruhu na Děčín na průtahu po silnici 1/35. Je to kvůli opravám mostu nad ulicí Sousedská. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Společně jsme se přehoupli přes 7. hodinu raní a míříme k horkému letnímu dni. Pokud vedra zrovna nemusíte, tak si užijte to zatím ještě teplotně přívětivé ráno. Pokud je naopak teplo to, co milujete, tak začněte balit obalovací krémy, osušky a třeba i knihy. A hned jak to půjde, vyražte někam k vodě, protože právě tam to bude dnes pro všechny milovníky léta naprosto nejlepší. Ať už si vyberete jakýkoliv denní program. Mějte hezký den.
2: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Jeden z opravdu velkých českých duetů Karel Gott a Marcela Holanová, jejich Čau lásko v 7 hodin a téměř 12 minut. V dobrém ránu na severu nás čeká kalendárium Petra Jungmana, ve kterém se mimo jiné objevují i celebrity, které dnes slaví narozeniny. Já jsem taky trochu pátrala a zjistila jsem, že narozeniny dnes má třeba Petr Gandalovič. Toho Ústečáci určitě dobře pamatují, ale slavit dnes bude třeba taky americký herec Ben Affleck nebo český hokejista Jakub Voráček. No a 73. narozeniny dnes oslaví taky moderátor Jan Kraus. Jaké další události se s datem 15. srpna pojí, se dozvíte právě teď.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 15. srpna. Svátek má milostná, milostiplná, popřípadě něžná, líbezná Hana. Římskokatolická církev slaví slavnost na nebevzetí Panny Marie. A tady je Petr Jungmann. Kapitulaci Japonska oznámil císař Hirohito v roce 1945. Po 6 letech bojů definitivně skončila druhá světová válka. Spojenci si dnes připomínají Den vítězství nad Japonskem. Vojenská akademie v Brně byla založena před 75 lety v roce 1951. Od roku 2004 po sloučení s vojenskými školami ve Vyškově a Hradci Králové je to Univerzita obrany. Sídlí ve čtvrti Veveří a je to jediná vysoká vojenská škola u nás.
4: Už jedou!
3: Tehdejší šéf IATu Gianni Agnelli a sovětský ministr průmyslu podepsali v Moskvě před 60 lety v roce 1966 smlouvu o výrobě automobilů. Licenční Fiaty 124 se jmenovaly nejdřív Žiguli, pak VAZ a proháněly se i po našich silnicích.
5: Krásné šanti samochodky.
3: Country rádio dneska slaví 35. Vysílat začalo 15. srpna 1991. Islamistické hnutí Talibán po rychlé a překvapivé ofenzivě obsadilo před 5 lety metropoli Kábul a prakticky celý Afghánistán. Postup umožnil odchod amerických vojáků a jednotek dalších zemí NATO. Loni se setkali na Aljašce na letecké základně v Anchorage Donald Trump a Vladimir Putin. Za zavřenými dveřmi jednali o Ukrajině. Žádná dohoda nepadla. Kulatých 80 má americký skladatel Jimmy Webb. Proslavila ho třeba hudba k animovanému filmu Poslední jednorožec. A já přeju hezkou sobotu.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 18 minut po sedmé se společně podíváme na to, jaký že nás čeká den, a i meteorologové ho charakterizují velmi stručně. Bude horký a slunečný. Podobně tomu bylo 15. srpna i loni. Tehdy se nejvyšší naměřená teplota zastavila desetinku pod 35. A dnes by mohlo být ještě o stupínek tepleji. Předpovídaná odpolední maxima pro dnešek jsou totiž mezi 33 až 36 stupni nad nulou tady u nás v Ústeckém kraji. Na horách bude o něco chladněji, tam se rtuť bude pohybovat mezi 29 až 32, ale i to je pořád velmi teplý letní den. Obloha bude jasná až skoro jasná, večer na západě kraje může být polojasno. Tak doufám, že vás tahle předpověď potěšila, pokud vás spíš vyděsila, tak se omlouvám, ale doby, kdy jsme chtěli poručit větru dešti, jsou už dávno pryč.
2: Den od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 23 minut po sedmé posloucháte Dobré ráno na severu, ve kterém má své místo i sport a jeho čas přišel právě teď. Je mu 25 a už devátou sezónu hraje teplický fotbalista Matěj Radosta nejvyšší českou soutěž. Na svůj bodově nejúspěšnější zápas ale čekal až do minulého víkendu, kdy v přestřelce z Plzní zaznamenal gól a k němu dvě nahrávky. A svůj premiérový tříbodový zápas v kariéře si tak mohl odškrtnout. Bitý křídelník tím podtrhl vydařený osobní i týmový start do nového ročníku šance ligy.
1: Radosta už v minulosti několikrát ukázal zajímavý potenciál, ale nikdy ho nedokázal podpořit čísly v produktivitě. Často mluvil o tom, že souboje s top českými týmy ho ale průběžně výkonnostně posouvají výš. A proti Plzni, se kterou Teplice remizovali 5-5, to naplno předvedl.
2: Určitě cítím na sobě progres, že prostě chci být týmu už větším přínosem, přesně takhle jako gólem a asistencem, a už prostě cítím, že je potřeba, aby jsem na tom ještě byl cítit. A tahle konkurence vlastně mi v tom pomáhá. Pomáhá mi přesně tyhle zápasy, jako je Sparta, Slavia, Plzeň, kde prostě ten hráč ví, o čem ta liga je. A já vždycky z toho čerpám, vždycky se snažím si z toho vzít to nejvíc a doufám, že se budu dál zlepšovat.
1: Řekl Matěj Radosta, ten v utkání z Plzní zastínil účastníka světového šampionátu Merchase Doskyho, se kterým sváděl nejvíc soubojů.
2: Doskyho mám i z toho mistrovství nakoukanýho, takže vím, jak je to kvalitní back, ale já se chci poměřovat s kýmkoliv, kdo proti mě nastoupí, tak nechci se mu nějakým způsobem podvolit, chci mu vtisknout já svoji aktivitu, svoji sílu, která spočívá prostě v týře nahoru. A řekl jsem si, že si to s ním prostě rozdám a myslím si, že to byl hezký souboj.
1: Teplice získaly v úvodních třech kolech 7 bodů. Od května včetně skupiny o záchranu a přípravy ve 13 zápasech v řadě neprohrály. Úspěšná bilance dává hráčům sebevědomí a klid.
2: Samozřejmě, když je takováhle vlna dobrých výkonů a výsledků, tak se hraje o něco líp. A já prostě cítím, že jsme konkurenceschopní s kýmkoliv. Takže uvidíme, prostě nechci spekulovat o tom, kam až můžeme mířit. V každém zápase jedeme naplno a chceme bodovat, vyhrávat.
1: Odpoledne se fotbalisté Teplic pokusí prodloužit sérii bez prohry na hřišti Sparty Praha, která má na startu sezóny problémy. Vypadla z kvalifikace o Ligu mistrů, v české lize už má dvě porážky a v týdnu její kádr opustili Haraslín a Kuchta. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Skupina Elán před 7:30, taky ještě Paul McCartney a pak už Petra Vališová a další zprávy Českého rozhlasu Sever a v nich poměrně povzbudivé informace z Chorvatska. Požár u Omiše už je, zdá se, pod kontrolou.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Práce na Benešově mostě v Ústí nad Labem ode dneška uzavřely část silnice první třídy číslo 30 v Přístavní ulici. Podle informací z aplikace Munipolis řidiči neprojedou úsekem od povodňové vany až k železničnímu mostu. Provoz by měl být obnovený zítra ve 20 hodin. Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. Bližší informace podle něj centrála zatím zveřejnit nemůže. Centrum Jablonného v Podještědí propojí se studánkou svaté Zdislavy pod zámkem Lemberg nová stezka pro pěší. Město ji začalo budovat podél pravého břehu Panenského potoka v parku Tyršova. Jak uvedl nezávislý starosta Jablonného Jiří Rídl, neoficiální cesta tam vede už teď, je ale ve špatném stavu. Většina požárů v okolí chorvatského letoviska Omiš je již pod kontrolou. Uvedl to včera v podvečer šéf chorvatský hasičů Slavko Tucákovič. Kvůli rozsáhlému požáru, který v oblasti vypukl ve čtvrtek večer, bylo evakuováno přes 2000 lidí, včetně asi 300 českých turistů. Plameny si vyžádaly nejméně jednu oběť a desítky zraněných, informují o tom tamní média. Více se dozvíte ve zprávách v 8 hodin. Fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek, bývalý hráč Slávie, přišel na Letnou na roční hostování z obcí z druholégového anglického Noriče. Sparta o tom informovala na svém webu. A počasí na dnešek povětšinou jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty do 630 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 za exitem na Lukavec ve směru na Ústí bude během dneška uzavřený pravý jízdní pruh kvůli výstavbě svodidel.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Václav Neckář dospíval a já teď zvuk poslechu Českého rozhlasu Sever, především všechny zahradníky. A je jedno, jestli jste jenom zahradníci úplně maličcí, takoví ti, kteří se omezují na zahradničení v truhlících, na balkóně nebo za oknem. Právě tuhle výsadbu totiž dneska ve své rubrice bude řešit Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahradníci, zatímco letní balkónové květiny postupně ztrácejí sílu, přichází čas podzimních truhlíků. Právě teď můžeme vytvořit výsadby, které budou zdobit okna, terasy i vstupy do domu až do chladného počasí. Základem podzimních truhlíků bývají vřesy a vřesovce. Oblíbené jsou také drobnokvěté chryzantémy, okrasné kapusty, dlužichy nebo nízké okrasné trávy. V zahradnictvích najdeme i libavku s nápadnými červenými plody, která bývá oblíbenou součástí podzimních výsadeb. Při osazování truhlíku se vyplatí kombinovat rostliny různých tvarů a výšek. Vzadu mohou být vyšší trávy nebo chryzantémy, střed vyplní vřesy a okraje převislé druhy. Důležitou roli hrají také barvy. Podzimním výsadbám sluší kombinace zelené, vínové, bílé, růžové anebo stříbřitých odstínů listů. Častou chybou bývá příliš hustá výsadba. Rostliny pak nemají dostatek prostoru a hůře prospívají. Po výsadbě dbáme na pravidelnou zálivku, protože i podzimní slunce a vítr mohou substrát rychle vysušit. Mnozí pěstitelé doplňují truhlíky přírodními dekoracemi, například šiškami, větvičkami nebo okrasnými dýněmi. I jednoduchá kombinace několika vhodných rostlin tak může působit velmi efektně. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: Velmi horký a taky velmi slunečný den je před námi. Ústečtí meteorologové říkají, že odpoledne bude ale opravdu velké teplo. V maximech až 36 stupňů Celsia. Takové vedro nás dneska čeká. Na horách bude jenom o 4 stupínky méně. Obloha zůstane jasná až skoro jasná. Jen k večeru by na západě kraje mohlo být polojasno. Jestli můžete, vyražte dneska někam k vodě, protože jinde to bude k nepřežití, řekla bych. 7 hodin a 45 minut, pěkné sobotní ráno, které ještě naštěstí tak horké není.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: a do zámku nepasuje viac môj.
1: Televize Nova a taky platforma OnePlay představili svůj podzimní program. Vedle návratu pěvecké soutěže Superstar s takzvanou All Star porotou v čele s Evou Farnou nabídnou především několik nových českých seriálů. Mezi ně patří i komedie Boží plán nebo Muži v letu a taky Oddíl B z vězeňského prostředí.
2: Vězení jako prostředí komediálního seriálu. Tvůrci Mostu, scénarista Petr Kolečko a režisér Jan Prušinovský se znovu spojili u desetidílného Oddílu B.
3: Někdy nevyrobíte něco užitečného. Vy dokážete upéct chleba v kuchyňce 2x2 metry. Se šlupek vypálíte vodku.
2: Jeho hlavní postava, 20-letý David Broulík v podání Tadeáše Moravce, tvrdí své přítelkyni, že odchází do cizinecké legie. Ve skutečnosti ale nastupuje do vězení. Podle ředitele vývoje Novy a OnePlay Michala Reitlera stojí humor seriálu na rozdílném přístupu jeho autorů postavám.
4: Je to seriál z prostředí vězení, z obyčejného vězení, kam se můžete dostat prostě za to, že něco ukradnete nebo neplatíte nebo za drogy, většinou na 2 až 8 let. A do tohoto prostředí přichází náš hrdina za první věc, který se dopustil, a prostě pod perspektivou Prošinovského Kolečka bojujeme o jeho duši, aby odešel jako chlápek schopný si v životě poradit a ne jako kriminálník.
2: Nova současně chystá dva komediální seriály pro televizní vysílání. Prvním je 24-dílný Boží plán. Marek Lambora, Václav Matějovský a Filip Březina v něm hrají trojici přátel, kterým se dosavadní život rozpadne a kteří se pokoušejí začít znovu. Ve sdíleném bytě se k ním přidají postavy Tomáše Jeřábka a Michaely Petřekové. Seriál má být nasazen v úterý a ve čtvrtek večer.
5: Já jsem nevěděl nějak 4 exotů.
6: A za ty roky jsem pochopil jednu věc.
7: Lidi jsou dobří.
2: Na stejném místě v programu ho později vystřídají Muži v letu. Poprvé se v jednom seriálu před kamerou setkávají Miroslav Donutil, Bolek Polívka a Pavel Zedníček. Příběh zasazený do okolí Karlštejna má vyprávět o starých sporech, mužské ješitnosti a také o snaze získat nad životem potřebný nadhled.
4: Muži v letu je parádní věc, kde jsme prostě vyhověli, vyslyšeli jsme přání Pavla Zedníčka zahrát si se svými spolužáky Mirkem Donutilem, Bolkem Polívkou. Vznik tomu scénář, kdy prostě tři tihle borci jako dědečci z divočí a prostě oni si jedou svý a děti s tím mají starosti a jediný, kdo jim rozumí, jsou jejich vnuci, jejich děti.
2: Podzimní nabídka Novy a OnePlay kombinuje novinky s návratem zavedených pořadů. Po několika leté přestávce se vrátí pěvecká soutěž Superstar. Moderovat jí bude znovu Leoš Mareš a soutěž má dostat středeční večery. Pokračovat budou také Kriminálka Anděla, případy Mimořádné Marty s Taťanou Dykovou. Nova navíc v televizní premiéře uvede některé tituly původně vytvořené pro OnePlay, třeba oceňovanou Studnu nebo dokumentární série Kauza Kramný a případ Stodolovy. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Obce v Ústeckém kraji dávají nejméně peněz na investice ze všech regionů. V Liberci je znovu zpřístupněná věž v Lidových sadech. Chorvatským hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u letoviska Omiš. Pomáhá jim i zmírnění větru. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotou do 630 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Obce v Ústeckém kraji dávají nejméně peněz na investice ze všech regionů. Dluhům se radnice spíše vyhýbají, méně než ostatní využívají dotací a v hospodaření obcí dopadly celkově podprůměrně. Uvedla to společnost KRIF v analýze hospodaření obcí. Nízké kapitálové výdaje v krajském městě a některých dalších kritizuje opakovaně opozice. V období posledních 5 let byla výdajovou prioritou Ústí nad Labem oblast dopravy. Město značné prostředky věnovalo i na místní správu a na sociální péči. Dnes odhalí v kostele Na Nebevzetí Panny Marie v Libořicích na Žatecku nový zvon smíření svatého Jana Nepomuckého. Program začne v 11 hodin a v poledne bude následovat mše s požehnáním zvonu. Tu povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který letošní rok smíření spojil s připomínkou křivd mezi Čechy a Němci.
4: 70 kilogramů těžký zvon odlil v Nizozemsku zvonař Rudolf Manoušek. Místní na něj prostřednictvím sbírky scháněli peníze 3 roky a celkem se jim podařilo získat 179 tisíc korun. Zvon zatím ve věži viset ale nebude. Místní nejdřív musí opravit. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Lidé v Liberci můžou znovu navštívit vyhlídkovou věž kulturního centra v Lidových sadech. Informovalo o tom město na svém webu. Věž byla poslední 2 roky kvůli rekonstrukci uzavřená. Nyní je přístupná každý den od 9 do 16 hodin. Návštěvníci musí na vyhlídku vystoupat po 155 schodech.
5: Věž byla zavřená od června 2024, kdy začal Liberecký kraj budovu Lidových sadů opravovat. Částečně se centrum otevřelo v loni v prosinci. Dělníci museli nakonec opravit i střechu a zmiňovanou věž. Jejich stav byl totiž horší, než se původně předpokládalo. Kompletně dělníci rekonstrukci dokončili v první polovině letošního roku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové také ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. 8 dalších lidí je v kritickém stavu v nemocnici, někteří s vážnými popáleninami na 70% těla. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Těch ale podle zpráv české diplomacie ze včerejšího večera zůstávalo v provizorních podmínkách už jen posledních 5.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme do 630 stupňů. V platnosti je také výstraha před vznikem požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 2/237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. Sledujte značení objížděk na Libochovice a Lovosice. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dobré sobotní ráno, pokud nás posloucháte, je jasné, že už nespíte a tak si něco chytrého o spánku můžete poslechnout v rubrice Martina Písaříka o tom, co v učebnicích nebylo. Jaké má léto nám prozradí ústecký rodák, herec Marek Lambora a mluvit budeme i o bazénech a vířivkách, tedy o něčem, co se v aktuálním počasí vážně hodí. Je skoro 8:05 a vy 15. srpnový den začínáte s Českým rozhlasem Sever. Ať je pěkný nejen jeho začátek.
3: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Kdyby zvony ohlašovaly 11 minut po 8, právě teď by zněly naplno. Právě tolik by měly ukazovat vaše hodiny, pokud jdou správně. Před námi je rubrika, ve které nám Martin Písařík prozrazuje zajímavosti, které jsme se ve škole v učebnicích nedozvěděli. Dnes se budou týkat spánku, ale ne toho lidského.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 18 minut po 8 se pojďme podívat na to, jak je právě teď aktuálně na severu Čech. V Chomutově měří 15, stejně jako v Lounech, v Mostě nebo v Děčíně, o 2 stupně tepleji, tedy 17 stupňů Celsia už máme tady u nás v Ústí nad Labem a stejně teplo je i v Litoměřicích. Teploty budou všude stoupat a to velmi vysoko. Předpovídaná maxima jsou dnes mezi 33 až 36 stupni, na horách do 32. Jasná až skoro jasná obloha nás bude provázet po celý den, jenom večer by se na západě kraje mohly objevit mraky a tak by mohlo být polojasno. Na tom, že nás čeká velmi teplý letní den, to ale nic nezmění. Naplánujte si program tak, abyste ho prožili a přežili co nejlépe.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O tom, co na letošní podzim chystá televize Nova, jsme už v našem ranním vysílání mluvili a teď se vrátíme k novému seriálu, který se jmenuje Boží plán. Zahraje si v něm totiž i ústecký rodák Marek Lambora. Nejen o seriálu si s ním povídala Slávka Brádlová.
1: My jsme natočili 24-dílný seriál Boží plán a to je vlastně seriál, myslím, že takovej střelenej. Budeme sledovat tři kluky, který se zároveň v jednu chvíli všichni rozvádějí. Všechny ty rozvody je vlastně doženou až do jednoho společného sdíleného bytu, kde začnou bydlet, kde už bydlí majitel toho bytu Mirek, který hraje Tomáš Jeřábek, pak je tam se mnou Filip Březina, Vašek Matějovský a přijde za námi ještě Michaela Peceková. A tahle ta pětice vlastně sdílí ten svůj byt a řeší problémy jak rozvodový, vztahový, jak vlastně se postavit na vlastní nohy a žít život tak, jak by každý chtěl, ale vlastně se jim to úplně nedaří.
2: Říká se, že když chceme Boha rozesmát, máme mu svěřit své plány. Takže titulek Boží plán bych řekla, že přece jenom dospěje k dobrému konci.
1: No těžko říct samozřejmě, co je dobrý konec, jo. Ale vlastně si myslím, že každá ta postava by měla o sobě zjistit určitý věci, jak na věci jde špatně, nebo jak žila zle vlastně do té chvíle, nebo jak brala různé věci a měla by se nějakým způsobem napravit. To, jestli se jim to podaří, si musí diváci počkat na září, kdy náš seriál poběží.
2: Zdá se, že pro seriály jste předurčen a trošku se mi ztrácí, jestli stíháte třeba nějaký film vedle, divadlo vedle.
1: Stíhám divadlo i vlastně film. Mně se teďka přeložil jeden film ze zimy na další zimu, takže to se občas samozřejmě děje, ale teďka připravujeme už třetí díl fantasy pohádky Princezna zakletá v čase, čímž by se měla ta trilogie vlastně uzavřít. Tentokrát budeme sledovat prince Jana a myslím si, že to bude skvělý. Podle toho scénáře, který jsem čet, si myslím, že se vracíme trošku k jedničce a zároveň se tam budeme objevovat všichni tři vlastně pohromadě, což si myslím, že dělalo tu pohádku tou pohádkou. A zároveň nás čeká spoustu bojových scén a spoustu cestování v čase, což si myslím, že nás všechny, kdo máme princeznu rádi, baví.
2: Co baví vás, když máte přece jenom trošku volna?
1: Já vždycky odjedu někam pryč, nejlíp k oceánu, tam je mě vlastně nejlépe. Miluji surfování, takže takhle trávím já svůj volný čas. Vlastně většinou se snažím odjet někam mimo město minimálně, anebo do jiné země. No.
2: Kolik dnů takových se povedlo?
1: Myslíte volna? No, teď vlastně od dubna, kdy jsme točili vlastně Boží plán a do toho jsem ještě zkoušel představení Klan Baťa na kampu, tak to bylo poměrně náročný, musím říct, hodně jsem se musel kousnout, abych to zvládnul, ale teď už mě čeká příští týden dovolená 12-denní, takže už se na to moc těším a v říjnu jsem si naordinoval povinný volno, takže už se to rozvolňuje a už mám i lepší náladu.
0: Marek Lambora se tedy už co nevidět dočká zaslouženého odpočinku, volno ho čeká už příští týden. Diváci Novy si na ten nový seriál, o kterém byla řeč, tedy na seriál Boží plán, budou muset počkat o něco déle. Na obrazovkách se objeví až v září. Na co ale čekat už dlouho nemusíte, to jsou další zprávy Českého rozhlasu Sever. Za necelé 4 minuty je přinese Petra Vališová a mluvit v nich bude třeba o tom, jak důležité je, aby vaše děti měly nejen při prázdninových jízdách na kole či koloběžce přilbu. Tak si nejen na tyhle informace počkejte a mezi tím si poslechněte jeden velký hit od ABBY.

0: posloucháte
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic začne dnes s betonováním mostovky v Mojžíři v Ústí nad Labem, která leží na hlavním tahu z Ústí do Děčína. Nový most bude dlouhý skoro 292 metrů. Cena stavby je 259 milionů korun. Městské lesy v Liberci by v budoucnu měly sídlit v bývalém hřbitovním domku ve Vesci. Aktuálně využívají kanceláře v areálu technických služeb v Hanichově. Podle ředitele městských lesů u Jiřího Blimla je už hotová projektová dokumentace na opravu hřbitovního domku. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu, který se zabýval 17 nehodami dětí do 14 let od roku 2023. V Česku musí mít cyklisti do 18 let přilbu povinně. Letiště v sicilské Katánii zůstane mimo provoz nejméně do dnešních 15 hodin. Uzavřené je několik dnů kvůli erupci sopky Etna a už od minulé soboty fungovalo v omezeném režimu. Podle provozovatele letiště patří situace mezi nejhorší za posledních 20 let. Zrušení letů ovlivnilo taky spojení východu Sicílie s Prahou. Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý český reprezentant porazil v souboji o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesníkova startujícího pod neutrální vlajkou. A počasí na dnešek povětšinou jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty naměříme do 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli stavebním pracím je ve Varnsdorfu uzavřená část náměstí a Národní ulice. Objížďka je značená, počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Jestli vás ta stále častější dlouhotrvající vedra vedou k úvaze, že si pořídíte bazén nebo výřivku, budeme pro vás mít dobré rady, které vám pomohou rozhodnout se, jestli pořídit to či ono. Ještě předtím vás ale v dobrém ránu na severu čekají slavní Severočeši a taky předpověď počasí a samozřejmě spousta písniček. Tady je první z nich od skupiny Jelen.

0: Lenka Filipová o čase a tak je na čase říct si, kolik je právě hodin 8.39 a to téměř úplně přesně. Pěkné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever, se stanicí, která vám pravidelně představuje slavné rodáky. Dnes to bude muž, který se narodil v Roudnici nad Labem, ale kariéru dělal ve světě.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi nejvýznamnější evropské filmové režiséry meziválečného období patří Georg Wilhelm Pabst, který se narodil v roce 1885 v Roudnici nad Labem. Pabstova rodina se brzy přestěhovala do Vídně. Kariéru začínal jako herec ve Švýcarsku. Nějakou dobu působil i v New Yorku. Ve Francii byl po vypuknutí první světové války internován v zajateckém táboře. Pak se vrátil do Vídně. Působil jako režisér v avantgardním divadle Neue Wiener Bühne. První samostatný film Poklad natočil jako režisér v roce 1923. Následoval snímek Hraběnka Donnelly. Sociální drama Ulička, kde není radosti, s Gretou Garbo v hlavní roli, pak vešlo do dějin jako jeden z klíčových filmů němé kinematografie. Úspěchy měly i jeho další počiny Pandořina skřínka, Bílé peklo nebo Deník ztracené dívky. První zvukový film na západní frontě 1918 natočil v roce 1930. Ve 30. letech pracovala hlavně ve Francii a Hollywoodu. Několik snímků vytvořil v době druhé světové války také na Barrandově. Jeho bratrancem z druhého kolena byl filmový producent Miloš Havel. Georg Wilhelm Pabst režíroval po válce v Rakousku, Itálii a Německu. Úspěchy z přelomu 20. a 30. let ale už nezopakoval. Zemřel v roce 1967. Podle filmových historiků a kritiků jeho práce významně ovlivnila vývoj realistického filmu i psychologického dramatu.

0: počasí.
1: Průměrná teplota pro 15. srpnový den je 20 stupňů Celsia. Naopak historické maximum, to je o poznání výš a vůbec není staré. Je z loňského roku, kdy meteorologové 15. srpna měřili 34,9 stupně Celsia. No a dneska by tenhle teplotní rekord klidně mohl padnout, protože maxima jsou dnes předpovídána až 36 stupňům Celsia, 33 až 36, na horách 29 až 32. Jasná nebo skoro jasná obloha, jenom k večeru na západě kraje možná polojasno. Teplo bude i zítra a počasí se začne měnit pravděpodobně až v noci z neděle na pondělí. Dost možná je před námi úplně poslední opravdu letní prázdninový víkend. Tak zkuste na to vedro nenadávat, zkuste si ho užít. Pěknou sobotu s Českým rozhlasem Sever.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před 9 posloucháte Český rozhlas Sever, který se vás teď pokusí ochladit. V těch vedrech, která aktuálně panují, je dobré mít na zahradě nějaký bazén nebo vířivku. Pokud tahle zařízení ještě nemáte a zvažujete, co pořídit, tak možná váháte. Obě možnosti totiž nabízejí příjemně strávený čas doma. Liší se ale využitím, taky se liší náklady na provoz a náročností péče. Na co se zaměřit, aby investice odpovídala očekávání celé rodiny, tak to zjišťovala Veronika Jaklová. Veroniko, pěkné sobotní ráno.
1: Pěkné ránko.
0: Spousta lidí se nemůže rozhodnout, jestli bazén nebo vířivku. Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody těchto dvou možností?
1: Tak bazén ocení hlavně lidé, kteří se chtějí hýbat, plavat nebo dopřát dětem prostor pro vodní hry. V horkých dnech dokáže nabídnout rychlé osvěžení a obvykle ho využije více členů domácnosti najednou. Na druhou stranu potřebuje více místa a většina majitelů ho používá především od jara do začátku podzimu. Vířivka zabere menší prostor a díky teplé vodě ji můžeme využívat i během chladnějších měsíců. Je ale určená spíše k odpočinku než k aktivnímu pohybu. Takže rodinám s dětmi proto nemusí nahradit klasický bazén. A možná právě proto se v posledních letech stále častěji objevují kombinace bazénu a vířivky. Ty spojují možnost aktivního pohybu s pohodlným odpočinkem.
0: Můžeš prosím porovnat provozní náklady, třeba spotřebu energie u bazénu a vířivky?
1: Jednoznačně nejnižší náklady mívá bazén bez ohřevu vody, kde elektřinu spotřebovává hlavně filtrace a další technické vybavení. Když se ale voda pravidelně dohřívá, tak provozní výdaje samozřejmě výrazně rostou. U vířivky musíme počítat s tím, že udržuje vodu na vyšší teplotě po větší část roku. No a právě ten ohřev bývá největší položkou v nákladech na její provoz. Výhodou je menší objem vody, takže její výměna není tak náročná jako u většiny bazénů. Skutečnou spotřebu ovlivňuje kvalita izolace, zakrytí a četnost používání. Proto před nákupem určitě zohledníme nejenom pořizovací cenu, ale také dlouhodobé provozní výdaje.
0: Co bychom taky měli zvážit před pořízením bazénu nebo vířivky, je náročnost údržby. S čím musíme počítat?
1: Ani jedno řešení není úplně bez práce a pravidelná péče je důležitá pro bezpečný provoz. U bazénu počítáme s tím, že musíme odstraňovat nečistoty, kontrolovat kvalitu vody, čistit filtraci a potom ho připravit na zimní období. Větší objem vody znamená více času věnovaného údržbu i vyšší spotřebu vody během roku. U vířivky je vody samozřejmě méně, ale její vyšší teplota klade větší nároky na sledování čistoty. Majitelé musí pravidelně kontrolovat stav vody a pečovat o filtrační systém. Když se údržba zanedbá, tak se kvalita vody může hodně rychle zhoršit. No a jestli někdo hledá řešení úplně bez starosti, tak je lepší nepořizovat si ani bazén, ani vířivku, ale raději čas od času vyrazit do veřejných zařízení, kde mu tyhle ty služby poskytnou.
0: Radí Veronika Jaklová, děkujeme za užitečné informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No jestli doma bazén ani vířivku zatím nemáte, já myslím, že to poslední, co Veronika říkala, je velmi dobrý tip. Vyražte někam, kde se o kvalitu vody starají za vás a kde se dneska budete moct ochladit. Pěknou, i když horkou sobotu s námi.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Během víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V Kovářské na Chomutovsku se dnes otevírá nová vlčí stezka. Írán znovu popřel, že by vedl se Spojenými státy jakákoliv jednání. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Víkend bude v Česku tropický. Během dneška vystoupají teploty až k 36 stupňům. V neděli mohou dosáhnout až 37 stupňů Celsia. Před vysokými teplotami varuje Český hydrometeorologický ústav, jehož výstraha platí pro téměř celé území republiky. Na západě a severu Česka budou teploty nižší, kolem 30 stupňů. Meteorologové upozorňují, že vedra budou výrazně zatěžovat lidský organismus. Doporučují proto omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Vlčí stezka v Kovářské na Chomutovsku se dnes otevírá veřejnosti. Součástí nové 4-kilometrové trasy je celkem 12 zastavení, na kterých se lidé dozví nejen podrobnosti o životě vlků, ale i další zajímavosti. Podle Václava Stránského ze Spolku pro Kovářskou dnes návštěvníky po stezce provede sama spoluautorka stezky.
2: Štěpánka Kadlecová, zvaná Krušnoholka, která se vlastně tím monitoringem vlků zabývá a nám dávala dohromady ty texty. No a bude vlastně ty lidi provázet tou stezkou a řekne jim spoustu zajímavostí.
0: Hejnické koupaliště, které se v poslední dnech potýká s vyschlým přítokem vody, čeká celková rekonstrukce. Radnice ji plánuje už několik let. Kvůli vysokým nákladům je ale její zahájení naplánované až na rok 2028. Jako první by se podle starosty Jaroslava Demčáka ze Starostů pro Liberecký kraj měla opravit netypicky velká betonová vana. Možnosti doplňování vody v případě vyschnutí přítoku bude radnice řešit příští týden s projektanty.
3: Potřebujeme právě se s ním domluvit, co jde, co nejde v rámci toho objemu s nějakým jejich odborníkem, hydrologem, co tam má být. Jestli to mají být dva další vrty, menší nebo jeden větší.
0: Írán se podle tamní diplomacie ještě nerozhodl, jestli obnoví rozhovory se Spojenými státy. Ministr zahraničí Abbas Araghchi to řekl v rozhovoru pro íránský zpravodajský portál Shahrara News. Aktuálně si podle něj Teherán s Washingtonem jen vyměňují zprávy prostřednictvím Kataru a Pákistánu. To ale podle Araghchiho nelze označit za skutečné jednání. Írán prý vede přímé rozhovory s Ománem, se kterým jedná o Hormuzském průlivu a o podmínkách, které budou muset Spojené státy splnit, aby se provoz v klíčové úžině obnovil. Americký prezident Donald Trump přitom v noci na dnešek prohlásil, že by průliv mohl už brzy vyhlásit za americké území.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme do 630 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 111 cm, průtok 63 metrů krychlových za sekundu. Předpověď 110 cm a tendence se trvalá. Zajištěný vodní stav byl dnes v ústí nad Labem 110 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 za exitem na Lukavec ve směru na Ústí bude během dneška uzavřený pravý jízdní pruh kvůli výstavbě svodidel.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Na Šumavě se letos chytají kouzelné rybičky. Nejsou ale na talíř, pomáhají plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Řekneme vám, jak tahle neobvyklá sbírka Charity Sušice funguje. Čeští filmaři a novináři mají u Dalajlámy dlouhá léta tak trochu protekci, říká režisér William Poltikovič. V kinech se objevil jeho snímek Dalajláma – Oceán moudrosti. Řekne nám o něm víc. Pozoruhodné sakrální památky a stavby najdete v Pilníkově na Trutnovsku. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Helenu Vondráčkovou jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pokud vás letní cestování zavedlo na Šumavu, možná jste v Sušici, na Modravě, v Kašperských horách, v Prášilech nebo na dalších místech narazili na síť plnou barevných rybiček. Tyhle rybičky jsou kouzelné, pomáhají totiž plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Charita Sušice prostřednictvím této sbírky pomáhá lidem, aby mohli zvládnout náročnou životní situaci nebo pečovat o své blízké s důstojností. Jak takové rybaření funguje, zajímalo Danielu Brůhovou.
1: Na to, jak pomáhají pestrobarevné papírové rybičky zavěšené v háčkované síti, se ptám ředitelky Charity Sušice Štěpánky Brabcové.
2: Poskytujeme službu všem lidem bez rozdílu a spousta těch lidí propadá tím sítem sociálních služeb. To znamená, že už potom pro ně není žádná pomoc a pak právě přichází ta charita, která pomůže. A tím vznikl vlastně ten název Charitní záchranná síť. Jsme začali jak zaměstnanci, tak dobrovolníci, senioři háčkovat sítě a roznášet je po kavárnách a kempech tady v našem regionu.
1: V ostrém šumavském povětří mě zajímá, co taková vybarvená rybička dokáže.
2: Můžou přispět na náš účet.
1: Kolik sítí na rybky jste rozprostřeli?
3: Letos jsou rybky, které plní přání na 80 místech.
1: Říká koordinátorka akce Michaela Zouharová.
3: Jsme velmi rádi, že se nám podařila zhmotnit myšlenka pomoci, která není omezená věkem, pohlavím, vzděláním, prostě zapojují se všichni. Malé děti velmi rádi spolupracují, rodiče se zapojí tím, že pošlou svůj dar. A my ten dar můžeme využít na služby.
2: Největší část práce našich zaměstnanců jsou služby péče, kde vlastně pomáháme lidem, aby mohli zůstat co nejdéle v tom svém přirozeném prostředí, to znamená doma. Ty pečovatelky přijedou a pomůžou prakticky s čímkoliv, když ten člověk je tam sám, anebo ta rodina třeba jde do práce a potřebuje prostě si na chvilku odskočit, tak my vlastně zastoupíme. Pak máme služby prevence, tam patří právě odborné sociální poradenství, kde pomáháme lidem najít prostě cestu, ať mají ztrátu bydlení, zaměstnání, anebo jsou opravdu vyloučení a jsou na ulici.
1: Rybky houpající se v sítích jsem objevila v několika šumavských restauracích a kavárnách. Jaká přání plní?
3: Ti naši klienti, jak klienti péče, tak klienti poradny, mají i svá přání, stejně jako my, úplně obyčejná přání. Například někdo si přál knihu o Šumavě, někdo si přál ochutnat smaženou rybu na vánočním stole, nebo domácí cukroví. A takovéhle malé drobnosti my jsme mohli splnit okolo těch Vánoc. Takže se nám vlastně letní kampaň krásně prolne až do vánočního období, kdy my můžeme plnit ta skromná přání dětem, dospělým. Všem.
1: Jak se v tom odráží duchovní přesah?
3: Já tam vidím ten přesah toho duchovna v podobě té lidskosti. Protože my jsme součástí osudu těch lidí. My jim věnujeme něco ze své osobnosti a žijeme s nimi ten běžný život, který třeba není tak atraktivní na sociálních sítích, ale je tady a vždycky bude. A pro mě to, že mohu dělat pro organizaci, pro níž je lidskost, důstojnost, pracovní náplň, tak to mě naplňuje velkým pocitem štěstí a pokory a jsem vděčná, že můžu být součástí.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval číhošťského farníka a očitého svědka takzvaného číhošťského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Trtík, který byl v roce 1950 vězněn v souvislosti s perzekucí faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností, byl tehdy ve věci nezákonně zadržován. Vyplynulo z úterního rozhodnutí soudu. O očištění Trtíka, který zemřel v roce 2007, usiluje jeho dcera Marie Vavříčková. Toufar byl soudně rehabilitován v říjnu 2024. Výstava Těkání kostí představí v podkroví katedrály Na nebevzetí Panny Marie a

místnosti. Obraz z počátku 18. století je spjatý s poutním místem Maria Hilf. Do ukončení rekonstrukce celého oltáře poutního kostela zůstane na bočním oltáři zlatohorského farního kostela. Rekonstrukce celého oltáře vyjde na 4,7 milionu korun. Zlatohorský obraz je jednou z významných kopií díla Lukase Cranacha staršího, takzvané pasovské Madony z roku 1537. Namaloval jej malíř Simon Schwarz. Restaurování obrazu předcházel důkladný průzkum. Využit byl například i rentgen ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Kovové prvky pomáhalo analyzovat Technické muzeum v Brně. Taky tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a za

otočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Také Dana Bartu jsme vám zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí tady na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Řadu sakrálních památek najdete v Pilníkově na Trutnovsku. Toto město tak připomíná i duchovní odkaz našich předků. S průvodcem Janem Balcarem se tam zastavil redaktor Karel Sladký.
1: Na území bylo v minulosti zřízeno poměrně velké množství kamenných soch. Co o tom víme?
2: Pilníkov, dnešní město Pilníkov, historicky také město Pilníkov, se nachází v bývalých Sudetech a pilníkovská výzdoba je unikátní. Prakticky, když cestou od Trutnova vyjíždíme, tak na Vlčické křižovatce můžeme spatřit krásná boží muka s křížem na kamenném podstavci.
1: Víme datování zhruba?
2: No, je to v roku 1718 a jsou tam i iniciály GHM. Zajímavý je, že v roce 2010 ty zbytky kříže byly zrestaurovány místním kamenictvím, tedy z Čermné.
1: No, ale rok 2013 byl takovým nepříjemným rokem právě pro toto místo.
2: Bohužel, někdo odcizil sošku, ale místní na to pružně reagovali a při kácení stromu, kdy byl kříž poškozen, tak zároveň celý ten kříž, včetně sošky, bylo to opraveno.
1: Ano, soška se zase vrátila na místo, kříž opraven. My můžeme vidět právě tady v městě Pilníkov ještě jeden velmi zajímavý polní kříž.
2: Pokud bychom se vydali dál cestou do města, tak tam je odbočka do Starých Buků a tam se nachází krásný kamenný kříž, který byl opraven nejprve v roce 2007 a teďka čerstvě 2023. Jinak původ tohoto kříže se datuje k roku 1802.
1: No a víte, co mě tady zaujalo? Taky kamenný krucifix, to je velmi zajímavá památka.
2: Tak je to ještě dál, poblíž domu číslo 294, tak ten se tam nachází. Na podstavci je reliéf Panny Marie Bolestné a dal ho zhotovit v roce 1802 místní sedlák Johann Christoph Bauer, což byl místní německý hospodář.
1: My jsme nezmínili monument a to je kostel, který celému Pilníkovu vévodí. Co je to za kostel?
2: Přesně jak říkáte, na náměstí se nachází kostel Nejsvětější Trojice, který má trošku pohnutou historii. Stojí na takovém návrší uprostřed náměstí a připomíná se už v roce 1357. Nejprve to byl dřevěný kostel a postupně byl opravován. Nynější kostel byl vystavěn v letech 1768 až 1770 a postavil ho stavitel Johann Ješke v pozdně barokním slohu.
1: Co víme o vybavení kostela?
2: Pochází ze závěr 18. století a část toho vybavení byla doplněna v roce 1820, ale barevné vitráže byly v 20. století nahrazeny tvrzeným sklem. Zajímavý je, a to je právě ten pohnut našich kostelů v pohraničí, že 28. ledna 2006 se zřítila klenba kopule ve střední části kostela a v posledních letech tam najdete kilometry lešeňových trubek, které drží vnitřní stav a byla kompletně opravena kopule, takže to je teď dominantní a krásná.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme do kina. Slovo Dalajláma je složenina. Skládá se z mongolského výrazu Dalaj, oceán, a tibetského láma, což je výraz pro duchovního učitele. I proto zvolil režisér William Pultykovič jako podtitul svého nového celovečerního distribučního dokumentu o Dalajlámovi spojení Oceán moudrosti. Ve snímku, na který si právě můžete zajít do kina, vzdává filmař Dalajlámovi hold, mapuje přitom jeho životní cestu a zprostředkovává divákům názory, postoje a povahu tibetského duchovního vůdce. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká, s Dalajlámou je v kontaktu řadu let.
1: Měl jsem tu možnost setkat se s ním už při té první návštěvě v roce 90 únoru, kdy přijel jsem na pozvání Václava Havla, což si on velice vážil, že ho hlava státu pozvala. No a ta vstřícnost se pak trošku odrazila i v přijímání českých filmařů a novinářů, že jsou vždycky měli tak trošku protekci. On tady pak viděl, že ještě mám zaměření na tu spiritualitu, tak o to víc se snažil vždycky mi to umožnit nějak, takže těch setkání bylo hodně. A vždy je okouzlující to setkání s takovou tou jeho bezprostředností, hravostí, takovou tou dětskou radostí, s neformálností a samozřejmě ta jeho aura té čisté přímé mysli je taky v člověka obojíme velkým zážitkem, takže jo, ta setkání byla vždycky krásná, hluboká, milá. No v tom filmu většina záběrů je mých, mám tam něco převzatého, nějaké tři veřejné přednášky, co mi poskytla kancelář jeho svatosti, protože už teď ho víc chrání, přece jen tak, jak byl dřív vstřícný a třeba se mohl na chvilku točit třeba před odletem někde ve VIP salonku na letišti, tak to už teď právě hodně chrání a on už nesestuje, že jo, ani Dalaj Lama, jenom v rámci Indie, takže už nechtěli, abych dál natáčel, tak mi zase naopátku poskytli svůj archiv, tak něco tam z toho je, ale drtivá většina jsou moje záznamy.
2: Hlavní osou toho příběhu jsou názory, vyprávění a setkávání Dalajlámy s lidmi. A skrze ta setkávání vlastně on ty své názory tlumočí.
1: Ano, tak bychom vždycky rozprávali na různé věci. Tento film je zaměřený právě na to, co si myslím, že tak teď v tom našem životě společenském chybí, že přece jenom ty naše hodnoty jsou poněkud deformované, příliš se zaměřujeme na ty materiální věci, opomíjíme ty druhé, že spíš jsem to já, možná moje rodina a tak. Tady je taková výzva k tomu brát se více jako součást toho celku, vnímat se v tom celém společenství, rozvíjet tu empatii, soucítění, láskyplnost. A to vlastně, jak hezky Dalaj Lama říká, důležité, abychom dali do toho vzdělávání, aby se ty děti učili něco, co opravdu v tom životě potřebují, protože vztahy, emoce a to, jak funguje naše mysl, s tím jsme konfrontováni dennodenně. Ale bohužel nikdo moc nás tomu nevede, takže považuji to za důležité a proto se mi ten film takhle zaměřil, i když samozřejmě jsou tam jiné roviny, jako vzpomínání jeho maminky na něj a trošku on tam vysloví ten svůj příběh, jak musel vlastně odejít do té emigrace a tak, ale dominuje tomu takový ten apel na tu sekulární etiku, na náboženskou spiritualitu.

0: vzpomínání jeho maminky. Je převzato z knihy Dalajlámovy matky. Je velmi zajímavé, není ho tam mnoho, ale vy jste vybral ty zajímavé pasáže. Mimo jiné třeba, jak v jednu chvíli byla zpochybněna existence Dalajlámy, nebo že právě Dalajláma je Dalajlámou, ale jak prováděli takové zajímavé losování.
1: Tento současný Dalajláma zrušil to, že je i mocenským představitelem Tibetu, jo? Že nejen duchovním, ale vlastně byl i vládcem, což někdy v roce 2011 tuším zrušil a tu politickou světskou moc převzala exilová vláda. Takže v té době, kdy ještě byl malý, tak měl i tu moc jako panovník, nejen teda duchovní představitel. No a to víte, že ty zájmy mocenské jsou vždycky ve hře. Kdo by se toho rád uchopil, takže to bylo zpochybňováno a tak dále, tak nakonec teda osud rozhodl, že se to dobře vybralo a potvrdila se ta volba jakoby náhodným losováním v nádobě, ale před sochou Jerinpocheho, který vlastně je takovým velkým šiřitelem buddhismu a položil ty základy výrazné v tom buddhismu v Tibetu. No.
0: Vzpomínky Dalajlámových rodinných příslušníků, hlavně tedy matky a pak taky jejího vnuka, to znamená asi synovce Dalajlámova, jsou vždycky v takovém ozdobném rámečku a často je doprovázíte animací anebo záběry, které vytvořil umělá inteligence. Jak moc jste spolupracoval s umělou inteligencí u tohohle filmu?
1: Bylo to v těchto případech, musím říct, že teda pro filmaře ta umělá inteligence velkým pomocníkem, že vlastně i z fotek nám vytvořila jakoby dobové záběry a ty sny a představy té maminky, že dala do těch animací velice pro mě příznivě. Dokonce i hudbu jsme nějakou složili k tomu pomocí umělé inteligence. Takže jo, dobrý sluha, zlý pán. Samozřejmě zneužití, to víme, že je velice křehké a možné a výrazné, pokud slouží do toho určité skupiny. Ale pro tu tvůrčí praxi, myslím, že pořád člověk zůstane, ale mnohé z toho ta umělá inteligence vytvoří a je v tom pomocníkem, no? Hlavně v tom obrazovém stvárnění různých abstrakcí a takových věcí, že bude se určitě používat čím dál tím více. Vybraný film, jak běžně.

týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se nyní vydáváme do Vsetína. Už ve čtvrtek začne multižánrový křesťanský festival United. Koná se každoročně na konci prázdnin právě ve Vsetíně. Multižánrovost festivalu United se promítá ve škále koncertů, různých hudebních stylů a spektru dalšího programu. Semináře, workshopy, divadla, sporty, stream scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. Kromě většího třídenního festivalu přišli pořadatelé také s konceptem United City, tedy jednodenními akcemi, které se konají v různých městech napříč Českou republikou. Natáčela Sofie Čeripová.
1: Vzhledem ke svému bohatému programu vyžaduje festival United propracovanou organizaci a nespočet pořadatelů. Jedním z nich je také Ludvík Kysela. Ten popisuje, jak festival vznikal a co nabízí.
2: United je multižánrový křesťanský festival. Jehož cílem je si ukázat současným generacím, hlavně mladý generaci, nějakou poutavou cestu, jak vnímat křesťanství. Ta multižánrovost je v tom, že to jsou nejenom jako různé žánry hudební, ale zároveň jde o workshopy, semináře, divadla a dokonce i outdoorové aktivity. Samotný festival United vzniknul ve Vsetíně, už je to 15 let zpátky, připravuje se teď 16. ročník. Co já vím, tak to byla touha potom spojit dohromady mladé křesťany z různých církví. Takže úplně ta původní myšlenka byla, aby se sešly jednotlivé mládeže z okolí Vsetína. Oni si potom setkání uvědomili, že mají strašně moc věcí společných, byť se předtím nesetkávali tolik, anebo vůbec, a že to je vlastně škoda. Já si osobně myslím, že United na Vsetíně je opravdu vsetínský zázrak, že když tam přijedete, tak zjistíte, že na tom malém městě se sjedou opravdu jako tisíce mladých křesťanů. Když budete úplně noví a vezmete si do ruky letáček, tak ta pestrost té nabídky je tak velká, že začnete úplně zběsile hledat, co všechno chcete vidět, slyšet a o co nepřijít, a zjistíte, že vždycky o něco jako přijdete. Festival United probíhá od čtvrtečního večera až do sobotní noci a je to prostě velká jízda úplně od ranních chvál akustických až po večerní late night show. Je tam venkovní scéna, ten festival je dneska opravdu takový jako rozprostřený úplně přes celé to město, takže v několika tělocvičnách lidé spí, je obsazený kulturní hlavní prostě dům, co tam je obsazená městská knihovna, divadlo, školy, aby prostě všude se dostalo na ty desítky seminářů a workshopů.
1: Během pandemie byla ale organizace takto veliké akce nemožná. Pořadatelé si ji však nechtěli vzdát, proto přišli s novým konceptem United City.
2: Během té první vlny vsetínský tým vymyslel, že United bude v online prostoru. Ano, byla to úplná nouzovka, ale podařilo se, že jako něco bylo. Ten další ročník už bylo možné, aby se lidé sešli, ale pouze venku, v otevřených prostorách. Tudíž ten tým se rozhodl, že zkusí udělat takové jakoby malé United, které udělá venku, a tím pádem to může udělat jenom jako na jeden den, protože ty lidé nesmí nikde spát. Tak vznikla myšlenka United City, což byla tehdy Plzeň, Litomyšl a potom Vsetín.
1: Tato myšlenka se později začala rozrůstat. Jelikož působí Ludvík Kysela v Českých Budějovicích a pracuje už řadu let s mladými lidmi, byl osloven, zda nechce také v Jihočeském krajském městě uspořádat United City. Zpočátku byl skeptický kvůli náročnosti organizace této akce, ale později po schůzce s hlavními pořadateli ze Vsetína s uskutečněním projektu souhlasil.
2: Když jsme končili, tak jsme se domluvili všichni na tom setkání, že bychom opravdu chtěli, aby festival United v Českých Budějovicích byl a že jsme ochotní do toho jít a dát tu svoji energii, protože nás bylo docela dost, že to byly prostě společenství napříč od katolické církve až po evangelikální církve, až po charismatické, prostě takový mix jako těch budějovických církvích. Dneska už jsme taky kamarádi, přitom jsme se tehdy vůbec neznali, což je vlastně United, to je vlastně to krásný. Takže sice United znamená spoustu věcí i vzhledem k lidem a společnosti, ale je to i United právě tady v tomto organizování, kdy my neřešíme rozdíly mezi námi, ale řešíme, že jdeme za nějakým cílem a táhneme za jeden provaz, to tak je.
1: Na realizaci festivalu United City je potřeba schopný a početný tým, kde každý má své poslání a úkol. A Ludvík Kysela je jeho neoddělitelnou součástí.
2: Na tom budějovickém týmu je asi hodně realizace. Realizace úplně na místě. Já mám na starosti takzvanou malou techniku. Mám jako tým 5-6 mladých lidí. Naším úkolem je zajistit ozvučení seminářů. I když bude třeba nějaká talk show, nebo diskuze, nebo jenom seminář, tak ho musíte nahrát, musíte ho přenést, musíte počítat s tím, že tam je nějaká projekce, že třeba někdy chtějí pouštět nějakou hudbu, a to všechno musí prostě fungovat. Z toho, co se nahrává, tak potom se dělají podcasty.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení rozhlasoví posluchači, v našem sboru v Třanovicích se v těchto dnech zamýšlíme nad tím, jaké my, křesťané, máme poslání. To zcela zásadní křesťanské poslání definoval Pán Ježíš Kristus na konci své služby. Evangelista Matouš je zaznamenal takto. Ježíš přistoupil a řekl učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získavejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Z toho našeho českého překladu to není úplně zřejmé, nicméně ústředním příkazem tohoto textu je čiňte učedníky. Tedy získavejte lidi pro Pána Ježíše Krista a pomáhejte jim růst ve vztahu s ním. To je zásadní poslání křesťanů i církve. Nebyt tohoto poslání, Pán Bůh by si nás dávno vzal k sobě na věčnost. Ale on chce, aby i ti, kdo ještě Ježíšovými učedníky nejsou, doznali proměny, stali se jeho následovníky a nalezli pokoj, který přináší jedině Pán Ježíš Kristus. Máme tedy činit učedníky Pána Ježíše a to je velká výzva. Nemáme jen usilovat o to, aby se lidé stali ještě lepšími lidmi. Máme usilovat o to, aby byli učedníky Pána Ježíše. Proto kdysi vznikaly a dodnes slouží různé misie. Proto žádnému křesťanovi nemůže být lhostejné to, zda jeho soused, spolupracovník či člen rodiny je následovníkem Pána Ježíše nebo není. Proto nám nemůže být lhostejné, zda lidé v jiných zemích mají přístup k evangeliu nebo ne. Proto nám křesťanům nestačí, když jsou naše děti či naši blízci prostě jen dobrými lidmi. Jediná naděje člověka pro věčnost je v tom, že budeme učedníky Spasitele Ježíše Krista. V minulých měsících jsme v našem sboru dělali sbírku na auto pro kaplanský manželský pár na Ukrajině. Spolu s dalšími partnery jsme toto auto zakoupili a věnovali jim ho. Tito manželé ho využívají, aby přinášeli naději evangelia vojákům na frontě nebo třeba zdrceným vdovám popadlých. Slyšeli jsme mnoho příběhů o tom, jak lidé v těchto náročných situacích dychtivě naslouchají poselství evangelia o tom, že je tady Bůh, který taky ztratil svého syna, Ježíše Krista. Nicméně tento Bůh s námi nezdílí pouze naději tam, kde my žádnou nevidíme. A tak i v temnotě válečného traumatu se z lidí stávají učedníci Pána Ježíše. Milí přátelé, pokud jste následovníci Ježíše Krista, pak i vás dnes tento Ježíš ujišťuje, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Naše poslání nestojí jen na našich schopnostech, je založeno na jeho autoritě a na jeho zaslíbení. Já jsem s vámi po všechny dny. A vás, kdo ještě učedníky Pána Ježíše Krista nejste, i dnes Ježíš volá na cestu víry a spolehnutí se na něj, protože v jeho blízkosti je dobře. O tom jsem se sám mnohokrát přesvědčil a o tom se můžete přesvědčit i vy. Stačí se vydat na cestu následování. Pán Bůh vám v tom žehnej.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ode dneška je uzavřená část přístavní ulice v Ústí nad Labem kvůli pracem na Benešově mostu. Z plastiky v Mosteckém parku Střed se samovolně uvolnila část. Výrobu čajů nebo mastí nabídne dnešní bylinkový festival v Semilech. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teplotu do 36 stupňů. Jsou tu zprávy a tepla Petra Vališová. Dobré dopoledne. Práce na Benešově mostě v Ústí nad Labem ode dneška uzavřely část silnice první třídy číslo 30 v přístavní ulici. Podle informací z aplikace Munipolis řidiči neprojedou úsekem od povodňové vany až k železničnímu mostu. Provoz by měl být obnovený zítra ve 20 hodin. Plastika od sochaře Josefa Klimeše v Mosteckém parku Střed přišla o jednu ze svých částí. Příčinou jejího poškození je degradace materiálu. Radnice místo zabezpečila a chce zajistit posouzení jejího stavu a možnosti opravy. Informovala o tom mluvčí města Klára Vidrová. Na poškození plastiky upozornili servery idnes.cz, e-mostecko a Radio Impuls. Známému dílu v mostě místní přezdívají létající talíř, UFO nebo ňadro. Lidé v Semilech dnes můžou navštívit bylinkobraní v areálu Roubenek. Celý den tam bude řada workshopů, například vaření čaje na imunitu, malování bylinkami, speciálními technikami, mletí mouky nebo pečení placek. Některé povede Kateřina Bradshaw, která je pravnučkou slavné semilkářské bylinkářky Báby Zátocké. Pokračuje Tomáš Chvátal z Podjizerské galerie.
2: Její workshop různé druhy zpracování bylin, dojde i na masti, na tinktury a tak dále, i s praktickými ukázkami. A ve 2 hodiny si s Katkou Bradshaw dáme bylinkovou procházku po okolí.
1: Vědci v Krkonoších testují speciální kameru. Ta při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Spolu s drony a klasickým terénním průzkumem jim má pomoct zjistit, kde se invazivní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří. Výsledky pak pomůžou ochranářům jejich šíření účinněji omezovat.
3: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
4: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
5: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a kamery.
4: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 33 až 36 stupni, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha před vysokými teplotami a vznikem a šířením požárů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Liberecku na silnici 1/35 v Novoborské ulici u obce Bedřichovka ve směru na Chrastavu se porouchalo osobní auto. Počítejte tam se zdržením a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobby redaktorky Jarky Vykoupilové.
2: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
3: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
2: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
3: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
2: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
3: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme, dobře. Borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
2: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
3: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
2: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
3: U těch listnáčů, že pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
2: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
3: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
1: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé sirupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo, takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuji si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak, nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky, takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit, prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčko

0: Oříškové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a taje. Například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
2: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní, a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
3: Teď jste mě vzal úplně dech a je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
2: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
3: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
2: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
3: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
2: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
1: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehřátí motoru a zadření pístů ve válci, řada dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaké ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru, a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelný, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Rybářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden. A říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. A hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stavba mostu v Mojžíři v Ústí nad Labem pokročila do další fáze. Dělníci začnou betonovat mostovku. Galerie Lázně v Liberci chystá nové stálé expozice. Část Bělorusů by v Česku opět mohla žádat o krátkodobá víza. Počítá s tím návrh vládního nařízení. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Ředitelství silnic a dálnic dnes začne betonovat mostovku v Mojžíři v Ústí nad Labem. Most je součástí hlavního tahu mezi Ústím a Děčínem. Nová konstrukce bude dlouhá téměř 292 metrů a cena stavby je 259 milionů korun.
2: Betonáž mostovky začnou dělníci provádět dnes v noci, hlavně kvůli vysokým teplotám vzduchu. Stavební firma budovala most i přes zimní měsíce, aby byl co nejdříve v provozu. Nový most má mít podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla životnost 100 let. Doprava by se na něj měla vrátit letos na podzim. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Krajská galerie Lázně v Liberci změní koncept stálých expozic. Dosud byly věnovány zlatému věku nizozemské malby sběrateli a mecenášovi Heinrichu Liebigovi a sbírce českého umění. Kurátoři už všechna umělecká díla ze stálých sbírek uložili do depozitářů. Využili k tomu i právě probíhající výměnu osvětlení, kvůli které je teď galerie zavřená. Jak uvedla mluvčí galerie Kateřina Trunečková, nové výstavby ale ještě nebudou při plánovaném otevření v říjnu k vidění. Na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokytské slati na Klatovsku naměřili meteorologové minus 2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. K nule se přiblížily teploty i na dalších místech Česka. Odpolední maxima se ale budou dál pohybovat kolem tropické třicítky. Ministerstvo zahraničí chce umožnit některým Bělorusům znovu žádat o krátkodobá víza v Česku. Zjistil to Český rozhlas. Podle návrhu vládního nařízení, který rezort připravil, by šlo o ty, kteří mají v Česku přímé příbuzné, tedy děti, rodiče, prarodiče nebo vnuky. Je to výsledek jednání ministra Petra Macinky z motoristů a běloruské opoziční lídrně Světlany Čichaunovské. S návrhem souhlasí i opoziční poslankyně Katerina Dematrešlivy z Pirátů.
3: Samozřejmě si ale nemůžeme nalhávat, že podobné opatření nenese žádná bezpečnostní rizika. Každá žádost by proto měla samozřejmě projít důkladným individuálním prověřením. To ale není důvod zavřít dveře všem.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 33 až 36 stupni, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Meteorologové také stále varují před vznikem požárů a vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Novém Boru na Českolipsku se v ulici Třída TG Masaryka srazila dvě osobní auta a ve Šluknově je kvůli opravě mostu uzavřená ulice Ostrovní mezi křižovatkami ulic Zejerova a Ševčíkova. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Tak jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Svět zvířat.
1: Dobrý poslech Českého rozhlasu Sever, dalšího vydání pořadu Svět zvířat vám přeje Slávka Brádlová a zároveň přeju dobrý den našemu dnešnímu hostu a také odbornému poradci Martinu Robínkovi. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste tady dnes jako chovatel slepic plemene Rhode Island. Ale já musím začít ještě o nějakou chvíli dřív, protože přiznám posluchačům, že mě překvapil váš věk, připadáte mi hodně mladý na chovatele slepic. Tak kde se ta vášeň k chování slepic objevila, vzala?
2: Začalo to prvním pořízením klasických slepiček na vajíčka, obyčejné hybridní slepice, které si koupíte dneska běžně na internetu. Následně jsem navštívil naši vlastně děčínskou výstavu drůbeže, kde mě potom chovatelé oslovili, tak už jsem se potom začal pídit dále. Začal jsem se vlastně zajímat o to, co přináší ty čistokrevní plemena.
1: Někdy se ta plemena chovají spíš pro tu parádu a na výstavy, než pro tu vlastní užitkovost. K tomu se určitě ještě dostaneme. Předpokládám, že tedy máte i vhodné prostory, že to chce nějakou zahradu, nějaký dvůr, dvoreček.
2: Určitě, určitě, protože samozřejmě stejně jako každý jiný zvíře, i ta slepice potřebuje svůj prostor k životu, své ustájení v kurníku, zelenou pastvu, kde si může vlastně nahrabat i věci, které běžně potřebuje k životu, jako nějaký skořápky, mys a podobné věci. Takže ano, tyhle věci jsou samozřejmě velmi důležité. A je důležitý si myslím i nad tím velmi jako přemýšlet, protože to má pak velký odraz na kvalitu toho zvířete.
1: Ještě musím dodat jednu informaci. Předpokládám, že máte nějaké občanské povolání, že toto je opravdu v rámci záliby, nějakého si hobby. Ale vy jste si našel čas i na trochu toho funkcionaření.
2: Tomu jsem se dostal úplně náhodou, takže to už je opravdu ta vedlejší role. Spíše jsem tam ve svazu hlavně kvůli chovatelství jako takovému.
1: Dobře, ale znamená to trošku vést ten úřad, trošku komunikovat s dalšími členy základní organizace?
2: Ano, je to přesně tak, jak říkáte.
1: Tak co je horší? Komunikovat s ústředím Českého svazu chovatelů anebo s těmi členy?
2: Já si myslím, že když si člověk najde takovou tu skulinku v rámci té komunikace a nastaví si ji nějakým způsobem kvalitně, tak je úplně jedno, s kým komunikujete. Jestli je to s kolegy v práci, ve svazu, se základníma organizacemi nebo chovateli, nebo s ústředím jako takovým, takže myslím, že to je spíš na každém jednom člověku.
1: A už naposledy dnes zmíním váš věk, protože opravdu mi připadáte mladý a někdy ti staří chovatelé zasloužili, tak to mládí tak trošku nemusí. Někdy si ty dvě strany neporozumějí.
2: Může to být tak, samozřejmě, jak říkáte, ale tak tohle to známe i z práce, že jo? Protože když nastoupíte, máte šéfa, který mu je 55 a vám je 20 let, tak samozřejmě tam věkový rozdíl může hrát roli. Samozřejmě pak záleží na tom, jak to doháníte, jestli vědomostma, zkušenostma. Takže když se člověk pak zacílí na tu vědomost jako takovou, tak pak se můžete samozřejmě i krásně bavit s chovatelem, který to dělá 50 let.
1: A možná se obohatíte navzájem. Vy přinesete třeba nové poznatky a on poslouží tou životní zkušeností. Tolik do úvodu a po písničce se podíváme, jak vlastně vypadá to vaše oblíbené plemeno.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, další vydání pořadu Svět zvířat a dnešním hostem, odborným poradcem je Martin Roubínek z Malšovic, který chová slepice. Slepice plemena Rhode Island. Tak začněme u toho názvu samotného, mně to nezní moc česky.
1: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
0: Ten popis vzhledu, předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
1: Ano, ano, je to tak, jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg. A slepice do těch 4 kilogramů úplně v pohodě.
0: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené vlastně krocany.
1: Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u kura bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
0: No ale daří se mu náramně, dneska myslím, nenajdeme zemi, kde by nějaká ta slepice nežila.
1: Určitě je to tak.
0: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku a tak dále.
1: Na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly, takže si představte cihlu. To je její tělo, má běháky, který mají mít žlutou barvu, středně veliký hřeben a tyto věci. Posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří, protože čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky na tu užitkovost jako takovou.
0: K tomu se určitě také ještě dostaneme, ale tu barvu jste ještě nezmínil?
1: Ano, je to mahagonově červená barva.
0: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
1: Ano, je to tak.
0: A barva zobáku je to také jeden z parametrů, který ano, se hodnotí?
1: Ano, určitě. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák začíná opravdu zase tou načervenalou barvou, když to převedu do té běžné řeči. Takže je červeně zbarvený na začátku, pak takový rohový. Barva oka oranžová až téměř červená, takže se sledují i tyto věci. Plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
0: Tak tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
1: Tak, listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesnej opak, to je taková, abych řekl, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temeni hlavy dozadu, má různé výlusky.

0: Martin Roubínek, chovatel slepic plemene Rhode Island, je dnešním hostem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. A pojďme si teď probrat požadavky těch vašich slepic na to, aby byly spokojené. Tak začneme třeba u toho prostoru. Vy už jste to naznačil, vlastně bez nějakého toho většího prostoru by to asi nešlo.
1: Je to tak. Myslím si, že jako u každých zvířat, kráva, ovce a podobně, každé zvíře potřebuje svůj prostor. A Rhode Island je taková specifická v tom, že ten prostor velmi ráda využívá. Říká se tomu schánčlivost, takže jakmile dostane svůj prostor, ráda schání potravu, svoje zrní nebo svou směs si dá ráda téměř každý den, až na večeři po celém dní, co něco schánila.
0: To se mi zdá, že je podobné šumavankám, které také jsou pověstné právě tou schánčlivostí, což jsem do téhle doby netušila, že je odborný termín. Tak, prostor. Jenomže na druhou stranu víme dobře, co slepičí hejno dokáže udělat se zeleným trávníčkem. Tak jak to tady vybalancovat, aby ta tráva zůstala?
1: Ano.
0: A přitom si slepice přišly na své?
1: Tak, já to třeba řeším formou toho, že slepice přehrazu. Mám mobilní plutek a pokud už vidím, že tráva dostává zabrat, jednoduše ho změním prostor, tráva doroste, tamhle ubyde a vlastně to otočím.
0: Čili takový pastevní nějaký trojpolní systém.
1: Ano, ano, je to tak.
0: Dobře, ale přece jenom asi by ta slípka nevyžila jenom z toho, co si sama naschání, jakkoliv tedy schánčlivá je. Takže co se týká toho krmení, někdy přístup k obilí je už problematický, pokud nejste nějaký zemědělec nebo statkář, ale krmné směsi to se asi běžně koupit dá.
1: Určitě, určitě. Dneska už v každém městě téměř najdete nějaký obchod s krmivy. Čím více tomu člověk věnuje, tak tím více si tomu samozřejmě hraje. S tím složením každá ta slepice od vylíhnutí až po důchod v uvozovkách má jinou potřebu na tu skladbu krmiva, takže je důležité to také rozlišovat. A zároveň potom samozřejmě tím, jak si s tím chovatel hraje, doplňujete různý druhy semen,

0: podobně, minerály, vitamíny. A tak už si s tím trošku hrajete dle vlastně požadavku té drůbeže, protože když s tím žijete, tak se vlastně naučíte se na to dívat i tím jiným úhlem pohledu, než jenom je ten papír vlastně.
1: Ještě od toho výběhu a základu krmení k tomu bydlišti samotnému, protože vím, že i kurník musí mít určité parametry, aby to opravdu vyhovovalo.
0: Ve všech literaturách se píše, že by mělo být na jednu slepici asi 1 m². Mně se tahle myšlenka úplně samotnému nezamlouvá, protože jakmile zavřete slepici do takhle malého prostoru, tak obzvlášť roda jelenka má velký sklon ke kanibalismu. Takže se začnou slepice ožírat mezi sebou, ale je to jenom prostě z důvodu stresu a nudy.
1: Mít prostor, aby určitě. Se tam nemuseli holky prát.
0: Určitě.
1: Viděla jsem kurníky různého typu, buď s vlezem ve spod, nebo s takovým jakože žebříčkem do toho patra. V tom kurníku musí být nějaké zařízení, kde si ta slepice může odpočinout. A myslím si, že třeba ty hřady, ta bydílka, to na odpočinek není úplně nejlepší, nebo se pletu?
0: Tak, tam chodí určitě spát, je to asi daný geneticky, mají to zakódované v sobě, že čím výše, tím bezpečněji, ale samozřejmě já třeba upřednostňuji podestýlku, po zkušenostech využívám slámu, kdy dáte větší vrstvu a ta slepice si tam prostě jde zahrabat, když je unavená, lehne si tam a zároveň vlastně ta slepice může vyjít ven z kurníku, kde si dá svůj relax v popelišti, kde vlastně využívá každý den tu svoji očistu.
1: No, zkrátka je asi dobré dopředu si něco nastudovat, poradit se se zkušenějším chovatelem, aby člověk zbytečně neudělal nějakou chybu. Možná, že ještě dnes se zastavíme u toho krmení, protože, ano. Jak jste řekl, ono to má opravdu vliv jak na tu užitkovost, tak na ten vzhled. Černo.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Slepice jménem Rhode Island jsou dnešním tématem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. Odborným naším poradcem pro tuto chvíli je Martin Roubínek, který Rhode Islandky chová. Neřekli jsme, jak dlouho už?
1: Teprve třetím rokem
0: mm-hmm. A už toho víte tolik.
1: Ano, ano, úplně jsem jim propadnul.
0: Takže jsou to nejenom zkušenosti, ale je to určitě i ta odborná literatura. A já bych se ještě zastavila u toho krmení, protože ono to má opravdu souvislost, to si říkám, to dá selský rozum, když to zvíře dobře nakrmím, má dobrou užitkovost a taky dobře vypadá. A tady u těch slepic vašich se dají sledovat obě ty linie, tak pojďme nejdřív k té užitkovosti. Už jste se zmínil, že po této stránce je to slepice velmi výhodná, tak povídejte, o té váze už jsme mluvili, takže dojde-li na maso, tak je tam opravdu co na ten pekáč nebo do polévky dát, ale hlavně jde o ta vajíčka.
1: Slepice Rhode Islandka nemá ty z těch největších vajec, pro líhnutí se využívají vejce o minimální váze 56 gramů. Já mám vypozorovaný u svých slepic váhu mezi 60 až 65 gramy. Není to úplně velké vejce, ale není to úplně malé vejce.
0: Tak já si myslím, že my, co kupujeme v supermarketech ta zlevněná eska, tak tohle vejce od vás by bylo naprosto úžasné. Počítá se snůška, předpokládám, že v zimě to asi nebude tak úplně bohaté?
1: No, moje zkušenost právě s Rhode Islandkou je taková, že v zimě je to také bohaté, ne jako třeba na jaře či v létě, ale ta výhoda této slepice je právě v té i zimní užitkovosti. Protože Rhode Islandka tím přeci jenom jak je mohutná a zároveň má velmi přilehlé peří, který opravdu chrání před povětrnostními vlivy, jako je vítr, déšť a podobně, tak se s tou teplotou a s těmi změnami počasí vyrovnává mnohem lépe.
0: Prostě otužilá Amerikánka.
1: Je to prostě tak.
0: Máte spočítáno, nebo udává se nějaká průměrná roční snůška?
1: Tak, pokud bychom vzali tu vzorníkovou, tak je třeba nižší než má zkušenost, protože tam se píše kolem nějakých 180 až 190 vajec ročně. Ale myslím, že moje zkušenost je taková, sice to tedy nepočítám, ale člověk tak vnímá, jak ty slepice nesou. Určitě bych se hravě dostal přes 200 vajec.
0: Tak to už začíná být chovatelsky velmi zajímavé. Teď ještě k tomu krmení, jaký má vliv právě jak na tu užitkovost, tak na ten vzhled. Tak říkal jste, že charakteristikou peří je i lesk, zajímavý lesk. Tak tady asi se musí do toho krmení něco malinko přidat, aby se to lesklo.
1: Je to tak, ale člověk zase musí s rozmyslem, protože ten lesk samozřejmě hodně podporují různá semena, která obsahují olej, jako je slunečnice, lněný semínko a podobně. Ale samozřejmě to má tu nevýhodu, že slepice po něm tloustne.
0: Byla by zmasilejší?
1: To sice ano, ale tloušťka bohužel má vliv zase na ten užitek, což je ta nosnost. Tlustá slepice nenese. Člověk musí s rozmyslem.
0: Ještě také jde o sílu skořápky, protože vím, že leckdy se chovatel potýká s tím, že ty skořápky jsou velice tenké, že to někdy dojde ke zničení už v tom hnízdě. Babička přidávala slepicím rozlučené skořápky, že to byl takový cyklus.
1: Ano, ano. Je to tak, já třeba konkrétně využívám pouze svoje skořápky od svých vajec. Nedávám kvůli nemocem vejce z jiných chovů ani z těch kupovaných. Ale skořápky pouze nestačí, je důležitý dodat i ty další minerály, které samozřejmě v té skořápce nemusí nutně hned být. Proto je dobré třeba právě využívat i ta minerální krmiva jako doplněk té stravy. Zase, jak říkám, vždycky všeho s mírou.
0: Poslední věc k tomu krmení. Zase je to taková matná vzpomínka z dětství. Když byl v neděli na pekáči králík,
1: ano,
0: tak kostičky se nevyhodily, naopak se velmi pečlivě roztloukly na takovou, ano, jemnou kaši. A dávalo se to slepicím. Takže to byl takový přírodní přísun těch minerálů.
1: Je to tak, je to tak. Prodávají se na to i přímo drtičky, kterou si dáte na zeď u kurníku. Když máte kosti, morek obsahuje spoustu vitaminů, ty kosti jako takové taky, takže samozřejmě, když to té slepici nadrtíte, ty jsou potom jak šílený.
0: Od těch zatím velmi pozitivních informací o Rhode Islandkách bychom se měli dostat i ke kapitole, která tak příjemná není ani pro ty slepice, ani pro toho chovatele. Mám na mysli parazity a choroby.

0: Zatím jsme v tom dnešním vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever od Martina Roubínka, chovatele slepic plemene Rhode Island, slyšeli, řeknu, samá pozitiva než kvůli sociální jistoty. Ale pojďme teď k té kapitole, která, jak jsem řekla, není příjemná ani pro slípky, ani pro toho chovatele. Choroby a paraziti. Tak říkal jste, že ta slepice je otužilá, to znamená, že lépe odolává třeba nepřízni, ano, počasí, ale jak odolává třeba nějakým chorobám?
1: Co se tě chorob týče jako takových, zase opravdu záleží na tom přístupu chovatele, jak je čisto, uklizeno, pravidelně dezinfikováno, vyvětráno, protože ta slepice potřebuje opravdu čerstvý vzduch, vzhledem k tomu množství čpavku, který se vyskytuje v trusu slepic. Můžou mít respirační potíže z toho, takže je opravdu důležité nad tím přemýšlet z toho širšího úhlu pohledu, než jenom to, že slepici vyčistím, hotovo 20. Pak jsou samozřejmě věci, jako je kokcidioza, je to parazit.
0: To jsem myslela, že je choroba králičí.
1: A i slepičí.
0: Tak povídejte.
1: Ta hodně teda z mé zkušenosti napadá mladší kuřata. Dospělá slepice ho v sobě sice nese, ale umí se s ním přirozeně vypořádat. Tam už je potom samozřejmě potřeba to léčit antibiotiky. Jiná cesta tam úplně není, pokud nechceme teda řešit nějaký přirozený odchov, prostě co umře, to umře. Jakmile je ptačí chřipka, ta se prostě vyléčit nedá. Tam je to jasný, dochází k likvidaci chovu a myslím si, že na delší dobu má chovatel vystaráno.
0: Tam asi nějaká ochrana, obrana nelze, pokud jim chcete dopřát ten volný výběh, tak zasíťovat celou zahradu, to asi.
1: Je to možné, ale bohužel tam pak dochází i k tomu, že stačí, aby proletěl pták kolem, trus, kontakt. A jediná možnost v tomhle momentě je opravdu ustájení v době, kdy je vyhlášená vlastně situace v blízkém okolí.
0: Čili prevence. Léčba nemožná. Tak a co paraziti? Vím, že slepice mývají čmelíky, nevím, jestli je to úplně odborný název. A tam asi třeba to popelení by mohlo malinko pomoci.
1: Tak určitě, ale samozřejmě i ty čmelíci si umějí poradit s nějakým popelením, takže zase je dobře větraný prostor, suché prostředí, protože když se budeme bavit o těch parazitech jako takových, tak jim vždycky vyhovuje takový to teplo, vlhko, kde si mají kam zalézt. Rádi se schovávají přímo pod hřady, kde slepice spí a v noci pak z nich vlastně usávají tu krev a dokážou na těch slepicích opravdu napáchat velký škody, až třeba anémii, snížení snášky na delší dobu a podobně. Takže tam se to potom doporučuje léčit nebo i dávat do pití přípravek Exalt, který vlastně nemá ochranu hlutu na vejce, ale pomůže tý slepici stejně jako třeba psovi. Takže zevnitř je ona ochráněná a ten čmelík si do ní kousne a umře.
0: Nechutná mu.
1: No, umře prostě.
0: Takže úplně definitivní
1: úplně.
0: Řešení.
1: K.O.
0: Jsou čmelíci jediný parazit, který slepicím hrozí?
1: Určitě ne. Určitě jsou tam třeba například šenky. Říká se jim něco jako slepičí blechy. Těm hodně právě zase pomáhá to popeliště, těm slepicím proti všemkám, protože se říká, že všemku má doma ten, kdo se nevěnuje hygieně chovu.
0: Vy jste řekl, že když se slepice nudí nebo mají málo prostoru, takže se navzájem mohou ozobávat, ubližovat si. Ale někde jsem slyšela, že to může být i tím, že jim něco chybí právě v tom krmení.
1: Určitě. Není to jenom stres, který může způsobit to ozobávání, ale může to být i nedostatek bílkovin. A slepice je prostě takový tvor, který jakmile vidí kapku krve, tak se o ní prostě rád postará. Peří jako takový a maso pod tím schovaný a hlavně místo, kde se potkává peří s kůží, tam vznikají ty malé kapky krve, které ty slepice vlastně následně vyzobávají, až pak dochází k tomu kanibalismu, který se opravdu velmi špatně odnaučuje. Potom se dá řešit třeba brýlemi proti kanibalismu.
0: Brýle proti kanibalismu? Slepici nasadíte brýle?
1: Ano, je to tak, je to tak.
0: Jak to vypadá?
1: Vypadá to jako brýle, akorát není přesně vidět dopředu a slepice vidí pouze do stran, takže nemají tu svoji kamarádku na okusování přímo na dohled.
0: Čas s dnešním hostem v pořadu Svět zvířat Martinem Roubínkem utíká velice rychle. Věřím, že o Rhode Islandkách byste mohl vykládat ještě dlouhé minuty, ne-li hodiny. Ale my máme před sebou vlastně už poslední vstup a ten bychom mohli věnovat tomu, jak vlastně začít s tím chovem Rhode Islandek, popřípadě slepic jako takových.

0: Posledních pár minut dnešního vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever s Martinem Roubínkem, chovatelem slepic plemene Rhode Island, věnujeme tomu chovu jako takovému, tomu množení. Tak možná pro začátečníka, že byste doporučil koupit si kuřičky?
1: Já si myslím, že určitě není od věci začít rovnou násadovnými vejci a vlastními kuřaty.
0: A to mně připadá takové už složitější, taková ta vyšší vídeňská.
1: No ono v dnešní době je totiž sehnat kuřici jako čistokrevného plemene mnohem těžší, než sehnat násadové vejce. A pakliže seženete násadové vejce, začnete s nějakou malou líhní, na pár vajíček na zkoušení. Když si projdete celým tím procesem od prosvěcování vejce, vývoje toho kuřátka a celého jeho líhnutí, tak myslím, že člověk pak má z toho mnohem větší radost i z celkového toho chovatelství, než když si jenom pořídí tu slepici jako takovou.
0: Tak vidíte, to jste mě zase zboural, jednu moji představu, ale v každém případě ten člověk by měl něco vědět dopředu, takže vracím se k tomu něco si nastudovat, poradit se zkušeným a pak teprve začít chovat. No a kdyby opravdu člověk chtěl mít to čisté plemeno,
1: ano.
0: Říkáte začít od toho vajíčka, ale pak už asi by mohl mít ten chov vlastní, když si ke slepicím pořídí kohouta, tak řekla bych je postaráno.
1: Je to tak, ale zase mohli bychom se vrátit k té výživě. I ta výživa má velký vliv na to, jak hodně jsou vejce oplozené, jak je ten zárodek kvalitní. Ten pohyb toho zvířete a ta síla v tom zvířeti, ta pohoda, všechno jde potom do toho vejce a následně do kvality těch kuřat jako takových. Takže je potřeba myslet opravdu na to zázemí, kurník takový, aby odpovídal požadavkům toho zvířete, protože není úplně malé plemeno Rhode Islandka. Výběh jako takový by měl být také určitě zajímavý. Není to jenom o trávě, ale slepice mají rády opravdu hodně ovoce, zeleninu, listovou zeleninu, jablka. V létě na schlazení používám meloun nebo například mraženou dýni jako takový doplněk na hraní. A co se týče Rhode Islandek jako takových, standard plemene nevyžaduje a nepodporuje kvokavost. Takže slepice Rhode Islandky nejsou dobré matky až na některé výjimky.
0: A takže může se všechno podařit, kvalitní vajíčka a slípce se nebude chtít sedět a je hotovo.
1: Přesně tak. Pak už je to na chovateli.
0: Pak už jenom možná mít doplňkový chov slepic jiného plemene, které naopak jsou matkami dobrými a prostě ta kuřátka by odchovaly.
1: Ano, takové přesně chovám. A jsou to hedvábničky vousaté. A to jsou právě zase takové zaručené matky. Na ty zasvítí sluníčko, ta okamžitě sedne a odvodí vám všechno, co pod ní dáte.
0: I kachnu.
1: Asi ano, ale to už by bylo komplikovanější zase vzhledem k vlhkosti pro líhnutí, která je potřeba mnohem vyšší než u líhnutí kuřat.
0: Hedvábnička, pokud já si dobře vybavuju obrázek, tak to je slepička poměrně malá, tak ona usedí třeba 4-5 vajec
1: to
0: od
1: ano,
0: té velké Rhode Islandky.
1: Rhode Islandka jich podle mě usedí tak kolem 16 kusů, ale třeba ta hedvábnička do těch 9 záleží na velikosti těch vajec samozřejmě.
0: Je důležité, jak početné to hejno slepic je, aby na to stačil jeden kohout.
1: Běžně se doporučuje u těch středních lehkých plemen jeden kohout na 10 slepic. Pak jsou těžká plemena, jako třeba Orpingtonky, a tam už se opravdu vyplatí snížit ten počet slepic na nějakých 5 kusů ke kohoutovi.
0: A víte, co jsme možná ještě opomněli?
1: Nevím.
0: Tedy já, co jsem opomněla. Když už jsme se bavili o tom krmení, tak jsme se vůbec nezmínili o pití. A slepice přece musí pít.
1: No to stoprocentně. A základem prostě je čerstvá voda. Ocet nedoporučuji, dřív ho hodně využívaly babičky. Není pro slepici úplně dobrý, byť vytváří kyselé prostředí, ve kterém se potom nedaří úplně jako třeba těm kokcidiozám, o kterých jsme mluvili. Ale základem je čistá voda. V létě přidávám například bylinky, jako je máta, meduňka. V zimě, když vidíte u slepic, že může vzhledem počasí dojít k nachlazení, můžete přidat třeba heřmánkový čaj nebo různé, ano, vidím, že se smějete, ale je to opravdu tak. A nebo třeba i trocelový sirup, vitamin C a opravdu si s tím hrát. Ale zase se vrátím na začátek všeho s mírou. Základem je ta čistá voda.
0: Jak vás tak poslouchám, je radost býti u vás slepicí plemene Rhode Island. Díky za váš čas, za opravdu zajímavé povídání, no a někdy u nás na viděnou, naslyšenou třeba o jiném slepičím plemeni.
1: Já vám taky děkuji, nashledanou.
0: Pro posluchače Českého rozhlasu Sever je tady informace, že přesně v celou vás čekají další aktuální zprávy a pak už pořad Písničky na přání. Hezký poslech vám přeje Slávka Brádlová.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
3: 12 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu, uvedl to BESIP. Část odběratelů tepla od Energy v Ústí nad Labem by letos mohla začít využívat plyn. V Kovářské na Chomutovsku se dnes otevírá nová vlčí stezka. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 36 stupňů. Krásné poledne, zprávy a Jana Moravcová. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu, který se zabýval 17 nehodami dětí do 14 let od roku 2023. V Česku musí mít cyklisti do 18 let přilbu povinně. Pokračuje Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
5: U jízdních kol byl ten poměr cyklistů bez přilby 37%. Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68% a 65%.
3: Vlčí stezka v Kovářské na Chomutovsku se dnes otevírá veřejnosti. Součástí nové 4-kilometrové trasy je celkem 12 zastavení, na kterých se lidé doví nejen podrobnosti o životě vlků, ale i další zajímavosti. Podle Václava Stránského ze spolku pro Kovářskou dnes návštěvníky po stezce provede sama spoluautorka stezky.
6: Štěpánka Kadlecová, zvaná Krušnoholka, která se vlastně tím monitoringem vlků zabývá a nám dávala dohromady ty texty. No a bude vlastně ty lidi provázet tou stezkou a řekne jim spoustu zajímavostí.
3: Část čtvrti Střekov v Ústí nad Labem, která je napojená na dodávky tepla od společnosti Energy, by mohla už letos začít využívat na místo páry plyn. Společnost dluží za emisní povolenky a hrozí ukončení činnosti. Město se domluvilo s obyvateli na náhradním řešení. Místní se na zavedení nového zdroje tepla plynu finančně podílí, řekl to primátor Petr Nedvědický z ANO. České úřady už odmítly udělit dočasnou ochranu několika desítkám mužů z Ukrajiny. Jde o bojeschopné muže, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Nová pravidla platí 10 dní a jsou stejná v celé Evropské unii. V Česku má podle ministerstva vnitra aktivní dočasnou ochranu téměř 391 tisíc lidí.
4: Počasí.
3: Počasí pro dnešek dál platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami, vysokou zátěží a taky nebezpečím vzniku požárů. Počasí pro dnešek jasno nebo skoro jasno, na západě kraje polojasno a teploty až 36 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Ulice na Hrázi v Teplicích havarovala dvě osobní auta. Komplikace po nehodě osobního vozu čekejte taky u Velemína na Litoměřicku. Dále se bouralo v Lovečkovicích na Litoměřicku na silnici 260 a taky ve Cvikově na Českolipsku na silnici 13.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Evou Bucharovou.

Písničky na přání, ty polední na Českém rozhlase Sever už se rozjeli a vy můžete vybírat muziku a volat si o ní na naší linku 475 212 212 anebo nám pošlete e-mail, pokud raději píšete, než mluvíte. Naše adresa je zahrajte@rozhlas.cz a jeden už dorazil. Poslal ho pan Petr Reichl. Dobrý den, prosím o zahrání písně od Petra Koláře Ještě, že tě lásko mám. Manželka oslavila dne 11. srpna 2026 60. narozeniny a 13. srpna oslavila svátek Aleny. Vše nej a mnoho zdraví, spokojenosti, klidu a pohody přejí maminka, manžel Petr, synové Jirka s Eliškou a Honza s Jitkou a vnučky Tereska, Adélka a Nikolka.

0: A s námi už je v písničkách na přání na telefonu paní Božena. Hezký den.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům. A já bych chtěla popřát mojí sestřičce Mařence z Chrastavy, která se zítra dožívá 93. narozenin. A přeji jí zdravíčko, trošku toho pokakaného štěstíčka, pohodu a klídek do dalších let. Hlavně, aby se nestresovala, to špatné ať hází za hlavu a vzpomíná nebo myslí jen na to hezké a dobré, co se prožilo. Děkuji.
0: Krásná gratulace.
1: Sestra Božka.
0: Ano, tak gratulace je vyřízena, já ještě přepojím hudební dárek, který sestra vybrala a je to písnička Krásné je žít.

hlas.cz. A další už dorazil. Zahrajte prosím písničku od zpěváka Michala Davida Poupata pro moji maminku Hanku k dnešnímu svátku. Tímto bych jí chtěla popřát hodně štěstí a zdraví, ať jí celý život baví. To jí přeje Eliška.

0: A do písniček na přání Českého rozhlasu Sever se podařilo dovolat Vojtěchovi. Kam vás zdravím? Dobré odpoledne.
1: Dobrý
0: Vaškovi,
1: den.
0: Vaškovi.
1: Vaškovi.
0: Vašek.
1: Vašek,
0: ano. Ano, určitě, vypněte rádio, ať se dobře slyšíme, Vašku. No, povídejte.
1: Dovoláme z Ryzožic. A chtěl bych zahrát mojí milovaný manželce Haničce,
0: ano,
1: která má dneska svátek, tu písničku, jak jsme se domluvili.
0: Ano.
1: Že jí přeju všechno nejlepší k svátku a že jí mám strašně moc rád. Ale to je asi všechno. Pro všechny, kdo poslouchají, pro vás taky písničku, jo?
0: Ano, Vašku, hlavně pro vaší Haničku bude zpívat taky Hanička, vlastně shodou okolností, Hanička Zagorová, písničku Ahoj léto. A já už se koukám, že nám taky napsal Míla. Dnes je krásný den, kdy Haničky svátek slaví, paní vedoucí Hanička a její maminka, Hanička od Teplic a Hanička básnička. Všem přeji všechno nejlepší, jejich rodiny, přátelé, a písničku posílá

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: sobota 15. srpna, svátek Haniček a jedna Hanička nám teď volá do písniček na přání. Vítejte v Českém rozhlase Sever, Hani.
1: Zdravím vás i v rozhlase i všechny posluchače. A protože teda dneska mám svátek, nejenom já, ale všechny Haničky, tak jsem vybrala písničku vlastně pro všechny Haničky i pro mě, takovou, kde se zpívá trošku i o lásce. Lásku já mám nejradši, protože jsem takovej romantický typ. No a takže by to bylo pro všechny Haničky, co poslouchají. A taky bych chtěla touto formou poděkovat Alence a Petrovi ze Stehelčevce za krásný přáníčko k svátku a i mojí kamarádce Vlastičce. Takže by to bylo pro všechny.
0: Dobře, tak já nechám tu písničku jako překvapení a jenom prozradím, že bude hrát a zpívat skupina Elán. A vám, Hani, děkuju za zavolání a všechno nejlepší ke svátku. Mějte se hezky.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Co budeme hrát dál v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever, o tom už je rozhodnuto, vybírala si paní Marie z Benešova nad Ploučnicí. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, zdravím všechny posluchače a hlavně chci dneska popřát moji jediný sestře, která už mi zbyla, paní Elišce Vondrové z Litvínova, která má dneska půlku latiny.
0: Ano.
1: A Eliško, hodně štěstí, hodně zdraví. Seš jak proutek, ale já vím, že tu písničku máš ráda, tak ti ji přeju. Já i moje holky, uzdrav se brzo, ať se můžeme setkat. A vám moc děkuju a taky přeju všem Haničkám. Hodně zdravíčka a vám do rádia moc děkuji.
0: Dobře, naschledanou.
2: Mám prostě

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písně.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever už máme na telefonu taky paní Andělu. Hezké odpoledne.
1: Hezký odpoledne i vám, paní Evičko, a všem posluchačům. A dneska bych chtěla poslat písničku Hanice do Touchovic k dnešnímu svátku. A všem Haničkám přeju všecko nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka. A posílám jim písničku. A písnička bude taky pro Boženku do Jirkova a do Žadce.
0: A je to
1: a vám do rádia a pro všechny posluchače.
0: Tanice svět, já vám děkuju za zavolání a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.

0: Další e-mail dorazil do písniček na přání. Hezký sobotní den všem posluchačům Českého rozhlasu Sever. Zahrajte prosím písničku pro mou úžasnou tchýni a čtyřnásobnou babičku Daničku, která je se mnou na chaloupce ve Bzí a udržuje tu dobrou náladu. Ideálně od Spiritual Quintet písničku Dvě báby. Děkuji a zdraví posluchačka Simona s dcerou Ráchel.
1: Já

A já se dívám, že nám posíláte docela dost e-mailů do písniček na přání Českého rozhlasu Sever, tak pojďme rychle na ně. Zdravím vás všechny, prosím, zahrajte písničku Sen v nás zůstává. Touto písničkou bych chtěla potěšit posluchače Hanky Haničky, Evy Evičky, Renaty Renatky, prostě všechny vzpomíná Martina z České Kamenice. Tak ano, písnička je tady a ještě tady máme další prosbu. Prosím o písničku Veď mě dál cesto má pro moji maminku paní Marii Zvonařovou a pro mého přítele Jaru Šticha, že je mám oba moc rád a aby měli pěknou sobotu. Jste fajn rádio, tak my děkujeme. S pozdravem Petr Zvonař.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: jednou cvrčku hrát.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Všichni čeští turisté evakuovaní z okolí chorvatského Omiše už opustili záchytná centra. Obě obce v Ústeckém kraji dávají nejméně peněz na investice ze všech regionů. Rada města Ústí nad Labem vyhlásila veřejnou zakázku na dodání velkoplošné LED stěny pro činoherní studio. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 36 stupňů. Pěkné sobotní odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Čeští turisté evakuovaní kvůli požáru u chorvatského Omiše už opustili záchytná centra. Podle českých zastupitelských úřadů jsou někteří lehce zranění, ale v pořádku. Požár má jednu oběť a 8 lidí v něm utrpělo těžká zranění. Oheň se hasičům podařilo dostat pod kontrolu. Zůstávají ale v terénu.
5: Myslím, že stáně zadovolilo, že tam nebylo nějaký problém a byl je tady nebyl.
6: Velitel dobrovolného hasičského sboru Omiš Vyčeslav Pešič řekl v rozhovoru pro veřejnoprávní stanici HRT, že situace v oblasti je stabilní. Hasiči dohašují oheň s pomocí hasicích letadel a bez ohledu na vítr by už nemělo hrozit nebezpečí znovu vzplanutí požáru. Český konzulát dál pomáhá turistům z Česka, kteří při požáru a evakuaci přišli o doklady nebo třeba o klíče od auta. Podle konzula Štěpána Šantrůčka se na úřad s dotazy obracejí i lidé, kteří se do Chorvatska teprve chystají.
4: Obce v Ústeckém kraji dávají nejméně peněz na investice ze všech regionů. Dluhům se radnice spíše vyhýbají, méně než ostatní využívají dotací a v hospodaření obcí dopadly celkově podprůměrně. Uvedla to společnost KRIF v analýze hospodaření obcí. Nízké kapitálové výdaje v krajském městě a některých dalších kritizuje opakovaně opozice. V období posledních 5 let byla výdajovou prioritou Ústí nad Labem oblast dopravy. Město značné prostředky věnovalo i na místní zprávu a na sociální péči. Činoherní studio v Ústí nad Labem bude mít novou velkoplošnou LED stěnu. Město na ní vyhlásilo veřejnou zakázku. Předpokládaná cena je 1 milion korun bez daně a spolufinancována bude prostřednictvím dotace z operačního programu Spravedlivá transformace. Primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický z ANO doplnil.
7: Tady ta LED stěna umožní při přípravě té jejich produkce, ta umožňuje daleko lepší využití právě toho, jak prostoru omezeného, tak samozřejmě to obohatí pro videoefekty, které jsou možné.
4: Na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokycké slati na Klatovsku naměřili meteorologové minus 2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. K nule se přiblížily teploty i na dalších místech Česka. Odpolední maxima se ale budou dál pohybovat kolem tropické třicítky.
1: Počasí.
4: Platnosti je na severu Čech dál výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami a zátěží z horka. Bude jasno nebo skoro jasno, večer na západě kraje až polojasno, teploty do 36 a na horách do 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: U Velemína na Litoměřicku bouralo osobní auto, na místě vyšetřuje policie a zpozorněte, pokud jedete taky po D8 u exitu 45 Lukavec ve směru na Prahu. Pozorujeme na uzavírku pravého jízdního pruhu kvůli pracím na silnici. To byly zprávy ve 13 hodin. Já vám přeji dál krásnou sobotu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
8: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politický aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nimi byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel to, ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.

0: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersperga a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auerspergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
1: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
0: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auerspergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
1: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
0: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až do konce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
1: Ten titul barona byl dědičný?
0: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
1: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
0: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Péléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá řešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel pod mě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí?
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny.
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížil jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla, no a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vyvodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ode dneška je uzavřená část přístavní ulice v Ústí nad Labem kvůli pracím na Benešově mostu. Krásná lípa na Děčínsku má zdroj vody na zalévání fotbalového hřiště. Koupaliště v Hejnicích na Liberecku čeká v příštích letech rekonstrukce. Zítra bude jasno, postupně ale oblačno až zataženo, přehánky, bouřky a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová, dobré odpoledne. Práce na Benešově mostě v Ústí nad Labem ode dneška uzavřely část silnice první třídy číslo 30 v přístavní ulici. Podle informací z aplikace Munipolis řidiči neprojedou úsekem od povodňové vany až k železničnímu mostu. Provoz by měl být obnovený zítra ve 20 hodin. Staronový zdroj vody na zalévání trávníku na fotbalovém hřišti má krásná lípa na Děčínsku. Město využilo rybníčku, do kterého se stahuje voda z historických vodotečí. Své pomocí ho opravilo, prohloubilo a vyčistilo. Teď má velmi silný zdroj vody na zalévání, říká nezávislý starosta Jan Kolář.
2: Tak jak končí městský park, tam je několik takových, máme to tam zadeklovaný, tam jsou prostě studny. Ještě jsme si tam přivedli jako z jedné strany takový přívod, takže teď máme dostatek vody prostě a jinak bychom, já nevím, co bychom dělali. My jsme loni touhle dobou navážili hasičem vodu.
0: V suchých letech museli trávník na fotbalovém hřišti zalévat krásnolipští hasiči. Hejnické koupaliště, potýkající se v posledních dnech s vyschlým přítokem vody, čeká celková rekonstrukce. V plánu už je několik let s ohledem na finanční nákladnosti, ale její zahájení plánované na rok 2028. Začít by se podle starosty Jaroslava Demčáka ze Starostů pro Liberecký kraj mělo opravou netypicky velké betonové vany. Možnost obměny vody v případě vyschnutí přítoku bude radnice řešit příští týden na schůzce s projektanty.
3: Potřebujeme právě se s ním domluvit, co jde, co nejde v rámci toho objemu s nějakým jejich odborníkem hydrologem, co tam má být, jestli to mají být dva další vrty, menší nebo jeden větší.
0: Česko by mohlo znovu umožnit části Bělorusů žádat o krátkodobá víza. Počítá s tím návrh ministerstva zahraničí. Týkal by se lidí, kteří mají v Česku příbuzné, například rodiče, děti nebo prarodiče. Pokud vláda návrh schválí, žádosti by mohly podávat od konce září. Česko udělování víz Bělorusům výrazně omezilo v roce 2022.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek, jasno nebo skoro jasno, k večeru polojasno, teploty až k 36 stupňům, dál je v platnosti výstraha meteorologů před horkem, před vysokými teplotami a taky před nebezpečím vzniku požárů. Zítra se zatáhne, čekáme oblačno až zataženo, k tomu přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 31 stupňů, na horách do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to vypadá aktuálně na severu? V dopravě komplikace hlásí Chlumec na Ústecku a Ústecká ulice. V poslední hodině tam havarovala dvě osobní auta, na místě je policie a problémy čekejte řidiči taky nedaleko Mařenic na Českolipsku. Nehoda osobního vozu komplikuje provoz, konkrétně v Horní Světle. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásnou sobotu s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné sobotní letní odpoledne. Ústecký rodák, herec Marek Lambora, patří do mladé úspěšné generace herců. Daří se mu projekty divadelní, filmové i televizní. Zahraje si i v novém seriálu Boží plán. Po chvilce hudby si o tom s Markem popovídáme. No a písničky, které nestárnou, vám v téhle hodince zaspívají třeba Karel Gott nebo Miroš Birka. Tak hezký poslech.
1: Pohodové odpoledne s Evou.

0: sobotním pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever na vás mám teď jednu otázku. Víte, co jsou to mofety? Jestli ne, tak si teď chvilinku počkejte, protože se to dozvíte od Martina Písaříka v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: rodina. S jeho tatínkem Miroslavem Knedlou starším si povídal Martin Charvát.
1: Když šel na start, tušil jste, že by to tam jako mohlo nějakým způsobem třeba jenom medailově na bronz dopadnout?
2: My jsme byli včera večer klasicky v Sacré-Cœur. Já vím, že to zafungovalo i předtím na olympiádě. A po dlouhé době jsem tam napsal zase nějaký zkaz a když šel na start, tak jsem si říkal, bylo by dobré porazit aspoň jednoho z těch Rusů. Jo? Ale jak jsem si říkal, třetí místo bude pecka. Ale jakože bude na prvním místě, to jsem vážně nečekal, to je neskutečný.
1: Když jste viděl, jak letí bazénem, zejména od nějakého 25. metru, jak najednou v těch posledních deseti jsi tam prohnal kolem Samusenka, potom pohled na tu tabuli, tam ty setiny, jedna vedle druhé.
2: To hlavně jako prostě ty čtyři první místa, oni byli, jestli se nepletu, ve čtyřech setinách, a já jsem to natáčel na mobil a jak špatně vidím na tu blízku, tak jsem tam viděl dvě čárky a říkám, jo, je to tam, je druhej. A Karolína vedle, je první, dcera. To je nezapomenutelné do teďka. To finále, jako ten finish, ten byl strhující, takže za mě pecka.
1: Jaké to je mít syna mistrem Evropy?
2: To si asi člověk ještě neuvědomuje. Hlavně, jak to skončilo, tak my jsme byli všichni uplakaní jak na pořbu, ale samozřejmě tady tohle byly štěstí slzy a to hlavně hrozně přeju, protože on si to zaslouží. Jako tím, jak je skromný a pořád zůstává sám sebou, to se mi hrozně jenom líbí, tak si to zaslouží a jsem hrozně rád, hlavně za něho.
1: Ono bylo asi trochu těžké ho poslat do Ameriky, ne? Vidíte, jak je dobrý, jak byl dobrý od juniorů a teďko najednou si ho někde vezme v Americe, daleko. Pravda, jsou to experti, ale už tam řada českých talentů plaveckých pohořela. Teď tam posíláte syna.
2: Já jsem mu nechtěl vůbec ničem bránit, já jsem viděl, jaké to tam těžké bude, hlavně ty začátky, protože se naraz pohybujete mezi 40 top plavcema, 30 top plavcema a nebylo to lehké. Já si pamatuju přesně to letiště, jak jsme se loučili, jak jsme to obrečeli a říká se, musíš to vydržet, ten začátek bude těžký, ale měl obrovské štěstí prostě na tým. Jo. To, co si vybral, tak si vybral absolutně správně a je maximálně spokojený s Indianou, protože tam, co jsme zažili my v Americe, tak tam fakt funguje takový ten rodinný duch toho týmu. Jako já jsem nadšený za něj a on je tam spokojený.
1: Teďko přijel na mistrovství Evropy, dosud český rekord 24,4 desetiny, sekundy, potom k tomu nějaké setiny. A všechno, co tady Miroslav Knedla mladší plaval, tak bylo za 24 a jednu desetinu a potom k tomu nějaké setiny. Evidentně se na té 50 zlepšil a vzhledem k tomu, že to je 50, je to krátký čas, tak ty dvě desetiny jsou vlastně hrozně moc.
2: 50 hlavně nedává žádnou šanci prostě dělat chyby a dvě desetiny stáhnout, to je ze snu a teď, když se podíváme na to, tam 32 setin de facto od Mare Nostrum, je to obrovský skok a klobouk dolů, to je něco úžasného.
1: Říká Miroslav Knedla starší poté, co jeho syn, Miroslav Knedla mladší, vyhrál titul mistra Evropy na 50 metrů znak. Z Paříže Martin Charvát, Český rozhlas.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek, já taky porcelán.

0: prachy. Si.
1: Pohodové sobotní odpoledne na Českém rozhlase Sever pokračuje dál a teď se podíváme, co chystají v televizi. Úplně nový seriál Boží plán chystá jako novinku na podzim televize Nova. Zahraje si v něm i ústecký rodák Marek Lambora. Nejen o seriálu se s ním povídala Slávka Brádlová.
2: My jsme natočili 24-dílný seriál Boží plán a to je vlastně seriál, myslím, že takovej střelenej. Budeme sledovat tři kluky, který se zároveň v jednu chvíli všichni rozvádějí. Všechny ty rozvody je vlastně doženou až do jednoho společného sdíleného bytu, kde začnou bydlet, kde už bydlí majitel toho bytu Mirek, který hraje Tomáš Jeřábek, pak je tam se mnou Filip Březina, Vašek Matějovský a přijde za námi ještě Michaela Peceková. A tahle ta pětice vlastně sdílí ten svůj byt a řeší problémy jak rozvodový, vztahový, jak vlastně se postavit na vlastní nohy a žít život tak, jak by každý chtěl, ale vlastně se jim to úplně nedaří.
3: Říká se, že když chceme Boha rozesmát, máme mu svěřit své plány. Takže titulek Boží plán bych řekla, že přece jenom dospěje k dobrému konci.
2: No těžko říct samozřejmě, co je dobrý konec, jo. Ale vlastně si myslím, že každá ta postava by měla o sobě zjistit určitý věci, jak na věci jde špatně, nebo jak žila zle vlastně do té chvíle, nebo jak brala různé věci a měla by se nějakým způsobem napravit. To, jestli se jim to podaří, si musí diváci počkat na září, kdy náš seriál poběží.
3: Zdá se, že pro seriály jste předurčen a trošku se mi ztrácí, jestli stíháte třeba nějaký film vedle, divadlo vedle.
2: Stíhám divadlo i vlastně film. Mně se teďka přeložil jeden film Ze zimy na další zimu, takže to se občas samozřejmě děje, ale teďka připravujeme už třetí díl fantasy pohádky Princezna zakletá v čase, čímž by se měla ta trilogie vlastně uzavřít. Tentokrát budeme sledovat prince Jana a myslím si, že to bude skvělý. Podle toho scénáře, který jsem četl, si myslím, že se vracíme trošku k jedničce a zároveň se tam budeme objevovat všichni tři vlastně pohromadě, což si myslím, že dělalo tu pohádku tou pohádkou. A zároveň nás čeká spoustu bojových scén a spoustu cestování v čase, což si myslím, že nás všechny, kdo máme princeznu rádi, baví.
3: Co baví vás, když máte přece jenom trošku volna?
2: Já vždycky odjedu někam pryč, nejlíp k oceánu, tam je mě vlastně nejlépe. Miluji surfování, takže takhle trávím já svůj volný čas. Vlastně většinou se snažím odjet někam mimo město minimálně, anebo do jiný země. No.
3: Kolik dnů takových se povedlo?
2: Myslíte volna? No, teď vlastně od dubna, kdy jsme točili vlastně Boží plán a do toho jsem ještě zkoušel představení Klan Baťa na kampu, tak to bylo poměrně náročný. Musím říct, hodně jsem se musel kousnout, abych to zvládnul, ale teď už mě čeká příští týden dovolená 12-denní, takže už se na to moc těším. A v říjnu jsem si naordinoval povinný volno, takže už se to rozvolňuje, už mám i lepší náladu.
1: Marek Lambora se dočká zaslouženého odpočinku příští týden. Diváci Novy se nového seriálu Boží plán dočkají v září. No a my na Českém rozhlase Sever pokračujeme zase muzikou s Anetou Langerovou a Valdemarem Matuškou.

0: křížem krajem.
1: Turistický seriál Českého rozhlasu Sever pokračuje dál a my dneska míříme do Českého středohoří, vyjdeme nahoru od Labe a vyjdeme hned na několik vyhlídek.
2: Chci vám ukázat novou vyhlídku nad Povrly Roztoky na Ústecku, kterou tam někdo zbudoval a nazval Veruščina vyhlídka. Dnešní cesta je pro zdatnější a dobrodružnější povahy. Jdeme totiž starou úvozovou cestou z Povrlů Roztok. Začínáme u chátrajícího kostela Narození svatého Jana Křtitele v Roztokách. Na jeho rozpadající se zahrádce si můžete vyfotit sochu anděla na hromadě kamení, která asi bývala zítkou. Starou lesní zapomenutou úvozovou cestu z Roztok směr Bradlo lemují strouchnivělé posedy a zbytky kamenného stavení jakési zaniklé osady. Když se vymotáte z lesa, narazíte na žlutou a po chvíli na modrou a ty už vás bezpečně dovedou k vrcholům dnešního výletu. Na vyhlídku Berglinkope s výškou 436 metrů nad mořem, na Bradlo s výškou 450 metrů a na sousední novou Veruščinou vyhlídku s ukazatelem a lavičkou a to vše ve výšce 440 metrů nad mořem. Pokud nemáte závratě, klidně se na lavičku na samém okraji strže posaďte a kochejte se výhledem do Labského údolí. Po odpočinku sejděte bezpečně po modré do Povrlů na vlak a nebo to vemte do Povrlů neznačenou cestou přes Spálený vrch a vyhlídkové místo Březový vrch. Pohled na řeku Labe s loděmi a koleje s vláčky po obou stranách řeky a na silnice s auty máte ze všech dnešních vyhlídek jako na dětské hračky.
0: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Láska z Vláhvy, to byla písnička Lucky Vondráčkové a na Českém rozhlase Sever máme další letní téma. Kolo nebo koloběžka, prázdniny a děti. Tohle spojení k létu prostě patří. Právě u dětských cyklistů ale rodiče často zapomínají na helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 1700 nehodami cyklistů do 14 let od roku 2023. Bez ochranné helmy podle analýzy jela skoro polovina zraněných dětí. Nehod dětí bez helmy přitom v posledních letech přibývá.
1: Co máš na hlavě teď?
2: Helmu.
1: A jakou má barvu ta helma?
2: Rozovou.
3: Říká tříletá Eliška, kterou doprovází její máma Martina s mladším sourozencem v kočárku. Společně s manželem helmu vybrali na internetu.
4: Já vždycky koukám hlavně na design, ale rozhodně jsem to řešila, aby to nebyla úplně jako nejlevnější helma, aby to byla skořepinová helma prostě s nějakýma jako základníma bezpečnostníma prvkama.
3: Při srážce nebo pádu na hlavu hrozí třeba otřes mozku, zlomeniny lebečních kostí nebo krvácení do mozku. Helma může následky zmírnit nebo eliminovat, říká primář ortopedie plzeňské nemocnice Primavet Ondřej Havel.
5: Samotné nošení helmy vám může kolikrát pomoci od těch běžných drobných odřenin. Měla by výrazně zmírňovat ten náraz a přenesení té energie na ty měkké tkáně, na mozek, na nervové struktury, kdy dnešní moderní helmy jsou konstruované tak, že brzdí ten náraz.
3: Počet nehod dětí bez helmy se od roku 2017 zvyšuje, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: Zatímco v tom roce 2017 bylo evidováno 125 nehod, tak v těch posledních dvou letech už to bylo přes 200. To znamená, ten vývoj není úplně pozitivní. V tom letošním roce jsme na čísle 145 za 7 měsíců.
3: To je podle něj podobné číslo jako v posledních dvou letech. Přilbu by dítě mělo mít správně nasazenou, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
7: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
3: Nošení přilby na kole a koloběžce je v Česku povinné pro všechny děti a mladé lidi do 18 let. Dětem do 15 let ani jejich rodičům ale žádný postih za nenošení helmy nehrozí. Od 15 let pak mladí lidé podle policie můžou dostat pokutu ve výši až 750 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
9: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
5: Zahraniční návštěvníci ničili skály u Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko, dostali maximální pokutu. V Lovosicích finišují opravy zimního stadionu, ten byl zavřený přes rok. Chorvatským hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u letoviska Omiš. Zítra bude převažovat oblačno až zataženo, čekáme i přehánky a bouřky a teplotu do 31 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy s Janou Moravcovou. Strážci Národního parku České Švýcarsko zadrželi návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány v Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina včetně dětí ryje do skály obrazce, upozornili strážce jiní turisté. Strážci parku na místě vandaly zadrželi a udělili jim maximální výši pokuty, říká za Národní park Miroslav Rybář.
6: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou strážcem ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
5: Zimní stadion v Lovosicích se letos opět otevře veřejnosti. Kvůli havarijnímu stavu chladicí technologie byl stadion od března loňského roku zavřený. Původní chlazení prostřednictvím Solanky specializovaná firma nahrazuje glykolovým médiem. Celkové náklady na výměnu technologie popisuje starosta Vojtěch Krejčí z uskupení pro Lovosice.
7: Tam se pohybujeme zhruba 10 milionů korun za potrubí pro ten glykol a další navazující technologie, včetně nějakého vyměníku a tak podobně, a zhruba 3,5 milionu korun vychází stavební práce v vybudování toho kanálu.
5: 1. ledu by se sportovci měli dočkat na přelomu října a listopadu, informovala o tom mluvčí města Eva Břeňová. Téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, neměla helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu. Ten se zabýval více než 17 nehodami dětí do 14 let od roku 2023 do poloviny letošního roku. Přilbu při nehodě neměli 4 z 10 malých cyklistů. V Česku je přitom povinná pro cyklisty i jezdce na koloběžkách do 18 let. Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové taky ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. 8 dalších lidí je v kritickém stavu v nemocnici. Někteří s vážnými popáleninami na 70% těla. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů.
4: Počasí.
5: Plavec Miroslav Knedla den po zisku titulu mistra Evropy na znakařské 50 nepostoupil z rozplaveb na dvojnásobné trati. Naopak v Paříži se dařilo Janu Čejkovi, který v polohovém závodu na 200 metrů prošel do semifinále. V platnosti je dál výstraha před požáry, taky před zátěží z horka a vysokými teplotami. Zítra potom očekáváme převážně oblačno, postupně zataženo, nejvyšší denní teploty do 31 stupňů a k tomu občasný déšť i bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: Jak to vypadá na silnicích na severu Čech? Komplikace čekejte na silnici 225 u obce Chbany na Chomutovsku a taky u Hoštky na Litoměřicku po nehodě nákladního vozu na silnici 261.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever i dál. My se v téhle hodince kromě jiného podíváme do Zubrnic, kde dneska předváděli, jak se pěstuje chmel, jak se s ním správně zachází a jak se zpracovává. Tak u toho samozřejmě nebudeme chybět a písničky, které nestárnou, vám zaspívají třeba Michal Tučný nebo Helena Vondráčková. Tak hezký poslech.
1: Pohodové odpoledne s Evou Bucharovou.

0: s Českým rozhlasem Sever. Teď jedeme do Zubrnic. Muzeum v přírodě v Zubrnicích dneska pro návštěvníky připravilo program věnovaný pěstování chmele. Lidé se dozvěděli, jak chmel pěstovali naši předci a jaké přitom používali nářadí. A taky k čemu chmel, kromě výroby piva, používali. A podrobnosti už nám řekne Daniela Pilařová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Výstavu provedla kurátorka biologických sbírek Jitka Ledvinková a lidé se od ní mohli při prohlídce malé tyčové chmelnice a expozice o pěstování chmele na Zubrnicku dozvědět takové věci, jako například, jak ovlivňoval chmel tvar domů, že byly kvůli schnutí chmele patrové a patrové byly také půdy a třeba kde se rostlina sušila, nebo to, že ho sedláci pěstovali ne jako hlavní plodinu, ale jako takovou rostlinu na přilepšení. Během dne se mohli lidé zúčastnit komentovaných prohlídek, mohli se například potěžkat nářadí, které se při pěstování chmele používalo, jako je třeba průboj nebo krace, a dozvědět se, na co přesně tahle náčiní při pěstování chmele sloužila. Expozice k pěstování chmele je v Zubrnicích v zemědělské usedlosti v čísle popisu s nám 61.
0: Danielo, ty už si říkala, že návštěvníci měli možnost navštívit i chmelnici, je to tak?
1: Je to tak. Chmelnice je v Zubrnicích už od roku 2000. Loni se muzejníci rozhodli obnovit a chmel na ní vysadit. Na rozdíl například od Žatecka, kde se chmel pěstuje a vynese po drátech, v Zubrnicích je k vidění tyčová chmelnice, což je vlastně nejstarší způsob pěstování chmele. V tuhle chvíli se tam po tyčích vinou už asi dvoumetrové rostliny. Podle Ledvinkové se jim ale letos zrovna nedaří kvůli velkému vedru, nicméně návštěvníci si můžou tenhle způsob pěstování chmele prohlédnout a rostlinu, která má takové háčky a celkem složitě se s ní podle Ledvinkové pracuje, si také osahat. Kromě toho programu se mohou návštěvníci podívat i do muzea, i do dalších zemědělských usedlostí.
0: Zve do Zubrnic Daniela Pilařová, tak děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. V sobotu odpoledne je s námi i po telefonu chvíli meteorolog Pavel Júza. Dobré odpoledne přeju.
1: Dobrý den.
0: Tak máme teď 15 hodin 20 minut, co nás ještě do večera čeká, jaké počasí nebo snad nějaké změny?
1: Tak v současné době v nejbližších hodinách nás žádné radikální změny nečekají. Je většinou jasno nebo možná někde skoro jasno a teplota v Ústeckém kraji je 32 až 36 stupňů. Na horách o malinko chladněji, kolem 30 stupňů a vypadá to, že to je zhruba na úrovni maximální teploty, že už by se moc měnit teplota neměla. Takže takhle to vypadá dnes odpoledne.
0: Jaká bude noc?
1: Tak v noci ze začátku bude ještě jasno, postupně až polojasno, během noci bude trochu přibývat oblačnost a samozřejmě se do rána poněkud ochladí, nezůstane celou noc takhle teplo samozřejmě, takže noční teplota klesne asi tak na převážně na 19 až 16 stupňů, ale někde v údolích při bezvětří může být až 12 stupňů a zítra přes den už bude převážně oblačno, postupně by mohlo být až zataženo a zejména odpoledne a večer se mohou vyskytnout přehánky a případně i bouřky a už by mělo být chladněji, nejvyšší teploty 28 až 31 stupeň, ve Šluknovském výběžku ještě o malinko chladněji 26 až 29 stupňů.
0: Tak to je stále letní teplo, velké teplo. Přijde nějaká změna s novým týdnem?
1: Ano, vypadá to, že ta studená fronta, která

0: Sobotní odpoledne na Českém rozhlase Sever pokračuje i dál českými písničkami s kapelou Turbo nebo Vaškem Neckářem. A teď vás do kina zve Milan Král.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Filmové tipy. V českých kinech mělo ve čtvrtek premiéru československé sportovní drama Bojovník. Pavel Hofmeister alias Hof býval mistrem Evropy a olympijským medailistou v boxu. Po letech mimo sportovní svět dostává nečekanou nabídku vrátit se do boje. Hozená rukavice, kterou zvedá, ale není boxerská. Se svým soupeřem se utká v zápase MMA. Čekají ho nová pravidla, tvrdá příprava a protivník, který prověří jeho formu i charakter. Nejtěžší zápas ale nesvede v kleci. Bude se muset postavit hlavně sám sobě a zabojovat o ztracenou důvěru svých nejbližších. V hlavních rolích se představí slovenští herci Milan Ondrík a Ján Jaskuliak, kteří se mimochodem narodili ještě jako Čechoslováci. Dále uvidíte Hanu Wagnerovou, Martina Fingra, Elišku Balcerovou, Pavla Rýmského, Krištofa Hátka.

0: Křížem krajem.
1: Turistický seriál Českého rozhlasu Sever Křížem krajem pokračuje i v sobotu. A my se podíváme někam nahoru, někam na kopec. V Ústeckém kraji se nacházejí dvě zříceniny hradů stejného jména Ostrý. Jedna stojí nad řekou Ploučnicí u Františkova na Děčínsku, ta druhá je na Vysoké Čedičové hůrce v Českém Středohoří, na Litoměřicku přímo pod Milešovkou. A právě na tento Ostrý vyrážíme. Hrad Ostrý u Milešova s výškou 533 metrů nad mořem zařadil Klub českých turistů na seznam nejkrásnějších vyhlídek Ústeckého kraje. Je z něho totiž skvělý výhled nejen na Milešovku, ale taky na mnoho dalších vrcholů. Lovoš, Kletečnou, Lipskou horu, Boreč, Říp a jiné okolní hrady, Košťálov, Házemburg nebo Oltářík. Za dobré viditelnosti můžeme pozorovat i velkou část Dolního Poohří, Polabí, Verneřické vrchoviny i hřeben Krušných hor. Tedy dost na to, aby zvídavý turista měl chuť se sem vypravit. Nejen samotný hrad Ostrý, ale i turistické trasy k němu jsou velmi pěkné. Jedna třeba začíná u železniční zastávky Malé Žernoseky. Žlutá nás vede Opárenským údolím a následně stoupá pod vrchol Kubičky. Po Žluté pokračujeme kolem Bílinky do osady Struženka, kde přejdeme na pěknou modrou trasu přes Výsku Březno až na hrad Ostrý. Nebo z Litoměřic horního nádraží či Lovosic se můžeme svést Švestkovou dráhou do Třebenic. Odtud se vydáme po Červené na hrádek Košťálov, což je taky excelentní vyhlídkové místo. Od rozcestí pod Košťálovem pokračujeme po Žluté kolem vrchu Boreč, pokud je to malý kousek po modré na Ostrý. Do dnešní doby se z hradu Ostrý dochovaly jenom menší zbytky zdiva. Nicméně v době vzniku, což bylo v období husitských válek, patřil k velmi dobře opevněným a vyzbrojeným pevnostem. Výrazně k tomu přispěla právě tato divoká doba, kdy bylo nutné počítat z útoky kdykoliv a odkudkoliv. Spolu s Košťálovem byl hrad Ostrý opěrným bodem kaplířského panství na Lovosicku.
0: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: S Českým rozhlasem Sever teď míříme do Jizerských hor. U Šámalovy chaty v Jizerských horách dneska horská služba a tým silniční bezpečnosti radí cyklistům, jak správně nasadit ochranou helmu nebo jak pečovat o jízdní kolo. Během léta ošetří horská služba v Jizerských horách v průměru 200 zraněných cyklistů. Cílem preventivní akce je toto číslo snížit.
1: Dobrý den, pojďte se k nám podívat, my nekoušeme.
2: Petr Vajc z týmu silniční bezpečnosti láká cyklisty k ním do stánku.
1: Kolo klidně si vemte sebou.
3: My vám ho zkontrolujeme, co vám na něm chybí a co ne.
1: Hlavně co se týče bezpečnosti, čili chválím za helmu. Máte ji i docela solidně dotaženou.
4: No, bez helmy ne s tím.
5: Nosíme ji. Kamarádka se vybourala, spadla do stoky, taky ta přilba zachránila život.
2: Jak ale upozorňuje Barbora Jíruchová z týmu silniční bezpečnosti, problém je často u dětí, kterým koupí rodiče záměrně větší helmu.
6: Aby jim déle vydržela, kdy do toho dorosteš, ale v tu chvíli, kdy je tomu dítěti velká, i když ji utáhne na maximum, tak je ta helma k ničemu. Když to dítě spadne a ta helma nedrží, tak mu akorát uškodí, víc si natloukne.
2: Zhruba třetina úrazů, které záchranáři u cyklistů řeší, je pak způsobena alkoholem. Někteří na pivu po cestě ale nevidí nic špatného, jako třeba pan Petr.
7: Po jednom pivu jedu naprosto bezpečně.
1: Berte to tak, že jedna desítka je třeba 0,3 promile.
7: No, tak to bych toleroval.
2: Cyklisté si tak dnes mohli vyzkoušet speciální brýle, které simulují, co člověk vidí po jednom promile v krvi.
8: Počte mi to, já si to zkusím nandat. Tohle je 1 promile, jo? Tyjo, to je tak 10, ne? To není možný. To je hodně teda zkreslený.
1: Když člověk pije postupně, tak ten stav nastupuje pomalu a člověk se to nevšimne. Ale když také nasadíme ty brýle, tak je to z 0 na 100 okamžitě.
8: No to bych ujela tak 10 metrů možná.
1: Právě lidé neodhadnou vzdálenost, směr. Tuhle zatáčku byste třeba nevybral, nedobrzdíte křižovatku, protože nevíte, jak je to daleko.
2: Podle Petra Vajce jsou častým nešvarem i chybějící odrazky na kole.
1: Koukám, že nějaké tam máte. Nevím, jestli máte zezadu na té brašně.
7: I tam je.
1: Výborně, uvidíme to druhé kolo, tam už vidím nějaké problémy, že by byly.
6: Za tohle můžu dávat pokutu, je to povinnost na tom kole mít. To beru jenom, když vím, že pojedu v šeru nebo pod mě domů. To nestačí.
8: Koukám, vy jste tady právě vyfasovala různé odrazky, nálepky, reflexí na kolo, takže dáte si je tam?
6: Určitě si je tam dám, nechci pokutu.
5: Hodně lidí tam nechtějí ty oranžové odrazky.
2: Říká Barbora Jíruchová.
5: Kvůli estetice nebo že váží to kolo pak víc, co tam nechtějí. I tací, kteří řeknou, no za nás tohle nebylo, helma je k ničemu, tohle je k ničemu, tohle nepotřebuju.
2: Poradit se s odborníky, jak mít kolo správně vybavené, mohou cyklisté u Šámalovy chaty v Jizerských horách i během zítřka. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5 minut bude 16 hodin a Jana Moravcová už pro vás chystá další zprávy Českého rozhlasu Sever, ve kterých se dozvíte kromě jiného, že šlechtitelé ze Chmelařského institutu v Žadci přicházejí s odolnějšími odrůdami chmele. Tak si určitě počkejte na podrobnosti při písničkách od Bonnie M. nebo Jitky Zelenkové.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Starostové 18 obcí ze Šluknovského výběžku protestují proti utlumování zdravotní péče v nemocnici v Rumburku. Šlechtitelé z Chmelařského institutu v Žadci přicházejí s odolnějšími odrůdami chmele. V Brně Obřanech hoří tráva v chatové oblasti, hasiči tam vyhlásili druhý stupeň poplachu. Dál platí výstraha před požáry, taky před zátěží z horka a vysokými teplotami. Zítra ale čekáme převážně oblačno až zataženo, taky přehánky nebo bouřky a teploty do 31 stupňů. Krásné sobotní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. V nemocnici v Rumburku by se mělo ke konci letošního roku zavřít dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, ji zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústeckého kraje a taky předsedovi vlády. Jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
2: Zkoušíme veškeré možnosti, které máme, myslím tím tedy my jako starostové, protože nejsme vlastníci nemocnice, neovládáme pojišťovny, neschvalujeme žádné platby a tak dále, ale víme, že tady prostě potřeba lůžkové péče ve výběžku je.
0: Chmelařský institut v Žadci šlechtí nové odrůdy chmele odolnější proti suchu. Sunshine už pěstitelé vysadili na zhruba 10 hektarech a Sas Comfort přibližně na 3. Jejich výnosy přibližuje šlechtitel z institutu Vladimír Nesvadba.
3: Ty odrůdy, které jsou tolerantní k suchu, taky se pěstujeme právě v té suché oblasti, anebo se závlahou, tak tam ty rozdíly jsou jenom do 10%. A když to ty odrůdy citlivý na to sucho, tam jsou rozdíly 30% minimálně.
0: Vyšlechtění nové odrůdy podle Nesvadby trvá zhruba 15 let. Do budoucna by se v institutu taky chtěli zaměřit na odrůdy odolné vůči vysokým teplotám. Hasiči likvidují požár trávy v chatové oblasti Brno Obřany. Vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 a hasit pomáhá i vrtulník. Policisté uzavřeli nejbližší silnice, aby tam mohla projet hasičská technika. Na místo vyrazilo 14 jednotek. Zdravotníci ošetřili zatím jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Austrálie potvrdila výskyt ptačí chřipky v celosvětově nejpočetnější kolonii tučňáků nejmenších. Ochránci přírody se obávají jejich možného masového úhynu. Pokusí se mu proto předejít tím, že tisíce ptáků začnou očkovat. První potvrzené případy vysoce nakažlivého viru ptačí chřipky se mezi volně žijícími ptáky v Austrálii objevily v červnu. U tučňáků nejmenších zatím úřady podle deníku Guardian odhalily pouze jeden případ nemoci. Nakažený jedinec uhynul.
1: Počasí.
0: V platnosti je dál výstraha před zátěží z horka a také před vysokými teplotami, zároveň před nebezpečím vzniku požárů. Zítra bude převažovat oblačno až zataženo, čekáme taky přehánky a bouřky. Teploty naměříme do 31, na horách zítra do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pojďme se ještě podívat na severočeské silnice. Komplikace čekejte v Litoměřicích v Nábražní ulici. Je tam kyvadlový provoz po střetu 3 osobních aut. Bouralo se taky v Hošce na Litoměřicku na silnici 261. A pozor dejte i na D8 u Řehlovic ve směru na Ústí nad Labem. Na 63. a 5. kilometru překáží porouchané auto. Vy projedete s opatrností. Taky dál šťastnou cestu a pěknou sobotu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem, chtěl být už odmala.
5: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
4: Jiřího, který má rád recesi. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
5: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
4: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
5: Kde pracuje?
4: V Ypsilonce.
5: Zda má hodinu?
4: Nemá.
5: Co to je? To přece není normální.
4: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
6: Ano, správně, správně, ano.
7: Ano.
6: Konec vlády jednoho Lábuse.
8: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
9: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
8: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
4: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kaisera, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malý, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a někomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že jo, někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na 9 letech takový představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková ta akademie, taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to podle fotografií teda, a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mého názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou. A přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle. 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vystřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil, asi jsem byl takový 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka platila složenky a chodil za školu, spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel. Tak jsem mi to tam pidlal a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych se netrouf. No máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala a říkala, pište si, fis, cis, ha, a. Dis. A já psal písmena a říkal, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té 9 letech, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem... Si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem, všichni dosmál, jo, a ta třídní vždycky říkala, Lábusi, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herce jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě tomu vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Lalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.
6: Já to nevydržím.
4: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
7: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
5: Takže půjdu, mám jiného přítele.
7: Koho?
5: Dobrou knihu.
8: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
4: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu.
7: Mámo, červená!
5: Táto, zelená!
7: Mámo, flek!
5: Červená!
7: Flek!
5: Zelená!
7: Flek!
4: Barevný televizor do každé rodiny.
7: Ta píše. Ta píše.
4: Tušky Kohinor do celého světa.
7: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
9: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
7: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
9: Já tě mám facku.
7: Ale brouku.
9: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
7: Ale co to je s tebou dneska?
9: Já tě mám facku.
7: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
1: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lidoop. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
10: Co blbneš, člověče?
11: Je.
12: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
10: Je, Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
12: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
1: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
13: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
1: No musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já zaprvé já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už to takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl jako docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě možná jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
1: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazovali do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nehrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koně na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával, tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
2: Ještě nespíte? Ale honem koukejte už chrápat!
3: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Y, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
1: No, tak to je tak každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak...
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
1: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou dceru Lili, Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to lidi, že tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný, ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Y můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
4: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stává málo, kdy dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, tak to podvědomí, navštívil jsem svého hlasového lékaře a on říkal, že měl mi ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení se má natáčet, kde vidíte ty šibenice na audiozáznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady však někdy před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda smíte souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá

0: 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
1: Já mám brýle na dálku.
0: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo já... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit? Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat, no já zase mám na blízko, tak to víte co, ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle, ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září, mě bylo loni 45 let, letos je mi teda 46, logicky, že, tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel, ne kožní, když jsem tohle představení zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají, říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit, co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no pan Lábus, chce to půlky. Tak říkám, no že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené, teď už se to bude jenom měnit. Já čekám jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se zůstaneme.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá v první řadě udělala Ježišmarja, no tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará, jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na kanárských os

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila. Hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař.
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby on teďka měl zvět, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk, jo, ano.
3: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
3: No, vážně, musím teda říct, že teda ne. Teda, ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako a řval jsem. A teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No, byl jsem tam třeba na návštěvě, jako to jo, ale
4: jo, já myslím, nebyl. Jako nebyl
3: jsi. Ne, nebyl.
4: A přesto máš takový strach o svoje zdraví?
3: No tak já to mám jako prevenci, víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
4: Všechny, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna, potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně.
3: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec, no, takže... No, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná, no.
4: A ty bereš 8 druhů prášku různej?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám takhle složený. Jednou tak. Se mi stalo, já přišel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takové, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout,
3: vy? Chtěl jsem si
4: zobat. Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já ostatně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám
4: to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. o prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
5: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točilo v Hošticích tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty 3 filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku, kde sedí, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film, vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
6: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
7: Promluvil o té své práci ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
6: No, a dál?
7: Dál už mě.
6: Tak se na něj šla blbě.
7: Tak sedě na něj sám, když jsi tak klid, mě už to nebaví.
6: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
8: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
9: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
10: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
11: Voloviny.
6: To si teda pište.
11: Kraviny do kravín.
10: Ale nemel furt.
6: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě.
1: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení, úplně bez.
12: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pan Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
5: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té stodole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, když jsem mi to řekla, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
13: Ani za nic, ženský, já první nebudu.
14: Budeď, ještě k tomu nahá, ukaž, co tam máš.
15: To je právě na aerobik, to zřímá.
13: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikdy lítat nebudu.
16: Ženský, jsme tu pro Itálii, ne pro Hostice. To od tále čumáku je celá vesnice.
17: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
13: No jo, no, no, no, no, no,
17: Cože, nahý, to byla zkouška, to se zkoušelo.
13: No, tak to nevadí, ale nahý jsme tam nebyli.
17: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne.
18: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
17: V gumátách a s vídlema z vás žádné jítel nebondli.
19: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladí na
13: správně.
17: No to ne, to jsme si nedomluvili. Ne, to jsme, zpátky česky, to ne, tohleto. Dostanete za to prémě, tak o co jde?
19: Če nechají.
13: Če nechají.
17: Ne, domluve, to ne, to pozor, to ne.
20: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
17: To jsme si to rozuměli teda, tak hodně. Gabino, Popova, se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
21: Vidíte ho, Kaňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
22: Ano, je to prvík, ale ten zbyt je záda.
17: Co jste se zprázdili, že jste zprázdili? Lidi, lidičky, lidičky, pomoc! Lidi, já udělal matušku a já!
23: Nebylo tohle, Popo, tady nebylo.
24: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
17: Jste zprázdili, nebo co?
0: omyl. To přece v nácviku nebylo.

0: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
1: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady to myslím, mám pocit, tady tu repliku, ne? Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
4: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Korn měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Korn má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad. To jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všechno, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce. Navíc to bylo, že sice ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádném záběru, no to bylo neskutečné.
3: Dopřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
5: Babi,
6: co zas?
5: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
6: Dáš si kávu?
5: Tak si čaj.
6: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
5: A od koho je káva?
6: Od Žida.
5: A proč ne ze spolku?
6: Měli zavříno.
5: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
3: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
4: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před, krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tomhle bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo, no.
7: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
8: Já to věděla.
7: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte, první hlavici, to je hezký. Známý filmy, no, Kastová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. Tohle. No. Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
8: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
7: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
8: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
7: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
8: To jsem jako teda na podzim.
7: No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
8: No v listopadu říkám.
7: No 17.
8: 17. no.
7: A kde?
8: Kde? No.
7: Na Al. Al?
8: Na Al Jašce.
7: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
8: Tak
7: kde chcete opravdu? Kolik bylo studentů na manifestaci?
8: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
7: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
8: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
7: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
8: Jo?
7: No! Přesně, to opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
8: Ne, no prostě...
7: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta, no jistě.
8: No. To se tak blbě učí.
7: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
8: Tak hlavní hesla...
7: No, to zas bude.
8: Byly jako...
7: Na Štěpána, bez Štěpána.
8: Bez Štěpána.
7: Jak ještě, do koše, no dá, no.
8: Pak to, svobodné dolby.
7: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
8: Teda volby.
7: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
8: Máme holé v ruce.
7: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
8: Na Václavském náměstí promluvil... No. Lid?
7: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
8: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
7: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
8: Osvobození Fojtíka.
7: Ale prosím tě!
3: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
4: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebude. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, říkal tu pohádku, a kde potom řekl to sprostý slovo, že jo, na konci.
2: A upadla mu prdel.
4: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možné, takový recitátor může říct takhle sprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
3: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
9: Kdo ty prokletí, co jsi učinil? Já.
10: Neruším.
11: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
10: Po ránu, teď je 11:30.
11: No, to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
10: No jo, vy jste hod bohémové, že jo?
11: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
10: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
9: Já.
10: Potomník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
9: Já.
11: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
10: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
9: Já.
10: Poslíšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
11: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
10: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vyjít. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kde by to byl do něj řek, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Nic se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
11: Kdo, pes?
10: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
11: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
10: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo?
9: Já.
10: No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do krušnevského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře pozanezený hlas, víte?
11: Tak už
10: ale
11: budeš říkat!
10: Ale mě to zničí,
11: já za chvíličku letím do studia, mám tam zpívání, a já tady takhle s tebou ztrácím! No.
12: Ty babony dělal, kvůli tobě ztratil hlas!
10: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaně, no fakt, ty lidi jsou...
12: Já se nebudu rozpakovat!
10: Věce, co to děláte, vy měžka to...
12: Ano! Paní Houdová.
13: Pánové, Kaiser a Labus, prosím na scénu.
11: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co?
12: Oldo?
11: Já ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já... Já zabil!
10: Nezabil! My jsme nezničitelní!
3: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
4: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, že jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat. Že?
3: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Labus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Labusovi moc děkuju.
4: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vlna veder bude v Česku pokračovat i zítra. Z plastiky v Mosteckém parku Střed se samovolně uvolnila část. V Liberci je znovu zpřístupněná věž v Lidových sadech. Platnosti výstraha před požáry, zátěží z horka a vysokými teplotami. Zítra nejvyšší denní teploty na severu Čech do 31 stupňů a převážně oblačno nebo zataženo s přeháňkami a taky s bouřkou. Krásné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Tropické teploty budou v Česku i zítra, v neděli může být až 37 stupňů, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku. Na západě a severu České republiky by ale měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou taky silně zatěžovat lidský organismus. Doporučují proto omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Plastika od sochaře Josefa Klimeše v Mosteckém parku Střed přišla o jednu ze svých částí. Příčinou jejího poškození je degradace materiálu. Radnice místo zabezpečila a chce zajistit posouzení jejího stavu a možnosti opravy. Informovala mluvčí města Klára Vidrová. Na poškození plastiky upozornili server iDnes.cz, Mostecko a Radio Impuls. Známému dílu v Mostě místní přezdívají létající talíř, UFO nebo ňadro. Lidé v Liberci můžou znovu navštívit vyhlídkovou věž kulturního centra v Lidových sadech. Informovalo o tom město na svém webu. Věž byla poslední dva roky kvůli rekonstrukci uzavřená. Teď je přístupná každý den od 9 do 16 hodin. Návštěvníci musí na vyhlídku vystoupat po 155 schodech.
2: Věž byla zavřená od června 2024, kdy začal Liberecký kraj budovu Lidových sadů opravovat. Částečně se centrum otevřelo vloni v prosinci. Dělníci museli nakonec opravit i střechu a zmiňovanou věž. Jejich stav byl totiž horší, než se původně předpokládalo. Kompletně dělníci rekonstrukci dokončili v první polovině letošního roku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Odbor pražského magistrátu vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem. Odbor vede ředitel Aleš Krejča, který je stíhaný v jiné korupční kauze. Pochybení ohledně billboardů přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel Českému rozhlasu i webu i rozhlas. Zároveň slíbil i nápravu. Se stížností se na ředitele pražského magistrátu Havla loni v říjnu obrátil spolek Nelegální reklama.
3: Spolek doložil 76 billboardů, které dostali povolení, i když jim chybělo souhlasné stanovisko policie o bezpečnosti pro řidiče. Na konci letošního července ředitel magistrátu Havel spolku odepsal, že Krejčův odbor skutečně dlouhodobě nerespektoval příslušná zákonná ustanovení, ale odteď už bude úřad postupovat správně. Za dlouhodobě nelegální označila postup magistrátu taky veřejná obhájkyně práv Eva Kostolanská. Krejča na žádost o rozhovor nereagoval. On a jeho zástupce jsou nyní takzvaně na překážkách, do práce nechodí. Jednotlivé případy nevhodně umístěných billboardů by mělo přezkoumat ministerstvo dopravy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Platnosti výstraha před požáry, zátěží z horka a vysokými teplotami. Zítra očekáváme převážně oblačno, postupně na severu i zataženo a čekáme i přehánky, občasný déšť nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty na severu Čech zítra 28 až 31 stupňů, maxima na horách do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 240 v obci Polepy na Litoměřicku pozor na naftu na vozovce, na místě aktuálně zasahují hasiči a na silnici 1/27 u Žadce je nehoda dvou osobních aut. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásnou sobotu s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legendy

0: Dobrý den, posloucháte Český rozhlas Sever a také tuto sobotu budeme společně hledat ty největší hity 80. a 90. let. Právě startují hudební legendy a od mikrofonu vás zdraví Mirek Tartárek.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: Opět nevynecháme narozeninové okénko, kde si připomeneme narozeniny absolutní královny popu, americké zpěvačky Madony nebo britské popfolkové zpěvačky Tenity Tickerem. V abecedním seriálu se zastavíme u písmene K a rodinného klanu Kelly Family. Před námi je ale první písnička. Energická elektronická bomba ze soundtracku k megahitu Flashdance. Věděli jste ale, že se do filmu dostala čistou náhodou? Manželka Michaela Sembela ji omylem nahrála na kazetu s ukázkami, kterou posílala filmovému studiu. Producenty chytlavý rytmus okamžitě okouzlil a z původně nechtěné nahrávky se stal celosvětový hit číslo 1. Tady je americký zpěvák Michael Sembelou a Maniac.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Teď už je čas na slíbené narozeninové okénko. První velká gratulace míří za ženou, která od základu změnila svět populární hudby. Své 68. narozeniny zítra oslaví samotná královna popu Madonna. V 80. a 90. letech válcovala hitparády megahity jako Ray of Light nebo Like a Virgin. A právě s druhou jmenovanou se pojí jedno velké překvapení. Původně totiž vůbec nevznikla pro ženu. Skladatelé ji napsali pro muže, který se zrovna zpamatovával z těžkého rozchodu. Madonna v písni ale okamžitě vycítila obrovský potenciál a udělala s ní nesmrtelnou klasiku.

U narozeninového okénka zůstáváme. Tuto středu oslavila své 57. narozeniny britská zpěvačka s naprosto nezaměnitelným hlubokým hlasem Tenny Tutty Carem. Celý svět ohromila na konci 80. let, kdy jí bylo pouhých 19. Tehdy vydala své debutové album s obřím hitem Twist in My Sobriety. Asi vás překvapí její exotický původ. Narodila se v Německu, ale její tatínek byl britský voják pocházející z Tichomořského ostrova Fidži a maminka zase pocházela z Malajzie. Díky svému pestrému rodinnému původu získala naprosto jedinečný talent a hlas, který v rádích poznáte po prvních vteřinách.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách se teď podíváme na zahraniční hity, které v srpnu královaly hitparádám. Přeneseme se do roku 1980, kdy se v britské první pětce stabilně držel chytlavý popový debut mladé skotské zpěvačky Sheeny Easton s názvem 9 to 5. Tuhle písničku mám moc rád, protože z ní hned od prvních tónů srší obrovská pohoda. Zpívá se v ní sice o klasické pracovní době od 9 do 5, ale já věřím, že spoustě z vás, kteří nás dnes v sobotu posloucháte v práci na směně nebo při domácích pracích, tahle chytlavá melodie spolehlivě zpříjemní den a dodá pořádnou porci energie.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: V hudebních legendách teď otevíráme náš abecední seriál. Dnes se zastavíme u písmene K, pod kterým se ukrývá slavná rodinná skupina Kelly Family. Tihle sourozenci s dlouhými vlasy, kteří žili v kočovném autobuse a na lodi, v 90. letech naprosto pobláznili střední Evropu. My si od nich poslechneme hned tři skladby a začneme tou vůbec nejúspěšnější. Jmenuje se An Angel a vyšla v roce 1994. Tuhle silnou baladu složil tehdy teprve 15-letý Paddy Kelly jako vzpomínku na zesnulou maminku Barbaru.

Posloucháte hudební legendy na Českém rozhlasu Sever a pokračujeme druhou ukázkou od Kelly Family. Přesuneme se do roku 1995, kdy tahle rodinná kapela vydala nádhernou romantickou baladu s názvem Roses of Red. Při téhle písničce se mi okamžitě vracejí vzpomínky na tehdejší devadesátkové diskotéky. Když začaly hrát tyhle první tóny, byl to jasný signál, že přichází série ploužáků. Písničku napsala a naspívala tehdy teprve 15-letá Maite Kelly. A pro mě je to dodnes jedna z nejhezčích skladeb té doby.

U písmene K nás čeká třetí a poslední ukázka od Kelly Family, kterou není nic menšího než jejich druhý největší megahit v kariéře I Can Help Myself z roku 1996. Tuhle chytlavou věc tehdy skvěle naspíval Paddy Kelly a skladba po svém vydání naprosto nekompromisně dobila první místa v hitparádách v Německu, Švýcarsku, Rakousku nebo Nizozemsku. Obří vlnu popularity ale způsobila i u nás v České republice, kde v té době zněla z rádií doslova na každém kroku.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách teď dostane prostor domácí scéna a srpen roku 1980. Ze všech plážových amplionů tehdy zněla i jedna svižná, nesmírně chytlavá a vtipná písnička s textem Františka Ringo Čecha Jahody mražený od Jiřího Schellingera. V televizi se sice objevila už o něco dříve, ale právě v roce 1980 vyšla u Suprafonu jako samostatný singl na malé vinylové desce. Na její druhé straně byla přitom schovaná balada Jsem prý blázen jen, takže z jedné jediné placky vznikly hned dva obří hity. Pojďme si tu letní náladu připomenout. Tady je Jiří Schellinger a Jahody mražený.
2: A

U domácí scény zůstaneme i dál a z osmé dekády skočíme rovnou do léta roku 1992. Tehdy zažil naprosto velkolepý comeback náš nejslavnější slavík Karel Gott. Vděčil za něj mimo jiné skvělé spolupráci se slovenským muzikantem Pavlem Haberou, který pro něj napsal píseň Když muž se ženou snídá. Písnička s tehdy nevídaně moderním zvukem okamžitě po svém vydání obsadila první příčky prodejních žebříčků vydavatelství Suprafon a dodnes patří těm nejhezčím porevolučním melodiím.

0: Hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Dali jsou na řadě zahraniční taneční hity 80. a 90. let. Přeneseme se do srpna roku 1980 na tehdejší diskotéky, kde královal jeden globální megahit. Skladba Funky Town od americké formace Lips Inc. tehdy sloužila jako hlavní otvírák i vrchol noci v každém klubu. Sám si pamatuju, jak velký hit to tehdy byl. Tenhle futuristický elektronický zvuk k nám prosakovalo přes západní rádia a kdo měl tehdy Funky Town na kazetě, byl králem každé party. Věřím, že spoustě z vás se také při prvních tónech okamžitě vrátí skvělé vzpomínky.

Teď se přesuneme do roku 1990. V Německu tehdy v srpnu budoval v hitparádách obří taneční hit It's On You od projektu MC Sar and The Real McCoy. Spojení rychlého rapu a chytlavého zpěvu udělalo z této novinky povinnou výbavu každé pořádné diskotéky. Okamžitě plnila parkety po celé Evropě a odstartovala obrovskou vlnu taneční muziky, která pak vládla celé dekádě. Pojďme si tenhle skvělý rytmus pustit. Tady jsou MC Sar and The Real McCoy a It's On You.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Dnešní hudební legendy se pomalu blíží k závěru. Než se ale pro dnešek rozloučíme, čeká nás ještě jedna velká jízda. Vrátíme se do srpna roku 1985, konkrétně do týdne od 11. do 17. srpna, kdy se na 7. místě britské singlové hitprády usadil hit Why Wedding od britského rebela Billyho Idla. Tahle skladba s geniálním kytarovým riffem a nezaměnitelným dravým projevem v rádiích spolehlivě funguje dodnes. Od mikrofonu Českého rozhlasu Sever se s vámi pro dnešek loučí Mirek Tartárek. Mějte se báječně a u dalších hudebních legend se v sobotu těším opět naslyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Část odběratelů tepla od Energy v Ústí nad Labem by letos mohla začít využívat plyn. Nová stezka pro pěší spojí v Jablonném Podještědí se Zdislavinou Studánkou. Zítra čekáme na severu Čech převážně oblačno až zataženo, taky slabý déšť nebo bouřky a teploty do 31 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc míň. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořil Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů. Popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden.
2: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
0: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik odlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Část čtvrti Ústí nad Labem, Střekov, která je napojená na dodávky tepla od společnosti Energy, by mohla už letos začít využívat místo páry plyn. Společnost dluží za emisní povolenky a hrozí ukončení činnosti. Město se domluvilo s obyvateli na náhradním řešení. Místní se na zavedení nového zdroje tepla plynu finančně podílí. Centrum Jablonného v Podještědí propojí se Studánkou svaté Zdislavy pod zámkem Lemberg nová stezka pro pěší. Město ji začalo budovat podél pravého břehu Panenského potoka v parku Tyršovka. Neoficiální cesta tam vede už teď, je ale ve špatném stavu a navíc končí u mostu v Tovární ulici a dál nepokračuje, uvedl nezávislý starosta Jablonného Jiří Rídl.
3: Tady bychom měli tenhle ten úsek podél parku Tyršova od mostu k mostu udělat novou cestu, takže bychom měli dojít až tam k té továrně, tam je takový klín mokřadů a tam je taková pěšina jako tady, tak bychom to chtěli dotáhnout až do Markvartice, pak už jsme u rybníka Markvartického a tam už se pohodlně dojde až ke Studánce a na Lemberg.
0: Přibližně 12 kilometrů pobřeží ománské oblasti Ras Madraka zasáhla ropná skvrna. Informovala o tom ománská tisková agentura ONA. Ropa unikla z tankeru Caroline Bezengi, takzvané ruské stínové flotily. S její pomocí Moskva obchází protiruské sankce. Plavidlo na začátku června poškodily 3 výbuchy neznámého původu. Úřad pro životní prostředí uvedl, že záchranné operace jsou v plném proudu.
1: Počasí.
0: Meteorologové dál varují před vysokými teplotami, zátěží z horka a také před nebezpečím vzniku požárů. Zítra čekáme teploty do 31 stupňů, na horách do 24 a převažovat bude oproti dnešku oblačno až zataženo.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Perutské ulici ve Veltěžích na Lounsku havarovala 2 osobní auta a problémy jsou aktuálně taky na silnici 608 u Dušníků na Litoměřicku. I tam se střetla 2 osobní auta, jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
4: Příjemný poslech hudebního hledání vám opět po týdnu přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Sever Petr Liftner. Dnes si zavzpomínáme na jednoho z mých oblíbených kytaristů, kterého, když mám chuť, si vždycky rád v přemýšlivých chvílích pustím. Nejlépe z gramodesky. Tak si zatím zahádejte. Podle prvních tónů určitě řada z vás bude vědět hned.

Před 73 lety zemřel jeden z největších kytaristů historie, belgický hudebník Django Reinhardt. Narodil se 23. ledna 1910 v malé valonské obci Liberší a vyrůstal v romské rodině, která vedla kočovný způsob života. Od dětství ho obklopovala hudba a nejprve hrál na housle, později na banjo a nakonec našel svůj životní nástroj – kytaru. Právě na ní vytvořil jedinečný styl, který dodnes inspiruje muzikanty po celém světě. A myslím si, že spousta lidí ho dodnes považuje za jednoho ze nejslavnějších belgických jazzových hudebníků všech dob.

Zahrál nám píseň When Day Is Done a zahrál nám ji Django Reinhardt. Jeho skladby dodnes nedají spát mnoha jazzovým muzikantům. Jsou plné virtuozity, improvizace i neuvěřitelné lehkosti. A teď se k něčemu přiznám, přestože jsem nikdy nepropadl počítačovým hrám, tak jednu výjimku bych našel. Psal se rok 2002 a na svět kdysi přišla tehdy česká legendární hra Mafie. Díky ní a díky dobovému soundtracku jsem, věřím, nejen já Django Reinhardta objevil. A je to vlastně takový ten příklad, kdy se něčí hudba dostane i mezi lidi, kteří se narodili téměř o 100 let později. Troufnu si říct, že právě tehdy zažila jeho tvorba v Česku takovou malou druhou vlnu popularity. A my si teď uvedeme skladbu Souvenir, která taktéž dala název remastrovanému albu, kterým se dnes procházíme.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání a tvorbu Django Reinharda. Jeho život se dramaticky změnil, když mu bylo 18. Po návratu z vystoupení vypukl požár u něj v karavanu, kde žil se ženou. Interiér byl plný velmi hořlavého materiálu, používaného při výrobě umělých květin. A bohužel stačila jediná převržená svíčka. Reinhard utrpěl popáleniny prvního a druhého stupně na více než polovině těla. Lékaři mu doporučovali amputaci pravé nohy a téměř nevěřili, že bude ještě někdy hrát. On ale operaci odmítl, po několika měsících opustil nemocnici a díky obrovské vůli se znovu postavil na nohy. Třetí a čtvrtý prst levé ruky mu zůstaly téměř nehybné, což si můžete dodnes všimnout na dobových fotkách. A tak většinu svých legendárních sol od té doby odehrál pouze ukazováčkem a prostředníčkem.

Poranění ruky Janga Reinharda se nakonec v jeho životě stalo jeho největší předností. Bratr mu po nehodě koupil novou kytaru a Django si postupně vybudoval vlastní techniku hry, která neměla obdoby. Stal se zakladatelem stylu známého jako Gypsy Jazz, neboli Jazz Manouche. Společně s houslistou Stefanem Grappelim pak založili slavný soubor Quintet du Haut Club de France, který patřil k nejlepším evropským jazzovým seskupením své doby. Mezi jeho nejznámější skladby dodnes patří Minor Swing, Nuage, nebo Djangology. Tyto písně už jsme si ale v hudebním hledání několikrát přehrávali. A dnes zkoumáme album Souvenir, které vyšlo v remasterované podobě v roce 2002.

0: Dohrál nám Django Reinhardt a mimochodem Django prý znamená bdící nebo také probuzený. A pokud posloucháte jeho hudbu, tak možná zjistíte, že to jméno sedí dokonale. Přesto, že žil pouhých 43 let, tak jeho styl zůstává prakticky nenapodobitelný. Stačí několik tónů a většina milovníků jazzu okamžitě pozná, že hrál Django Reinhardt. My se za chviličku v pořadu Hudební hledání na Českém rozhlase Sever přesuneme do Itálie.
1: Za všechny ty pomatený blázny, co věří v tisíc pohlaví. Za všechny líný vepře, který život nebaví. Za všechny, co ztratili svou soudnost a co si zapomněli skrejt. Za rádoby influencery, co mají místo mozku prejt. Za všechny, co prožívají svůj mindrák tak, že kolem sebe sejou zlost. Za všechny pijavice v naší branži, co sajou dál a nemají dost.

za ovce schovaný do ohrádky, který žerou doslova. Všechny ty novinový plátky, co nás zkoušejí

za všechny, co si večer pouštějí zprávy, a dvakrát za toho, kdo je hltá. Za všechny, co vidějí černobíle, někdy tak a jindy tak, jak jim přijde vod. Za ty, co zkazila slávy chvíle, a za sraby, co hrajou podle cizích not. Za všechny, co rozdělujou lidi na ty, s vakcínou a nebo bez. Jo, jo. Za všechny, co se budou i za rok zžírat tím, co bylo.

0: lepší svět, asi o dost jsem se sek. Asi o dost jsem se sek. Asi o dost jsem se sek.
1: Hudební hledání Petra Liftnera.

Posloucháte Český rozhlas Sever a dnes vzpomínáme na tvorbu Ennia Morriconeho. Ten se proslavil především hudbou k takzvaným špagety westernům režiséra Sergia Leoneho. Právě tyto filmy z poloviny 60. let odstartovaly jeho světovou kariéru. Specialitou Ennia bylo při komponování používání netradičních zvuků. Pískání, elektrické kytary, lidského hlasu anebo zvuku biče. Díky tomu vznikl styl, který byl okamžitě rozpoznatelný a který vlastně inspiroval nadcházející generace filmových skladatelů. Tak teď už si dáme tu, na kterou většina z vás asi teď bude čekat. Tenkrát na západě.

Dohrála nám titulní píseň z filmu Tenkrát na západě. Ennio Morricone nespolupracoval jen s tvůrci westernů. Jeho hudba zazněla i ve filmech jako Profesionál, Sicilský klan nebo Neúplatní. Zajímavostí je, že celý život odmítal přestěhování se do Hollywoodu a zůstával věrný rodnému Římu. Přesto získal nejvyšší filmová ocenění, včetně Oscara. Nejprve za celoživotní dílo v roce 2007 a poté v roce 2016 za hudbu k filmu Osm hrozných.

Tuto melodii jménem Chin Mai poznal každý, kdo někdy viděl film Profesionál s Jeanem Paulem Belmondem. Skladba se stala jednou z nejznámějších Morriconeho vůbec. Skladatel byl navíc úzce spojený i s Českou republikou. Často spolupracoval s Českým národním symfonickým orchestrem a několikrát zde také koncertoval. Další písnička už je připravená pro všechny, kteří mají rádi snímek hodný, zlý a ošklivý.

Tolik pro dnešek hudební hledání na Českém rozhlase Sever. Já věřím, že jsme vám s písněmi Django Reinharta nebo Ennia Morriconeho zpříjemnili sobotní podvečer a opět za týden se na vás od mikrofonu bude těšit Petr Liftner.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Hasiči dnes po celém Česku zasahovali u zhruba 90 požárů, polovina byla v přírodě. Ode dneška je uzavřená část přístavní ulice v Ústí nad Labem kvůli pracím na Benešově mostu. V Lovosicích finišují opravy zimního stadionu, ten byl zavřený přes rok. Zítra čekáme převážně oblačno, postupně zataženo, přeháňky i bouřky a teploty do 31 stupňů. Dobrý večer vám přeje Jana Moravcová. Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů. Zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
2: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitel hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
3: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
2: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Práce na Benešově mostě v Ústí nad Labem ode dneška uzavřely část silnice první třídy číslo 30 v přístavní ulici. Podle informací z aplikace Munipolis řidiči neprojedou úsekem od povodňové vany až k železničnímu mostu a provoz by měl být obnovený zítra ve 20 hodin. Zimní stadion v Lovosicích se letos opět otevře veřejnosti. Kvůli havarijnímu stavu chladící technologie byl stadion od března loňského roku zavřený. Původní chlazení prostřednictvím solanky specializovaná firma nahrazuje glykolovým médiem. Celkové náklady na výměnu technologie popisuje starosta Vojtěch Krejčí z uskupení pro Lovosice.
4: Tam se pohybujeme zhruba 10 milionů korun za potrubí pro ten glykol a další navazující technologie, včetně nějakého vyměníku a tak podobně. A zhruba 3,5 milionu korun vychází stavební práce k vybudování toho kanálu.
0: 1. ledu by se sportovce měli dočkat na přelomu října a listopadu. Informovala o tom mluvčí města Eva Břeňová. Několik desítek ukrajinských mužů už v Česku nedostalo dočasnou ochranu kvůli novým pravidlům. Muži ve věku od 23 do 60 let musí nově prokázat, že na Ukrajině splnili vojenskou povinnost. Opatření platí už 10 dní a je společné pro celou Evropskou unii. V Česku má podle ministerstva vnitra aktivní dočasnou ochranu téměř 391 tisíc lidí.
1: Počasí.
0: Meteorologové na severu dál varují před požáry, před nebezpečím z vysokých teplot, zátěž z horka a zítra čekáme oblačno až zataženo, bouřky, přeháňky a teploty do 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Perutské ulici ve Veltěžích na Lounsku a taky u Dušníku na Litoměřicku na silnici 608.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Vinohradské brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.

A sluší se hned v úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petrů, varmužovou cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé tři dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé dva roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít, takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra, energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky anebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takový, který u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálií nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takový lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
1: No, my se tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
0: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury. Tam jsem objevoval, ale nejenom tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí, jak s nimi žijeme. Od kolébky až po hrob.

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi
2: slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech odtančili to, co za ten rok vytvoří.
1: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalů je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé, tradice jsou živé. A proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za což jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá, vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
1: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a než projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
1: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy, jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní, dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šídleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šídlenách. Můj malý 4letý syn se ptal, a co tam tatí jí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat v budoucnu? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. A dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou.

0: Dějí se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michálem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž, to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si tam odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu. Kdo to

0: po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybrala jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme. A díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady více méně ani ti lidi, ty Milotice, Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severozápad a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají a tím lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady, je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival, tak to má vlastně takové to své kouzlo, mezi týma sklípkama hrají cymbálky, tady probíhá pořád, je to prostě nádherné.
2: Kdyby nebylo svý...

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu.
1: Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
2: Mám z toho radost, zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
1: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné?
2: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
1: Celá rodina Petru je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
2: No, já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přece jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, protože takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví. Já nepotřebuji sedět ve sklepě někde, kde mě nějaký host hodí na cymbál u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený. Já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem na to dostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak tohle dělám. No.
1: A co chystáte dalšího?
2: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik. Jo. 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba, a legrudské písničky a teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru a protože už vlastně ten mužský sbor vznikl v 61. roku a je tam i spojímavých takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
1: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
2: Protože to je dobře, no.
1: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
2: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jinačí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
2: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
2: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
2: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série.
2: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: těmito tóny v podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok. A uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes. Tedy cymbálovou muziku Jury Petru z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oľača. Tentokrát začínám záměrně výrokem Ester Honti z předešlého setkání.
2: Maďaři jsou podobnější Moravákům než Čechům. Určitě, a to jsem teď i četla, otevřenější, řekněme vřelejší, ale opět to není lepší, je to jenom jiný. Na druhou stranu já miluju ten český odstup, to český vykání, kde vlastně pak do vztahu vstupuje třeba i méně manipulace.
1: Tehdy paní Ester vysvětlovala mimo jiné, jak se dostala do Česka a jaké rozdíly vidí mezi oběma státy a jejich obyvateli. Pochází z Maďarska a svým maďarským klientům také týká, ale české vykání a odstup, jak milé sama říká, miluje. A když už je tomu tak, zdálo se mi, že pozitivní nadhled může být dobrým základem pro nové otázky a další kapitoly našeho rozhovoru. Ester Honti působí více než 20 let jako překladatelka a tlumočnice a posledních 10 let žije paralelně v Praze a Budapešti. To považuje za obrovskou výhodu i pro svou profesi. Udržuje si prý oba jazyky stále živé a v rovnováze. V této souvislosti mě zajímalo, jak se na tlumočení připravuje. Dá se vůbec připravit na nějakou novou událost nebo nenádalou akci?
2: Určitě dá, je to nutné, kdo to nedělá, není profesionál. Problém je v tom, že někdy z těch klientů nedostaneme téměř nic a v tom případě musíme víceméně náhodně z internetu lovit slovíčka z toho tématu, ale taky někdy dostaneme prezentace, materiály. Důležité je mít seznam účastníků, včetně jejich funkcí, protože smrt tlumočníka, nebo aspoň teda moje smrt je, když se začnou představovat a všichni odrmolí, jak se jmenují, z jaké organizace jsou a jaká je jejich funkce, a než já to dotlumočím simultánně, tak už mluví jiný v jiným jazyce. Takže třeba, když klient říká, že nic nemá, tak aspoň píšeme dobře, ale víte určitě, koho jste pozvali, kdo tam bude, prosíme o seznamy.
1: Tlumočení a překládání není totéž. Co z toho byste vybrala jako srdeční záležitost?
2: Já si myslím, že já jsem ráda, že dělám oboje, protože tlumočení doplňuje překládání a překládání doplňuje tlumočení. U překládání se člověk naučí spousta věcí, má často dohledávat a pak to může uplatnit při tlumočení. U překládání se s tím může dlouho hrát, v mém případě až moc dlouho, ale zas u toho tlumočení je ten okamžik a to je taky určitý jako až příjemný adrenalin, pokud teda člověk není zrovna vystresovaný nebo se nebojí, že nevím, zapomene slovíčko a pak se blokne, protože když nemá jedno slovíčko, tak nemá podmět nebo přísudek a pak nemá větu. Jo? Je to hodně o stres managementu, o tom, že si člověk musí věřit a že se z toho musí nějak vykroutit a ne se zablokovat.
1: Co, když se opravdu stane ta blokáda?
2: To nevím, ale z toho mám hrůzu někdy.
1: Nestalo se vám to nikdy?
2: Tak určitě jsem se už několikrát takhle zakoktávala, to trošku jo.
1: A co, když udělá chybu? Opravdu nenajde to slovo, nebo ho shodou okolností nezná?
2: To záleží na situaci. Už se mi stalo, že jsem měla obecenstvo, které bylo dvojjazyčné a já jsem se jich zeptala, oni mi to řekli, já jsem poděkovala a jelo se dál.
1: To nebylo nepříjemné. A co je pro vás nepříjemné při tom tlumočení?
2: Určité stresové situace jsou nepříjemné. V poslední době tlumočím víc třeba u soudů, tak tam se lidi nechtějí vždycky dohodnout. Nebo je to stres, že nevím. Já jsem hodně citlivá, takže na sebe beru trošku nálady těch ostatních. Já jsem hodně empatická, takže neumím se od toho vždycky odříznout.
1: Stane se, že nesete práci domů?
2: Těch tlumočení si práci domů nenesu a jak jsem to řekla, tak to bylo. Jasné, že si člověk někdy říká, mohla jsem to udělat jinak. Ale práci si nesu domů u překladu, kde teda tu práci mám doma, ale já jsem schopná dělat nekonečně, dokud není termín odevzdání. Kolikrát mám ty překlady lepší než ten originál, protože ten originál někdy je opravdu hrozný. Jo? A neumím to udělat aby to bylo na stejno. Neumím napsat něco, co není hezké.
1: Mnozí si asi myslí, že se poslední věta o tom, jak Ester Honti neumí napsat něco, co není hezké, vztahuje k překladům literárních textů. Je tomu opravdu tak?
2: Literární překlady nedělám, to je tak špatně placené a není to úplně můj šálek čaje. Já bych umřela hlady, kdybych byla literární překladatel. Já nemám ten odvaz na to, jo? Já tím, že dělám přes 20 let komerční překlady, tak moje překlady jsou strašně přesné a to u literárního překladu není žádoucí. Tam člověk musí mít ten odvaz, jo. Píš jsem jezdívala na workshopy literárního překladu týdenní a dělali jsme ten samý text, třeba, nevím, 5-6 lidí. Ten text u každého vypadal jinak a teď já jsem byla ten jeden extrém a kolega byl ten druhý extrém. On to přebásnil tak, že to nebylo poznat, co byl ten originál. A to moje bylo naprosto přesný a nemělo to odvaz. Nemělo to ten švuňk.
1: Situace, kdy není pochyb o tom, o čem je řeč, jsem viděla na Facebooku. Název byl Perný den na srbsko-maďarské hranici. Na fotografii z roku 2021 je Ester Honti s premiérem Babišem a bývalým maďarským premiérem Orbánem u pohraničních plotů.
2: Já jsem je nestavila. Tenkrát Orbán pozval Babiše, aby mu ten plot ukázal. To bylo všechno. Takže se šlo k tomu plotu, tam jsme se procházeli a pak tam byla nějaká tisková konference, se šlo domů. A zbytek vám řeknu mimo mikrofon.
1: No a kdo vás pozval?
2: Orbán.
1: Vztah k těm rozhovorům, který mají politický kontext. Máte se pozorněji, ovlivňuje vás to?
2: Já jsem takových tlumočení až tak moc neměla, takže naštěstí jsem nemusela nikdy tlumočit nic tak, co by mi šlo úplně proti mysli. Ale tak ten tlumočník stejně vždycky jasný, že to nejsou jeho názory.
1: U vás já vidím takovou touhu a potřebu vyjádřit i té své myšlenky. A tak je řada věcí a oblasti, ve kterých se vyskytujete. Například hudba, výtvarné umění, dobrovolnictví. To jste vy.
2: To jsem já, to ano. Určitě jsem člověk kreativní, přišla jsem na to docela pozdě. Ale nedělám nic nějak do hloubky, všechno dělám tak trošku mimochodem.
1: A měla jste zajímavou výstavu v roce 2025 v knihovně na Nuslích. Jde o koláže minimalistické. Název výstavy. Méně je více.
2: Já jsem docela minimalista. Mám ráda jednoduché formy, nepřeplácané věci. Takže i v architektuře samozřejmě miluju funkcionalismus.
1: A odkud koláže?
2: To vzniklo, že jsem kdysi byla měsíc ve stacionáři a tam jsme jednou měli úkol udělat koláž o tom, až nám bude dobře. A tenkrát mě to nějak chytlo a od té doby jsem pochopila, že to je moje médium. Takže vždycky, když vidím v nějakých časopisech něco, co je hezký motiv, tak to vystřihnu a schovám a pak někdy mám nějaký nápad a přesně vím, kam mám šahat. A kolikrát je to třeba jenom hra s formama, ale i ta hra s formama má v sobě nějakou myšlenku, protože to dělám já.
1: Od věcí, které děláme mimochodem, do výstavy je nějaká cesta?
2: První výstavu jsem si udělala já sama sobě ve svém budapeském bytě, poté co ten byt byl zrekonstruovaný a prázdný. Já jsem tam vlastně ty svoje věci pověsila, pozvala jsem přátelé a bylo to moc příjemné. A mě to úplně stačilo, protože to je velká práce. Už jenom to rozmístit, pověsit, vymyslet, co kam, v jakém pořadí, aby to kurátorsky dávalo smysl. A potom mě jedna kamarádka pozvala do půlky synagogy v Dolních Kounicích. To se neodmítá. A pak mě oslovila Simona Michalcová z knihovny Jezerka, která tam vede úžasný výtvarný ateliér. To je přenádherný komunitní prostor, tak to se neodmítá. Já mám moc ráda věci, které mi chodí takhle do cesty.
1: Následující zájem Ester Honti nebyl daleko po cestě.

0: Já jsem věděla, že bych chtěla někde dobrovolničit. To je vlastně nejbližší domov důchodců k mému bytu, tak pro mě ta cílová skupina jsou asi spíš důchodci. Tak jsem se tam přihlásila s úplně jasnou představou. Řekla jsem, dobrý den, já jsem tady a hlásím se s tím, že chci hrát tady na housle. Ta tehdejší koordinátorka z toho byla taková překvapená a pak za nějaký čas řekla, no to je vlastně skvělý. Oni tam mají každé úterý zpívání od 2 do 3 s kytarou, většinou lidovky a já, když jsem v Praze, tak se tam přidám s houslemi.
1: A máte jaký pocit z toho?
0: Mám z toho výborný pocit. Ono to nebylo tak jednoduché ze začátku, také se hodně proměňuje to osazenstvo, ale oni si to hrozně užívají. Oni zpívají nadšeně, oni znají 150 slok všech těch lidovek, jo. A je to pro ně zážitek. Takže já jim pokaždé děkuju a je mi jasné, že to ne já jim něco dávám, ale i oni mě něco dávají.
1: Já se podívám teď na ohlášení akce Nad Mikulovem se jmenuje a Orchestr smyčcových kurzů v roce 2021. Co jste dělala tam?
0: Tak to je pravidelný hudební kurz, který se uskutečňuje každý týden v Miroslavi. Týden se tam nacvičuje nějaký repertoár a pak jsou 2 koncerty. Jeden koncert je v evangelickém kostele v Miroslavi a ten druhý koncert právě je v Mikulově.
1: A vy tam hrajete na housle?
0: Já tam hraju na housle, ale mě tam moc to nejde. Trošku se tam schovávám potichu, ale jezdím tam, protože to je důležité.
2: My a oni.
1: Jaké kompetence tlumočník a překladatel potřebuje, aby obstál v době AI?
0: Určitě je AI dobrý nástroj, stejně jako oheň. Určitě nám pomáhá v tom, že dřív bychom dohledávali některé výrazy strašně dlouho, ale musíme AI hodně kontrolovat, protože halucinuje. Ale určitě jsou některé překlady, myslím teď na právní překlady, třeba díky AI kvalitnější. Já se vždycky musím dostat do nějakého oboru a to AI v tom může pomáhat.
1: Je to naše budoucnost?
0: Tak v něčem určitě je to naše budoucnost, ale zároveň se toho v něčem i bojím, protože jsou lidi z toho úplně nadšený a vlastně neví přesně, co to je. Ale najednou si myslím, že lidi nejsou zapotřebí. A to si myslím, že to není pravda. Ta profese i díky tomu trošku může upadat. A teď informace úplně strašná. V létě ohlásili, že se ruší ústav translatologie po 63 letech. To je strašná zpráva. To je destrukce šílená a není pravda, že nejsou zapotřebí lidi a není pravda, že není zapotřebí translatologie.
1: Tak to vidí odbornice Ester Honty, která se překládáním a tlumočnictvím zabývá dlouhá léta. Mezitím Filozofická fakulta Univerzity Karlovy přehodnotila svůj záměr zrušit ústav translatologie. Pani Ester, děkuji za věnovaný čas a za zajímavé detaily z její profese, kterým nám trochu přiblížila svět translatologie. Na příští pořad mi a oni se těší Goran Kaloljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V dukovanské elektrárně odstavili dva bloky. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry. Zítra bude postupně se zatahovat, objeví se přehánky s deštěm a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Jaderná elektrárna Dukovany prochází nejnáročnější údržbou za poslední roky. Na souběžné odstávce třetího a čtvrtého bloku se podílejí 3000 lidí. Podle vedení ČEZu jde i o zaměstnance dodavatelských firem.
2: Do nejstřeženějších prostor elektrárny vstoupí denně 600 lidí. To je dvakrát víc než loni. Pracovníci musí provést tisíce různých úkolů. Kromě běžné údržby jsou nutné i různé kontroly nebo modernizace zařízení. V Dukovanech obvykle energetici bloky odstavují po 14 měsících provozu a odstávka pak trvá vždy déle než měsíc. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Centrum Jablonného v Podještědí propojí se Studánkou svaté Zdislavy nová stezka pro pěší. Městko ji začalo budovat podél pravého břehu potoka v parku Tyršova. Neoficiální cesta tam vede už teď, ale je ve špatném stavu, navíc končí u mostu v Tovární ulici, uvedl nezávislý starosta Jablonného Jiří Rýdl.
3: Tady bychom měli tenhle ten úsek podél parku Tyršova od mostu k mostu udělat novou cestu, takže bychom měli dojít až tam k té továrně. Tam je takový klín mokřadů a tam je taková pěšina jako tady, tak bychom to chtěli dotáhnout až do Markvartice, pak už jsme u rybníka Markvartického a tam už se pohodlně dojde až ke Studánce a na Lemberg.
0: Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry na dalmátském pobřeží. Pomohl jim hlavně slabší vítr. Požáry zasáhly především letomisko Omiš. Přišel tam o život jeden člověk a několik zraněných zůstává s popáleninami v ohrožení života. Evakuace se tam v noci nad včerejšek dotkla i 300 českých turistů.
4: Obětí požáru je pravděpodobně pohřešovaná žena ze sousední Bosny a Hercegoviny. K potvrzení její totožnosti ale bude potřeba provést testy DNA. Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra už dnes ráno opustili také poslední Češi.
5: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
4: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, postupně oblačno, později až zataženo. Popolední bude velká oblačnost také na Moravě ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky, občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor, dejte v Praze v tunelu Blanka na trase Stroj na Břevnov mezi Trojským mostem a Letnou jelo auto v protisměru. Na D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení za Divišovem. Kolony se rozjíždějí pomalu. Kousek za sjezdem na 40. kilometru zdržení je v tuto chvíli přes 40 minut. I tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná zámecké léto.
1: Zámecké léto.
6: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: No, bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A no a takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel to, ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navedl

0: Jest do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
1: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
0: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auspertského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auerspergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, měl to rád prostě.
1: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
0: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až do konce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
1: Ten titul barona byl dědičný?
0: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
1: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
0: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Péléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak

0: vyšlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech. No, jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizované, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všechno se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Psáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rígr byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rígr pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rígr byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohoto toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Rígrovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Rígrovou dcerou, Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce, určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zhlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Rígrů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rígr?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze je po 4 měsících opět v provozu. Hasiči dnes po celém Česku zasahovali u zhruba 90 požárů. Zítra se bude postupně zatahovat, objeví se přehánky nebo dešť a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer, zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze znovu využívají letadla. Dělníci po zhruba 4 měsících dokončili opravy okolí dráhy. Kvůli uzavírce letaly stroje přes hustě zalidněné oblasti Prahy a Středočeského kraje, říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha udělilo mimořádný dar těmto zasaženým obcím ve výši přesahující 13 milionů korun. Jednalo se o městské části Praha 4, Praha Řepy, na druhé straně potom například Kladno. To obce a městské části využili tento dar například pro výstavbu dětských hřišť.
2: Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
5: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
6: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
5: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Spojené arabské emiráty obvinili Irán z pátečního útoku na plavidlo své ropné společnosti ADNOC. Loď se stala terčem útoku v Hormuzském průlivu. Podle firmy se to obešlo bez zranění a situace je pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí v Abu Zabí vyzvalo Irán, aby takové útoky ukončil a Hormuzský průliv zcela otevřel. Teherán na to zatím nereagoval.
3: Počasí.
2: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno bude na západě, dopoledne postupně i jinde v Čechách oblačno, později až zataženo, popolední bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směrem do Prahy stále skoro hodina zdržení mezi sjezdy na Divišov a Sázavu. Na 34. kilometru se kolem havarované cisterny projíždí jen jedním pruhem. Kolona z kilometru 1,40 je asi na 60 minut. Osobním autem se dá sjíždět na Divišov a dál potom po silnici 113. Na Pražském okruhu se rozjíždí kolona, která mi teďka spadla. Přeji vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po zprávách už Hobby magazín.
3: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobby redaktorky Jarky Vykoupilové.
2: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
3: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
2: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
3: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
2: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
3: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně je borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme dobře, borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
2: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
3: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
2: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
3: U těch listnáčů, že pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okroulolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
2: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
3: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
1: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, je černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé syrupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po?
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo, takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuju si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky, takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit, prostě ta horká voda s lizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné, to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hudby magazín. Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je. Například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
1: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
2: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
1: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
2: Teď jste mě vzal úplně dech a je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
1: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
2: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
1: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
2: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
1: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
0: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače, u těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelný, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Svatkářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden a říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichoře řišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Zahraniční návštěvníci ničili skály u Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Zítra se bude postupně zatahovat, objeví se přehánky nebo déšť, teploty do 37 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů. Popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhu.
2: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
1: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Strážci Národního parku České Švýcarsko zadrželi návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány ve Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina včetně dětí ryje do skály obrazce, upozornili strážce jiní turisté. Strážci parku na místě vandaly zadrželi a udělili jim maximální výši pokuty, říká za Národní park Miroslav Rybář.
3: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou strážcem ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
1: Marocké složky zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Seuty. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny, kdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 000 lidí. Počasí. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno bude na západě, dopoledne postupně i jinde v Čechách oblačno, později až zataženo. Popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je stále ještě komplikace za sjezdem na Divišov a Sázavu. Na 34. kilometru odklízí cisternu po dopoledním požáru. Policisté teď provoz na pár minut zcela zastavili. Kolona z 41. kilometru a dá se objet na sjezdem na Divišov, potom po silnici 113 a vrátit se u Chocerad. Na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy na průjezdu Miličínem na kruhovém objezdu u čerpací stanice je hlášená nehoda. Na místo jedou záchranáři. Kolona směrem na Prahu je delší a to je asi tak na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly zprávy. Teď už začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
5: Posaďte se.
4: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
5: Nepovídejte.
4: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
5: Ano, sunejte brýle.
4: Proč?
5: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
4: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
5: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
4: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
5: No podívejte se, tak co pak je vám?
4: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
5: Já už to mám.
4: No sláva.
5: Vy nejste vy.
4: Ale už toho nechte. Já jsem já, moderátor Českého rozhlasu.
5: Všecko znáte?
4: Všechno ne.
5: Ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šírem? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
4: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a kouzelků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme

0: kašlu a že byl hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nevěděli. Já si to pamatuju, když jste to točili. Totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to
2: ano.
5: Točí,
2: Radku, to nás spojilo.
4: To prostě. Jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pánček a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putími na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latrny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisér, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, poslavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskaviny. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. No prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
7: Ne.
5: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost! Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
7: Ta sakra, musí se snažit.
8: No ale znáš ho, ne?
9: Tady něco vyklapím. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
7: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
9: To by to musel nejdřív najít.
7: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
7: Podívej, jsou nějaký prachy?
9: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
7: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
9: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 000?
7: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
7: Protože seš důvěryhodnej.
9: A já ne.
7: Ale ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
7: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom, no co potom, no potom půjdeš domů pěšky, že ano, protože někde a na něčím ušetřit musíme.
9: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
7: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studený.
9: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej na mě, spolehne.
7: A jo, fajn. A fantoma máme na cíl.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
7: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
10: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
7: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 pera. Přejete si bílé nebo šedé?
11: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
12: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
11: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
12: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
11: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan vášně.
7: Něco takového.
12: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
13: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já jsu nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Adlesky, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím, prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?

0: Boblíčím se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
1: No a co?
0: No co?
1: A Jelena ne?
0: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
1: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
0: Já budu dělat Jelena v dálce.
1: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
0: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
1: Zkusí to, je to jednoduchý.
0: Aby, no. Abych nespolk, plže.
1: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
0: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
1: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
0: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
1: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
0: Kaviár.
1: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
0: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
1: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musíš být.
0: No, postavím.
2: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
1: Kde jsem tolik bobků nazbíral?
2: No, kde jsi to nazbíral?
1: Kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
0: No počkej, počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
1: To si myslíš, papejta?
3: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrt myslivce a jiného se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec, a povídá, Fafejta, kam pak s tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa.

0: mě zase neposloucháte. Co to znamená tohle? Co děláte?
1: Troubím na vábničku.
0: Na vábničku? A koho vábíte?
1: Lidušku.
0: Kdo to je Liduška?
1: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Pojďte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý fór, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chcel jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepo. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct, řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxík. Nevěstu se ženichem vezu já.
5: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stav, fůru, peněz.
5: A já.
4: Ale stavil jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Mařo.
5: Pane Luši,
4: to je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
6: Kusí, co? Jedu. Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mařo.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
5: Já, babi. Toj, toj, toj. Tam vidí, milý synku, přes 3 dní.
3: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To roba. Správná roba.
5: Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. No, to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu.
7: Tak, Robi.
4: Čím se, Robečky, napijeme? Lučíme se se svobodu.
7: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otravíš chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy očizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včer stačí šlapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlapi, já to schovám.
5: Tak, a máš to.
7: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
5: taky zdi, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
8: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já říkám, no Láďa Menšík. On říká, jaký Menšík? Já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říká, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratran, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha, protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říkal, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal jsem zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii. A před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Za svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, to jsem říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás odvykli karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomývala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce, jako my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrála a páč od švindlova.
4: Já že švindloval?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švindluje, jako byčeně vyhrává, on prohrál.
3: Já bych chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom
3: já
2: dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no. Že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jéňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jéňo.
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: No. Já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špítání jéňo.
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, přitom se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Aha. Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lůči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás Honza Macoun, dnes vás nezdravím z naší historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze, ale hlas z jihu Čech přeje příjemnou dobrou noc. Dnes to bude vážné. Může se člověk opravdu změnit? Mimochodem na technické pracoviště do Prahy Petr Kubala. Děkuji a dobrý večer všem.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknete si, že písnička Nic jí neschází Hany Zagorové je taková přece. No, teď to je ta z toho filmu. No, ale poslechněte si schválně obsah. Ten text, myslím si, že budete překvapeni, jak to sedí, jak sedinka na hrnec k tomu dnešnímu tématu.

0: Sobotní noční linka, může se člověk opravdu změnit? Je změna v chování člověka vůbec možná? Dokázal se někdo změnit kvůli vám? Změnili jste se vy sami? Přestal někdo pít? Přestal někdo lhát nebo ubližovat? Dali jste někomu druhou šanci? Je možné geny přelstít? A nebo s tím geny nemají nic společného? A vrátit se někomu nějak? Jak? Když přece řekne, že se změní, tak se snad změní. A nebo se dokáže změnit jen na chvilku. A nebo to je jako v těch reality show. Sledují vás kamery, všichni si dávají pozor na to, co dělají, co říkají. No a po 2-3 dnech, to je jako v té výměně manželek, to už člověk i na ty kamery zapomene a stává se člověkem takovým, jakým je. Ale vůbec jde to navždy o té změně, životní změně, to bude dneska v noci a budu moc rád, když se připojíte do dnešní noční linky z Jihu Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky můžete psát, kdo nechce se mnou mluvit, tak možnosti tu jsou linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Může se člověk opravdu změnit? Psychologové se většinou shodují, že ano, ale ne ze dne na den. Osobnost člověka není neměnný kámen, během života ji ovlivňuje věk, zkušenosti, vztahy, nemoc, možná práce, ztráta, rodičovství, krize i prostředí, ve kterém žijeme. Člověk se může naučit lépe ovládat emoce, přestat opakovat staré chyby, změnit způsob komunikace nebo opustit návyky, které mu škodí. No ale podstatné ale je, že skutečná změna se nepozná podle slibu, pozná se podle opakovaného chování. Nestačí říct, už nikdy nebudu pít, lhát, ubližovat nebo utíkat před odpovědností. Rozhodující je, co se stane za měsíc, za půl roku, za několik let, ale hlavně ve chvíli, kdy přijde tlak, konflikt nebo pokušení vrátit se ke starému vzorci. Změna je možná, ale obvykle potřebuje čas, motivaci, podporu okolí a někdy i odbornou pomoc. Ne každý člověk se chce změnit, ne každý to vydrží a ne každý to myslí vážně. Stalo se vám, že jste se změnili a změnili navždy, nebo víte o někom, kde proběhla tato změna, pak volejte, těším se na vás a můžu přivítat hned někoho z vás. A po telefonu dobrý večer.
2: Dobrý večer, já vás zdravím, Honzo.
0: Já vás taky, a kdo pak je na druhé straně? Ano, Dobromilo, dobrý večer, přeju, pověste s tou změnou. Myslíte, když to vezmu do těch vztahů, dokáže se ten chlap kvůli ženské změnit navždy, když náhodou té ženě něco nevyhovuje?
2: No, chlap, ale já jsem se změnila. Já žiju na Slovensku, mluvím po slovensky, žiju takovým tady životem, no a můj manžel bohužel odletěl do nebe s holubama, tak žiju sama.
0: No a ten váš manžel, než odlétl tam na ten nebeský obláček, musela jste si ho nějak dovychovat, převychovat, nebo rozumějte, jestli se jeho maminka a otec nedopustili nějakých formálních chyb v jeho výchově?
2: No, všeli, co bylo v životě. Bylo slunko, byla bouška, byl déšť, ale hlavně můj manžel byl velký chovatel poštových holubů, měl s tím úspěchy a proto jsme šli bývat na Slovensko. A on změnil mě, že jsem mu pomáhala v chovatelství. Naučila jsem se všeličo i očkovat holuby, když měli úraz i roztrhlou hlavu zašit. Takže na něco se změnil on a na něco já.
0: No ale to slyším velmi rád, protože já se domnívám, že se člověk nemění. A ve vztazích, pokud jednou člověk selže, tak opravit se ten vztah možná dá právě slovy ano, dobrý, ale ve mně by to stejně hlodalo. I když zase možná, aby to nebyla záměna za důvěru, protože to by bylo zase možná o něčem jiném. A nebo to možná taky s tím souvisí, těžko říct. Každopádně vy jste se změnila kvůli němu. Dá se říct, že nadívaná hloubátka byste si kýdlu nedala.
2: On se změnil. Honzo, měli jsme dva syny a aby člověk žil v pohodě, manželství s dětima, s manželem, někdy spolkl i tu hořkou pirulku a manžel ten se snažil, aby se polepšil.
0: Tak přece jenom tam něco málo bylo, ale
2: bylo
0: dobré.
2: A tam ještě, co mladí mají, to byl společný sex a láska, to je moc.
0: No to dělá divy, to je jasné, to je jasné, s tím nelze jinak než souhlasit.
2: Tak to víte, ne?
0: No jistě, jistě, člověk si tím prochází. Já třeba ve svém životním období určitém jsem měl velmi velké srdce, možná větší, než si myslíte, ale to není o mě, je to o vás. Já vám děkuju, Dobromilo, dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
2: Děkuju, já všechny zdravím po dlouhé době. Dvě operace mám za sebou.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit. Nejenom na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bot, ale takové to opravdu změnit. Přestat dělat věci, kterými třeba ubližoval sobě nebo druhým, začal mluvit jinak, žít jinak, chovat se jinak. Někdy jde o alkohol, případně o dluhy, nevěru, taky výbuchy vzteku, lenost, sobectví, lhaní. Jindy o člověka, který byl celý život pesimista, uzavřený samotář, věčný útěkář nebo někdo, kdo nikdy neuměl říct promiň. No jo, ale pak to přijde. Něco jako nějaký kouzelný proutek a okolí se ptá. A to je skutečně nebo další taková líbivá řeč? Může se člověk opravdu změnit? O tom to dnes v noční lince je. Samozřejmě budu rád, když zavoláte 731 800 900 nebo napíšete linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já jsem si tady už našel jeden příspěvek od Bohumila z Jeseníků. Zdravím. Můj bratr pil skoro celý život. Nebyl to člověk, který by ležel snad každý den pod stolem, ale jakmile začal, ztratil míru, rozum i stud. A pak přišly ty omluvy. Mamince, ženě, dětem, později i vnukovi. Největší změna přišla až ve chvíli, kdy mu dcera řekla, že opilý svého vnuka neuvidí, ne jako trest, ale jako ochranu dítěte. No to s ním otřáslo. Nastoupil léčbu a dnes nepije 11 let. Neříkám, že je z něj jiný člověk. Pořád je tvrdohlavý a občas protivný, ale alkohol z jeho života zmizel. No a to je změna, kterou bych kdysi nepovažovala za možnou. Bohumila z Jeseníku. Žena, ne muž. Bohumilo, děkuju moc. To je hezké, to je hezké. Má to hezký závěr. Nějaký ten důvod, silný důvod být musí, ale teď je otázkou, jestli v tom člověku zůstává taky to, aby to opravdu dodržel a nechoval se jako pitomec. Tak halo, halo. Český rozhlas, kdo nám volá? Kdo se připojuje do našeho vysílání?
1: Jako pitomec, ale nejsem pitomec, on říká, přeji dobrý večer všem posluchačům samozřejmě.
0: Ano, a kdo pak je tam na druhé straně ještě, ať víme?
1: U telefonu je Jirka z Brodku Přerova.
0: Zdravím. Jirko, kdybyste slyšel tak nějak ode mě nějaké bouchání něčeho, štěkání, vítí.
1: To vám už srdce určitě.
0: Ne, no to, tak to samozřejmě teda taky, ale myslím si, že ten mikrofon je dneska tak extrémně citlivý, že i ten komár by byl slyšet. A ty cikády, jako to bylo ve slunce seno, řvou jako krávy. Ale teď pojďme k tématu. Dá se člověk změnit, anebo ne?
1: Já nejdříve řeknu jednu věc. Já jsem byl kuřákem od svých 9 let. Když jsme jako malí kluci chodili, sbírali jsme vajíčky po refížích, starší kamarádi z toho balili cigárkami, jsme pokuřovali a tak dále. A během svého života jsem se pokusil 3x přestat kouřit. Se tam ještě, prosím, slyšíme se.
0: Já, jak mě jde o cigarety, já jsem jedno velké ucho.
1: Já jsem si stlumil rádio, aby to nerušilo. Poprvé jsem to vydržel rok. Po roce nekouření ještě s kamarádem jsme vyhráli každý po litr rumu. Otevřeli jsme si to, začali jsme holit znovu.
0: Ano.
1: Po druhé, druhý způsob nekouření jsem vydržel 4 roky. A potom přišla období vanilkových doutníčků. Vyzkoušet doutníček, to se nenaučíš kouřit.
0: Ano, ale to se do kouření nepočítá taky.
1: Naučil jsem se znovu holit. Až poslední třetí pokus, který jsem měl, to už je tak 17 let, ne, no, spíš jak 17 let, po operaci štítné žlázy jsem měl plnou karton cigaret sebou v nemocnici, když budu chtít a pojedu do práce, tak to budu mít sebou nachystaný. A já přestanu kouřit. A já jsem se rozhodl, Honzíku, a od té doby jsem se nezapálil ani jednu cigaretku, ani jsem si nepotáhl z ty cigarety a slyšel jsem slova svýho tchána, až po 20 letech se z tebe stane nekuřák. Do dneška nekouřím, je to 17 let, rok 2009, to bylo 13. května. O půlnoci jsem si zapálil poslední. A druhý den jsem šel na tu operaci, na tu zvýšitnou zázek. No. A od té doby jsem to vyžil a dneska si říkám, jak já jsem frajer. Já jsem to nedokázal předtím, i když jsem to dokázal na nějakou dobu, ale teď jsem to dokázal poprvé. Takže jsem se změnil nějakým způsobem. Jo, myslím si tím nekouřením, že jsem vydržel bez jakéhokoliv. Nechodil jsem do mražáku, nechodil jsem do střinky s kokinama, že bych baštěl kokina, nepřežíral jsem se. To, že jsem malinko stoustl, tak to prostě přibylo tím, že už je mi dneska 73, jo. No, takže prostě přibírám pomalinku, chodím, zajdu si na pivko, jo, a mám rád dobré jídlo, zaplať pávo, mi to můj důchod dovoluje, že si to můžu dovolit, nějaký takový náhodky nějaký, ale jinak, jako to, takže to byla ta moje změna. Mm-hmm. A ještě se chci vrátit k té druhé změně, jestli dovolíte. Já jsem začínal jako mladý klučina, jako mladý voják z povolání. Jsem byl, celou dobu jsem byl takový aktivní, co se týkalo mi pracovní náplně. Jo, a furt jsem se byl, snažil jsem se být takový, ne, že byl vojenský aktivní, my jsme měli své speciální povolání, o tom nechci mluvit. Ale byl jsem furt jeden z těch dobrých, kteří tam byli takový ti vedoucí, takový ti lepší. A je to pravda, že jsem postupoval nahoru, nahoru, nahoru, až jsem skončil, jak jsem skončil. No a potom jsem šel do duchu. A potom si říkám, hele, už nemáš se za čím honit. Jo, šel jsem ve 56 letech do důchodu. Nemáš se za čím honit. A tak jsem se změnil. Začal jsem se věnovat králičkům, setučkám, zahrádce. Takže že jako to pracovní, ne, že bych nebyl, už dneska ne, protože jsem nevědomý teda, jo. Takže ne, že bych dneska už se nesnažil něco pomáhat, ale jak jsem odešel do důchodu, říkám, tak je to zpomal, už jsem byl dědeček v té době, zpomal to všechno, tak jsem se změnil a spokojil jsem se, ne se za něčím honit nebo nějakým způsobem, a teď budu odpočívat.
0: No jo, ale ne každý tohle to umí, zvládne a ještě navíc je důsledný dostatečně na to, aby to zvládl na 100%. To se zase přiznejme.
1: Ten člověk to musí chtít. Já jsem byl strašně rád, když jsme si odchovali kuřátka, když jsme začali sepičky kvočet, nasadili jsme vajíčka, oplodněný samozřejmě, potom jsme byli svýho, máme do dneška svýho kohoutka, tak jsme, a já jsem měl radost, a paní učitelka, pojďte se podívat, pan Pospíšil jméno mé, to není vůbec tajný. Jo, pojďte se, on tam má kuřátka, děti ze školky chodili a poprvé v životě viděli volně běhající kuřátka se slepičkou po zahrádce, přestože my byli na vesnici už teď před měsícem. Jo, takže to bylo pro mě takhle příjemné. A já si teď, dneska si užívám důchodu, no užívám si ho tak, jak můžu, jak mi to dovolí můj zdravotní stav samozřejmě. Jo. A jsem rád, mám 6 vnoučat a všechny 5 vnoučata jsme s babulkou tak nějak odchovali. A dneska jsem spokojený. Už žádná honička, že bych musel něco, jako že bych sem chtěl něčeho dosáhnout. Dneska už to mám, kolik, 73, 27 do stovky. No tak to už musím tak nějak v klidu přežít a už se na to těším, na tu stovku honíku. Už nebudu zdržovat.
0: Děkuju. Stovka bude. Mimochodem tohle je gong, to já vždycky Petra poprosil.
1: Ano.
0: Vždycky, jakmile přesáhneme nějaký čas, ať vím i já, protože to povídání leckdy zajímavé víc než dost, ale všechno by mělo mít nějaký svůj řád. Tak moc děkuju a hlavně k těm cigaretám. Tam, kde jsme začínali, ještě bych navrhoval, že kdyby člověk se k těm cigaretám zase ještě vrátil, nedej bože před tou stovkou, jo? Ne oslavenecká stovková, tak by tady byl ještě jeden způsob, jak se zbavit právě závislosti na kouření a myslím si, že moc hezky o tom mluví dvojice Bohdalová Dvořák. Tak děkuju a dobrou noc.
1: Honzíku, ještě jednu věc si dovolím říct. Dědeček 94, pradědeček 96, já je prostě musím ty kluky přeskočit. Prostě to myslím takhle vážně. Hezký večer všem posluchačům. Děkuju. I vám. Buďte moc zdraví, naschle.
2: A co vidíte?
3: No, Spartu.
2: Ne, vy vidíte bestii. Ekolo mytologického nepřítele, přízrak smrti. A teď se dívejte, co já s ní udělám. Já tě nenávidím, ty zmije, já tě nesnáším, já tě rozdupu na prach, ty flundro jedna kutmohorská.
0: No to je sympatie přece, ne? Je takhle, Bohdalovo do každé kuřácké domácnosti. To je jasný signál.

Noční linku pro vás vysílá Český rozhlas každou noc, to znamená 7x týdně, vždy od 23 do 1 hodiny, 2 hodiny povídání na dané téma většinou, které si vybíráte vy, a to je i v tomto případě, jestli se člověk dokáže změnit nejen řečením této věty, ale i vlastně tím, co říká, tím obsahem, jestli se to skutečně stane. Tak ať už nás poslouchá

0: Někdy člověka nezmění dobrá nálada, lež tvrdý náraz, vážná nemoc, rozchod, ztráta blízkého, nehoda, trest, vyhoření nebo chvíle, kdy se mu rozpadne něco velmi důležitého. A právě krize často odhalí, co člověk dlouho přehlížel. Že pije víc, než si přiznával. Že chová k druhým takzvané nevhodné chování. To znamená, že třeba se může stát, že je i tyranem. To taky může být. A nejen fyzickým, ale i psychickým. Neumí říct pravdu. Pořád utíká před odpovědností, nebo že žil tak rychle, až přestal vnímat vlastní rodinu. Zpravodajsky řečeno, změna bývá nejpravděpodobnější ve chvíli, kdy starý způsob života přestane fungovat. To ale neznamená, že každá krize automaticky člověka napraví. Ptám se i někoho dalšího u telefonu, dokáže se člověk ale doopravdy změnit? Nejenom, že to tak plácne.
1: Dobrý večer.
0: Tady ano, dobrý.
1: Dáma od Losik. Ano, dokáže. Já jsem měla kamarádku úplně světici, vzala si manžela, požadalec první třídy, ale jak se oženil, vy jste se divil, udělal si maturu, velice se k ní vědský chlupa, má dva chlapce, oba už nežijí, ale kluk to byl pohledání, že jí ho někdo záviděl, ať říkali, že ožadalec, že si takového ožadalce, jakého si vzala, že si ho měla vzít.
0: A čemu to přisuzujete? Čím to může být? Byla to ta láska, ta slepá zamilovanost?
1: Já myslím, že to byla ta láska zamilování.
0: Protože totiž...
1: Ale byl jednička.
0: To ta láska dokáže rost. Já tomu rozumím, láska to je nebezpečná věc, to zpívá taky Petr Muk, no a on toho zpívá teda víc s tou láskou a myslím si, že za chviličku i dokonce jedna od něj přijde, přichází s láskou, každopádně, když nad tím tak přemýšlím, to se vlastně těm současným partnerským dvojicím, ať už mládežnickým nebo už vyzrálejším, tak povětšinou, co tak vnímám ze svého okolí, tak ta největší zamilovanost je prý nějaké 2 roky, jo, od toho zaláskování a pak už se to přemění v něco jiného. Takže pak už by to byla těžká převýchova, co?
1: To nebyla spíš ani převýchova, to vám neřeknu. On k ní byl velice inteligentní, vím, že až v Ostravě jedný dal packu, že si nic nejdo dovolil, ale on měl doopravdy rád, jak byl takovej ožadalec, tak vám řeknu, že byl úplná jednička, že se změnil, super kluk.
0: No, jak ty ženský mají v sobě ten trumf, co?
1: Ano.
0: No, děkuji pěkně, děkuji pěkně.
1: Leda, jaká by to nedokázala. Mějte se hezky,
0: nashledanou. I vy, nashledanou, dobrou noc.
1: Dobrou.

0: A s čím přichází další volající do vysílání? Tady je Honza, pěkný večer.
1: Ano, dobrý.
0: Ano,
1: dobrý
0: to jste
1: večer, vy? Dobrý večer, dobrý noc. Oničku Macone.
0: Ano, zdravím.
1: Tady Iveta.
0: No Iveto, jak je to s těma změnama?
1: Téma znovu.
0: Téma je, jestli se člověk doopravdy dokáže změnit. Když někdo řekne, já se změním.
1: Jo, ano. Takže, ano, zdravím všechny lidičky, co mě poslouchají. Jo, to je Ivetka Olomouc. Takže, já vám povím něco. Mám 3 psy doma. A ano, tomu tématu. Ano, je možné, že opravdu se člověk může změnit. Jo? Jakože...
0: Jaké máte pro to důkazy? Jak to probíhalo u vás?
1: Ano, mám k tomu důkazy. Jakože jsem prožívala ten život, jak šel ten život, jak se to táhlo tím životem, jo, takže ano, člověk se může změnit, ano, protože
0: dobře.
1: Ho k tomu donutí okolnosti.
0: No to je fakt, ale teď jde o to, jde mi o tu okolnost právě, jestli jste se musela změnit vy nějak zásadně, což si člověk musí přece jenom sám přiznat vůbec, aby se dokázal změnit, nejenom tím, že mu to někdo říká, a nebo je tam ta drahá polovička, která třeba v tom případě vašem nemusí mít ráda psy a ejhle, hele, najednou láska k ním.
1: Hele, já vám něco povím. Můžete se prostě změnit. Prostě. Okolnosti vás tomu donutí. Já nevím, jak to mám říct lidem, kteří mě poslouchají, jo. Tu Aničku, Roberta, já je miluju ty lidi. Ale poslouchejte. Já jsem milovala jednoho muže a on mě v podstatě opustil. A do dneška se ke mně vrací, protože já jsem tady sama, na samotě u lesa, mám 3 pejsky a on mě opustil jako, já nevím proč mě opustil, já jsem ho milovala. A on se ke mně vrací, protože já tady sama u lesa, teď lidem řeknu, tahám dřevo, sbírám já. Mám tady sudici, jo, takže sbírám vodu, jo, tahám vodu, dřevo, jsem sama, bolí mě páteř a tak dále. A já jsem toho člověka milovala a on se na mě jakože v ozovkách vyprdl, jo, a on do dneška sem chodí a chodí sem, jo, a pomáhá mi tím dřevem s tou vodou, jo, takže já jsem tady jakože sama u lesa se 3 psema.
0: Dobře, to už jsme slyšeli 3x dneska. Ten váš výsledek, to zásadní z toho sdělení, ano, člověk se dokáže změnit, ale pochopil-li jsem to správně, tak ten váš člověk, kterého jste milovala, tak ten se vlastně nezměnil, protože asi kdyby se změnil, tak žijete spolu dodnes.
1: Ne, nežijeme spolu.
0: No právě proto říkám, že ve výsledku se nezměnil.
1: On se nezměnil a já jsem se změnila v tom, chci říct všem lidem světa nebo republiky nebo jak, že když někoho milujete, jo, já jsem toho člověka milovala. Když někoho milujete, takže prostě...
0: Milujete. Tečka. Děkuju. Dobrou noc.
1: Ano. Ano.
0: Dobrou noc.
1: Ano.
0: Dokáže se člověk opravdu změnit, když se stane nějaký ten problém v partnerství, v zaměstnání nebo v sousedských vztazích? jestli když je nějaký průšvih, anebo ani vlastně to nemusí být průšvih, může to být zkrátka taková povaha, no a povaha člověka dá se změnit, nedá se změnit. Já v tom mám víceméně jasno, že nedá, protože stejně za čas se to povolí a vrátí se to tam, kde to bylo a je jedno, kde to je. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc, kdo nám volá?
1: Honziku, tady Vlastino z Krnova.
0: Ano, Vlastino, prosím pěkně k tématu. Dokáže se člověk změnit?
1: Ano, dokáže se a moc.
0: No, já tak jsem nějaký důkaz, ano.
1: Já jsem silná kuřačka a ve 40 letech se mě narodila vnučka a ve 3 měsících mě umřela na srdíčko. A já tenkrát jsem říkala, že budu babkou a nebudu přece kouřit. Jo?
0: No.
1: Já jsem přestala kouřit, i když se holčička zemřela, tak já od 40 roku nekouřím a je mi 84.
0: No ale v tom případě já teda tleskám, protože tohle jsou zásadní životní zvraty. To je,
1: ale
0: to je úplně jedno.
1: To je Honziku.
0: Ano.
1: Ani nevíte jak.
0: No to vlastně ani nechci vědět jak. No, ale to je v tom případě unikát, teda. To je, jste dobrá. Vlastně jste dobrá. Děkuju, děkuji vám. Dobrou noc, děkuju. Taky dáme písničku a za chvíli zase někdo další z vás.

0: Sobotní noční linka, může se člověk opravdu změnit? No, máte-li nějaké vztahy, ať už jsou v manželství, anebo v partnerství, je úplně jedno, když jsou dlouhodobé, dlouholeté, dá se to počítat na dekády, tak už kolikrát si vlastně člověk může říct po třeba 30 letech, ale tak my už to spolu nějak jako doklepeme, ale přitom tady jde o zdravý rozum, tady jde o duševní psychiku. A kde se potom, a tady je odpověď logicky, berou takové ty odpovědi v těch policejních spisech. Já jsem ho jenom bodla 16krát.
1: Večer lítá po chodbách ve spodním prádle, plývá z okna a ve čtvrtek s prominutím močil na velký záhon. Každé ráno ve 4 hodiny hraje na píšťalu schválně u ústředního topení, aby ty jeho pazvuky běžely po rourách až do mého pokoje. Když jsem ho napomenula, strčil mi prst do polévky a řekl mi fluntro.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Honza Macon, přeje pěkný večer. Kdo nám volá jako další?
3: Dobrý večer, to je Ludmila z Prahy. A Honziku, já bych vám chtěla říct takový příběh. Já jsem teda křtěná Vltavou, jak se říká. Seznámila jsem se s mužem, který byl na vesnici. Já jsem se musela podřídit, musela jsem jet za ním. Tam jsme dostali byt od JTD tenkrát, že jo. No a já jsem se musela, musela jsem se naučit zatápět, sekat trávu, králíky jsme měli, prase jsme měli. Takže já jsem se změnila dost a manžel jsem se změnil, že prostě přestal kouřit. Už nekouřil dlouho, sice on už je 5,5 roku tam nahoře, já jsem vdova, ale říkám, spolu jsme vychovali 2 děti, ale musela jsem z Prahy, musela jsem jít na Prahu západ, Krasice, Sokolova tam okolí, no, takže...
0: No, ale já vás poslouchám velmi bedlivě a zatím za ten krátký čas, co povídáte, tak slyším nesčetněkrát, ani jsem to nečárkoval, slovo musela. A víte, jaký je rozdíl mezi chtěla a musela?
3: No tak jsem chtěla, no.
0: No, tak já, než bych byl nedopich, ale vlastně to bylo, já to přikládám, ale k té lásce. Vy jste prostě
3: ano,
0: chtěla.
3: Ano, já jsem chtěla. Za prvý vlastně jsme odjeli na tu Bublavu, to byla Bublava. To vlastně bylo pohraničí, že jo, dostávali jsme tenkrát 5 000, to asi vy neznáte.
0: Ne, to byly asi nějaký ty přistěhovalecký příplatky před poplánem.
3: No, vychovali jsme teda ty 2 děti, no a žili jsme si dobře.
0: No tak a jsem rád, že teda slyším, že někdo chtěl, ne že musel, ale že chtěl, protože když někdo něco musí, tak to ve mně teda evokuje jako takové, jako že to úplně, tak já to jako teda jako na just tady jako udělám, musím. A nemusíš vůbec nic. Ale zvládla jste to, tak začínáte mě přesvědčovat o tom, že člověk se dá i změnit, když chce.
3: Jo,
0: no děkuju.
3: Dá.
0: Děkuju moc. Pěknou noc.
3: Naschle, vám taky dobrou.

0: Za 9 minut bude půlnoc, sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? A to už se ptám asi do Jirkova, jestli mám správnou informaci.
1: Ano, ano. Tady
0: kdo pak tam?
1: Jirkova, zdravím.
0: Ano, Jani, tak jak to je teda s tou hlavou ženskou, mužskou? Dá se změnit povaha člověka nebo ne?
1: No, tak za mě povaha, myslím, že ne. Určitě takové, jakoby vlastnosti nebo nešvary by se změnit daly, ale jako povaha jako celková, bohužel teda ne. Já jsem si to hodně dlouho myslela, že by to šlo, ale...
0: Že bych ho přepracovala.
1: Ale ten život mi ukázal, že asi fakt ne, no, že určitý jako, a musí hlavně chtít ten člověk sám, no.
0: No jo, ale když on na to sám nepřijde třeba, jo, protože na to musí přijít, že jo, to, že mu to někdo říká, ještě neznamená.
1: No, abych třeba použila... Za to jsem na sebe docela pyšná teda, tak je to příběh mého kamaráda, který měl problémy s losy, s loterií, byl to jeho takový velký nešvar a já jsem mu to pomáhala vlastně se toho zbavit a šlo toho hodně složitě teda. Používala jsem k tomu i občas takové jakoby donucovací praktiky, jako je křik, no, což se mu vůbec nelíbilo.
0: Chápu.
1: Ale teda jako musím říct, že asi to bylo k něčemu dobrý, no, že se opravdu chytnul za nos a už jako s tím přestal, no, ale šlo to opravdu...
0: No, jestli náhodou se nechytnul potají za korunu a nešel stírat za vašimi zády.
1: Tak jako stávalo se to, ale on byl takovej, že mě to aspoň řekl, no, tak...
0: Takže ta důslednost nebo ta, jak se to říká, trpělivost, tak to nebylo úplně na 100%. Jak dlouho to trvalo vlastně?
1: No, dlouho to trvalo. Bylo to hlavně takový jakoby v etapách, jo? Že on měl takový jako prostě světlejší chvilky a ty horší chvilky, no, že chvilky, kdy si s tím uměl poradit sám, ale i takový chvilky, kdy ne, kdy vlastně no, jste... žádal i o pomoc a já jsem mi ráda pomáhala takhle na dálku. A
0: víte, že já to zmiňuji, promiňte, že přerušuji, ale jestli si dobře rozumíme, tak mluvíme česky, tak vy nebudete matka Tereza. Vy se nerozumíte.
1: Říkají to mě, no.
0: A jo, takže jste... No ne, já jsem si právě uvědomil, že nejsem matka Tereza, protože měl jsem takový pocit, že celoživotně potřebuju někomu pomáhat nějak, něco. A nešlo ani o to, aby to člověk, někdo, nějaké publikum, obecenstvo, aby to vidělo, slyšel. Ale jednoho dne, nevím, něco mě praštilo do hlavy a asi české písničky, které hrajeme, a to už žertuju, ale najednou z ničeho nic říkám, ne Honzo, nejde to. Ne, prostě nejsi matka Tereza, nezachráníš celý svět a tam vlastně se dostáváme na to rozdvojení do toho jiného směru. Musí člověk chtít, protože když člověk to dělá jenom jednostranně, tak to nejde vlastně.
1: Ano, no, to je to nejdůležitější, to, abych se mohla snažit, jak bych chtěla, kdyby opravdu on sám nedospěl k tomu, že to chce, aby to překonal, tak bych k tomu nikdy nedošel, no.
0: Takže dvakrát se stalo to, že se sešlo dvakrát chce, jo, vy chcete, on chce, a ne, že musí, chce.
1: No, tak, abych ještě použila mé stránky, tak tam jsem se setkávala s tím, že lidé po mně chtěli taky, abych se hodně měnila, ale já jsem se neměnila, protože oni po mně chtěli, abych měnila ty moje takové kladné vlastnosti, abych se vlastně já přizpůsobovala tady té době, což teda se mě nechtělo a říkala jsem teda, že se nic nebudu, no. Že sice to budu mít hodně těžký, ale...
0: No, trošičku taková, jako no. Zadupala si a stejně se nezměnila. Ale děkuju moc za další telefon, za další pohled na věc, jestli se člověk dokáže změnit sem s další vysílací hodinou. Peťo, kopni tam písničku. Děkuju do Jirkova, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: Milá dvojice, Pavel Bobek, Karel Zich, přeji vám pěknou noc, no a jak se sluší a patří, pojďme přivítat nový den.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc. Vítejte, kdo jste se k nám připojili až teď, posloucháte společné regionální vysílání anebo stanici Český rozhlas Pohoda. Dnes ne ze studia z Prahy, ale z Jihu Čech, zdraví Honza Macoun. Přeji vám příjemný poslech. No a něco k zamyšlení taky posílám. Ano, máme tady další téma. V rámci noční linky probíráme, zdali se dokáže člověk změnit. Asi povaha člověka, jestli v tom máte někdo prsty, anebo jestli dokážete si někdo zamést před vlastním prahem a říct, jo, změnil jsem se, nebo změnila, tak jsem s vámi. Dáme si písničku a potom to všechno bude zase o vás. Máme na to ještě dost času, takže příjemný poslech i nadále a jinak koukám do kalendáře. Vítáme neděli 16. srpna 2026. Svátek slaví Jáchymové. Já znám jenom toho od stroje, to asi vy taky. No a podle příjmenáře slaví Mackovi, takže asi možná i částečně sobě a našemu rodu, protože Macounovi se v příjmenáři nenachází. Zkrátka vám všem zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Řeknu vám, to dnešní datum je taky zapeklité, ještě i v dalších ohledech, koukám na takové ty svátky, mezinárodní dny a podobně. Takže prosím vás, dnes 16. se slaví taky Národní den horské dráhy, Národní den rumu, Mezinárodní den geocachingu, máme Světový den klobásy a pozor, máme i Světový den včel. Jo, takže milé včelaře, teď zdravím, kdo nás poslouchá, ať už takové ty profesionální nebo amatérské, ať máte v těch vašich úlech jen ten správný bzukot a hodně včelek máj. No, zní to divně, ale ještě divnější bude ta japonská, která stvrdí tento světový den.

0: vás. My známe Včelku Máju od Karla Gotta. A jako byste ho slyšeli, ale jen v japonské verzi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka, může se člověk opravdu změnit? Opravdu, ale jako opravdu, že opravdu. Má k tomu kdo něco říct, co konkrétního, tak jsem s vámi. Peťo, kdo nám volá? Halo, halo, kdo je tam?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí.
0: Ano, zdravím, Polabí, krásné. Vy jste to odnesli letos teda s tím sluníčkem a těma teplotama.
2: Ale o tom nebudeme radši mluvit.
0: Dobře. No, ono totiž, ale jestli člověk se lze předělat nebo nedá, jestli se dá změnit nebo nedá, tak to teda, to je taky dost těžký teda.
2: Já vám to teda řeknu. Když mi bylo 80, tak jsem, protože celá rodina mě brala jako, protože jsem odchovala 3 vnučky, dceru předtím, že jo, 3 vnučky a prostě furt babička všechno zvládá, všechno umí. A já jsem si řekla, že už teda toho mám dost. A trvalo mi chvíli, než jsem řekla, heleďte, nezlobte se, protože to bylo vždycky, babi, a máš polívku, a máš tohle, a jo, a jsou doma, a mají doma děti 3, a já, už moje pravnoučata, teda od vnuček, že jo, moje pravnoučata, a já říkám, já budu furt dělat toho blbce, teď já ani nemůžu si třeba zajet za kamarádkou nebo to, protože furt mám nějaké povinnosti. Tak jsem si řekla, tak holka zlatá, už seš dost velká, no tak jsem se musela naučit říkat ne.
0: No ježišmarja, to tleskám, protože to jsme měli tady taky téma právě v rámci nočního vysílání, jestli umíte říct důsledné ne. Jestli to vůbec umíte i vyslovit vlastně, tam ani nejde o tu důslednost, ale říct to, tak vy to
2: prostě
0: umíte.
2: Prostě jsem si jeden den řekla, nebuď srab, dojdi nahoru do patra a prostě jim to řekni. No takže teda jako to respektujou, to nemůžu říct. Občas přijdou, aby, prosím tě, tadyhle si něco třeba nějaké, něco udělali na nějakým oblečení děti, tak třeba nemohla bys mi to zašít nebo něco, dobře, tak to jsou
0: no,
2: takový...
0: No, ale to už se stanovily ale ty hranice a to je přesně asi to nejlepší.
2: No to jo, ale víte co, ono mi to občas zase chybí a já si říkám, kurňa, a jako, tak oni už mě asi nepotřebujou ani, jo.
0: No počkejte, tady si to musíme ujasnit. Tady si to musíme ujasnit, jestli z jejich strany to byla vychčuranost, anebo jestli to brali jako samozřejmost. To je ale rozdíl zase.
2: Brali to jako samozřejmost, protože to furt fungovalo, že jo.
0: Ano.
2: A já už jsem si řekla teda ne, takže teď teda přijdou třeba a řeknou, prosím tě, aby nemohla bys, nebo tohle. No jo, ale pak jsou dny, kdy nepřijdou celý týden, tam děti sem zaběhnou, že jo, se na mě podívat, ale jo, a já se říkám, Hrgot, no, udělala jsem správně, ale musím si vždycky vynadat, jo, musím si říct,
0: ano.
2: Nebo doba. Už je po půlnoci, už to můžu říkat, jak...
0: No,
2: klidně. A říkám si, ne, prostě ne, já nebudeš je zvykat na to, že zase, to by bylo rychle, to by si rychle zvykli. A říkám si, prostě ne.
0: Ono to ale asi dřív to fungovalo prostě tak, že člověk opravdu viděl, že babička to dělá a vlastně... Spíš si myslím, že to bylo z jejich strany ne ta vyčuranost. Asi opravdu to bylo o tom, že tím samozřejmost. Ale, že to je samozřejmost, že to babičky dělají.
2: Samozřejmost.
0: Ale babičky potřebují taky žít, fungovat, dobíjet baterky.
2: Babička se rozhodla, že už... No takže já teďka si občas vemu auto, protože ještě řídím. Nejezdím už dálky, to už jako v tom provozu.
0: To je jedno, i kdybyste jela pro...
2: ale jedu prostě a je, babi, ty nejseš, telefon, babi, ty nejseš doma, já jsem potřebovala. Já povídám, no to máš smůlu, já nejsem doma. A už si nedovolej ani říct, a kde seš?
0: Jo,
2: to jsem je odnaučila.
0: No tak ono už samo o sobě, že tam doma nejste, je takové zvláštní, že vám volají, že doma nejste.
2: No, ale...
0: Ale ne, chválím.
2: Je to, furt musím být ve střehu. Jo. Furt musím být ve střehu, protože to by se zhouplo velice rychle.
0: No,
2: nejde to.
0: Sil taky člověku jako není dostatek, ubývá, takže chápu.
2: Samozřejmě,
0: jak si urovnat, anebo zachovat rovnováhu duševního zdraví a nezbláznit se z toho, že někdo něco chce.
2: No. Ne, už musí, když tak musí s předstihem a zeptat se mě, jestli můžu, nemůžu, ale už to není samozřejmost.
0: Děkuju, bylo to milé povídání. Děkuju. Děkuju, bylo to milé. Tak to jste mi zvedla i trochu náladu.
2: No, přeju dobrou noc a mějte se krásně všichni, co slyší.
0: Vy taky,
2: ještě.
0: Taky. Tak, milá paní posluchačka, která umí říkat ne. Dobrou noc.

0: No, taková něžnost Zuzany Norisové. Tak jsem si říkal, že to dnešní noční vysílání bude takové milé, pro vás třeba zvukově pestřejší, když uslyšíte i z otevřených oken tady místní jihočeské cikády, ale teď před chviličkou tady prosvištěla i sekačka na trávu. Vůbec tomu nerozumím, to jsou dneska novoty. Pojďme dál, pojďme k dalšímu volajícímu volající. Kdo nám volá? Kdo je na druhé straně? Haló?
1: Dobrý večer, tady je posluchačka z Brna. Dneska ano. Máte dobré téma, jestli se člověk může zlepšit povahově.
0: No, ano, zlepšit, počkejte, to je změnit, to je lepší. Zlepšit může se i zhoršit.
1: A jo, ano, změnit určitě, tak budeme říkat změnit.
0: Ano, změna, změna.
1: Můj život opravdu zažil velkou změnu. Jako, když je člověk mladý, tak to je jasný, že dělá hlouposti, nedobrý věci. A když potom přichází trošku do let, třeba takových 40, tak si řekne, bože, jakým životem já to žiju. No tak člověk se musí zamyslet, místo takových nepěkných věcí, třeba jenom stačí říct nepěkný slova takový a sousedama se trošku poškorpit nebo něco takového. No. Ale se stalo, že jsem potkala lidi, kteří mě naučili dělat dobro, zapomenout na ty moje chyby za všechny a skutečně se jako dostávat k lepšímu životu. A můžu vám říct, že od té doby jsem velice spokojená. Klid v rodině, nehádáme se, všechno je v pořádku. Lásku všem lidem, ať je to kdokoliv, cizí lidé, když se s nima potkám, třeba jdu k lékaři, sedím, čekám, promluvím s lidma a na hezké téma. A to se mně úplně strašně líbí, že nacházet lásku mezi všema lidma, nejenom v rodině třeba, je úplně nádherné.
0: Já mám takový pocit, že omlouvám se, že vás přerušu, jako kdybyste mluvila o nějaké církvi. Nevím,
1: mě
0: to tak jako vytan.
1: Máte pravdu, já jsem si přečetla jednu knihu, která opravdu mě přivedla na to být jako slušný člověk a milovat bližního svého. Opravdu jste to trefil, jste šikovnej.
0: Ne, já jsem jenom tak hledal opatrnou větu, kterou říct v mysli. No je fakt, že ale k tomu člověk musí dospět nebo poznat ty v uvozovkách správné lidi, kteří toho člověka nedokáží změnit, ale ukáží tomu člověku jiný směr, něco jiného, zajímavějšího, vzhlédne se v tom jako...
1: Ano, nejsou to ti lidé, co mě změnili, ale je to to, že mi dali knížku, což je Bible, a z té jsem se naučila vlastně získávat lásku ke všem bližním.
0: Řekněte mi, jak jste dlouho četla Bibli, jak vám to dlouho trvalo?
1: No, já už jsem ji přečetla několikrát dokola.
0: No, ale tenkrát, poprvé.
1: No, na začátku to nebylo jen tak rychlý, no tak to chvilku trvalo. Tak ten rok jsem ji studovala, než jsem přišla jako ke všemu. A je dobrý začít jako od nového zákona, potom se dostat ke starému zákonu a ono to všechno jde a prostě najde v tom člověk zalíbení a je tam spousta v té Biblii takových příběhů, když byli lidé špatní, začali dělat dobro, anebo naopak, že jo. Jaký trest, když se zhoršili a dělali zlo a taky ta odměna, když je člověk dobrý. Takže doporučuju každému do této knihy, je to stará kniha, ale i v dnešní době je velice, velice pořád aktuální.
0: A jestli někdo neví, o čem se bavíme teď konkrétně, no tak samozřejmě těch biblí a vydání je poměrně dost, tak nechci to zlehčovat, ale nepřeskakovat, hold každý, ať se mu dělá cokoliv, co ho osloví, a nemusí to být zrovna jen něco nadpozemského, něco, co člověka změní, tak jsem s tím asi, ne? To je pro dobro člověka jako takového.
1: Ano, je tam třeba miluj bližního svého jako sám sebe. Že a když miluju sama sebe, tak si neudělám nic špatného, že jo? Snažím se, abych si dělala jenom dobro. No a když to oplácím i tomu bližnímu, no tak to je velká rada z té Bible.
0: Řeknu vám do Brna, to jste mě dostala na myšlenku, že bychom si mohli taky někdy v noční lince popovídat na téma Bible. To by šlo,
1: ano. No to by šlo.
0: No tak fajn, dáme na to ruku a těšíme se, a ten nahoře nám to stvrdil právě. Tak děkuju a dobrou noc.
1: A dobrou noc vám přeji.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady noční vysílání, dnešní noční linka je na téma, jestli se člověk dá změnit, když to řeknu úplně tak jako přátelsky, když už jsme tady jako ta rodina, tak třeba i jestli ty geny jdou přečurat, jo, nebo počurat. No, pojďme k vám, je to o vašich příbězích, o vašich prožitcích a tady se mi jich seskupilo, nakupilo poměrně dost, tak já otvírám. Třeba Helena, ta napsala, myslím si, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnovují nepřetržitě a aby člověk mohl změnit zažité nebo silné zvyky, návyky a tak dále, musí však mít nesmírně silnou touhu se změnit. No a problém je v sobě, protože tuhle velkou touhu najít, no věřím, to dá práci. Blanka, dobrý večer, moje sestra byla dvakrát na léčení a změnila jí až nemoc. To jí donutilo přestat pít. Můj manžel za svobodna pil údajně první ligu a přestal až kvůli mně. Já přestala kouřit, až když mi zjistili astma. Zdraví Blanka z Přeloučska. No Lukáš, myslím si, že opravdu se člověk změnit může. Každý někdy udělá chybu nebo se zachová špatně, ale důležité je, jestli si to dokáže přiznat a jestli dokáže být vlastně lepší. Změna není jednoduchá a většinou nepřijde hned, vyžaduje čas, trpělivost a hlavně vlastní rozhodnutí. Tak zdravím vaše kolegy do rozhlasu i do žurnálu Jirku Chuma s pozdravem Lukáš, zdravím též. Bedřich, dobrý večer. Kdyby se člověk změnil, tak to by byla opravdu velká náhoda. Jinak se člověk nemůže změnit. A František, dobrý večer. Já jsem nepodědil povahu po našem taťkovi, ten byl trochu prudší povahy, naše děcka ty podědili po nás, po každém něco, za to náš vnuk, ten už jde s dobou a motá se ve všem možným. Čemu já vůbec nerozumím, pohybuje se na tenkém ledě František, Františku, no, ten život, to je jedna velká neznámá. Nikdy nevíte, kam vás se zavede zítra. Asi zavřu jeho česká okna, protože mě začínají žrát komáři, takže se omlouvám, kdybyste slyšeli z citlivého mikrofonu také lehké podrbání se. Halo, halo, kdo nám volá? To je zvolání, kdyby náhodou někdo byl a rád by popovídal na tohle téma, tak 731 800 900. Kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Soňa. Ano. Především vás zdravím všechny. Taky. A chtěla bych možná trochu obráceně, jestli se může člověk změnit, nemůže. Mně se to nepodařilo, já jsem se teda nezměnila, když jsem poznala mého druhého muže, tak já jsem bydlela v bytě na vesnici, on, pan velko podnikatel, samozřejmě dům jak hrad, jo, a po půl roce známosti prostě jsem se přestěhovala k němu. Tím, že on si myslel asi, že se nějak změním, že začnu, já nevím. Nebyla jsem zvyklá chodit v nějakých lodičkách, sukinkách, šatičkách. Prostě sportovní oblečení bylo pro mě daleko lepší než nějaké takové. To chtěla bych nosila klobouček a tam jsou takové šatičky. A já prostě jsem si říkala, možná, že se přizpůsobím. Ale za skoro 20 let, co jsme spolu žili, nedokázala jsem se změnit, nezměnila jsem se, bylo mi to cizí, tady takový ten luxus a já nevím, zlaté šperky a takové. Když jsme šli někde nakupovat do nějakého drahého obchodu, necítila jsem se dobře a prostě za těch 20 roků jsem se nezměnila. Po 20 letech, když jsem se vrátila zpátky, tak jsem jako cítila, že jsou to zase já, že se nemusím takového něčemu přizpůsobovat, takže fakt nevím, jestli kdo jde se změnit nebo nejde. Mně se to nepodařilo.
0: No, ale teď je zase ta otázka, jestli No, já zase z toho cítím a nevím, jestli i posluchači budou se mnou souhlasit, nebo vy. Člověk má rád svoje jistoty, jo? A to, na co je zvyklý. A teď si vemte, že vám něco vemou, změní, udělají jinak, no tak buď to ta část lidí respektuje, pochopí, a ta další část vlastně ne, protože vlastně vy jste mi vzali to jistý, jako já to nechci měnit, když to tím pádem mi to jde tak jako k vám. Zase na druhou stranu je fajn, když člověk ví, co od vás má čekat.
1: No a to je právě to, že jako navenek, ano, se může člověk změnit, jo. I když já nevím, jsem si koupila nějaké drahé věci a to, ale opravdu jsem to necítila. Necítila jsem to, že jsou to já a že se až tak může člověk změnit, abych jako pak tady mezi rodinou a to dávala najevo, já teď žiju v luxusu, já jsem se teď změnila, já jsem teď jako úplně jinačí, nešlo mi to, nejde to asi, takže takový mám já zkušenosti.
0: Vaše drahá polovička, ta to nesla jak, protože logicky očekávala změnu, když to říkala, že
1: očekávala.
0: No, ale jo, tak jestli vám to někdy jako nepředhodil před ústa váš tehdejší drahý?
1: Nějak nepředložil, ale on si furt myslel, že postupem času
0: že vás změní.
1: Ano, že mě změní, a on jako vždycky tvrdil, že je rád, protože chtěl někoho takového, kdo netouží po zlatě, netouží po takových těchto, takže mu to vyhovuje, ale to byly začátky, jako, jo, takové řečičky a to.
0: No to jsou přesně ta zamilovanost, o které já jsem mluvil na začátku, kdy člověk přechází všechny věci, protože vidí jenom přes ty růžový brýle, který má nasazený, ale pak přijde to prozření.
1: Jo.

0: asi to má tak nějak člověk v sobě, že někdo to umí se tak přetvářit a převrátit
1: takhle,
0: západ, jak mě říká.
1: Jak to mají ženský, jako zase si přiznejme, že je velká skupina žen, která má ráda kabelky a boty,
0: ano,
1: můžeme to říct ano. Jinak, dobře, ty Gucci boty byly za těch třeba 30 tisíc skvělý, ale nedalo ale mi to, to, co jsem
0: já
1: tak mi to nedalo.
0: Já jsem koukala po těch levnějších, nebo po těch normálních, jo, nebo parfémy, jo, takové parfémy. Jako jo, já jsem s ním šla do toho, prošli jsme to, ale jako mě to neříkalo, já bych si radši koupila tamten a on mi navrhoval tamten, já nevím, za 5 000, jenom
1: jinými
0: tak.
1: Jinými slovy vás vlastně ve své podstatě, tak jak jste začínal na to povídání, se snažil přetvořit, předělat, ale tak. Proč si vás teda vlastně vybral? Teď nad tím tak uvažuju, přemýšlím.
0: No tak jako to by jako, to mi taky vrtalo hlavou, proč to tak nějak tvrdil, že mu to nevadí, že je...
1: On si myslel, že si vás předělá. Tak už jsme to vlastně zmínili.
0: Že mě koupí nebo předělá, no. Jo, protože, co si budeme říkat, jsou takové ženské, ježiš, mám tady bohatého, teď toho využiju a všecko si tady pro sebe a budu si nakupovat a to, ale mi to prostě nešlo. Nešlo mi to, nezměnila jsem se a byla jsem ráda, že jsem doma.
1: Takhle, můžete se aspoň podívat do toho zrcadla a možná třeba vám přibyla nějaká ta vrázka za těch 20 let, co jste spolu byli, ale jste to pořád vy.
0: Ale a jsem to já, tak. Teď to bylo dobře řečeno. Jsem ráda,
1: děkuju
0: jsem
1: moc.
0: To já.
1: Děkuju moc, ať se daří.
0: Taky, dobrou.
1: Dobrou noc, vážím si toho, že jste zavolala. A kdo zavolá další?
2: Kup mi den. Kup mi noc,

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit, a to nejen na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bot. Opravdu změnit. Takhle u dalšího volajícího nevím, ale těším se na příběh. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, tady Zdeněk od Kolína.
0: Zdeňku od Kolína, tak jak to vypadá u vás? Dá se člověk předělat nebo ne?
1: Úplně jednoduše. Já, když jsem chodil do učení, tak jsme byli takový 4 kusí parta, kde jsme chodili denně chlastat nahoru na Letnou. Tenkrát to byla hospoda na Valině, dneska je z toho kostel, jak jsem koukal.
0: Ano.
1: Jo, tam bylo do 10 hodin, pak tam byl takový stánek, tam to bylo do půlnoci, tak jsem to vezli do stánku. A tam zavíral po půlnoci, tak jsme přišli silnici. Tam byla hospoda, teď už nevím, jak se to jmenovalo. Máte mlý do rána do 6.
0: Mm-hmm.
1: No, tam se chlastalo vlastně, takže celou noc se to prochlastalo ráno.
0: Ráno
1: z letní na Žižkov pěšky, no, tak si dokážete představit asi, jak to vypadalo. A dopadlo to tak, že když je bylo za 14 dní 18, tak se říká nic, kašlu na to, zahodím to. A od té doby, za 2 roky mě bude 70. A od té doby jsem si nedal ani skleničku piva. Nic,
0: no počkejte,
1: alkohol,
0: ale
1: nic.
0: Proč? Řekněte mi, proč jste si řekl to ne? Teď přece to nedává smysl. Teď ten alkohol a to noční pochodování s přáteli, teď to vám určitě dalo tolik do života.
1: Jo, to jo, ale já se říkám, že už je toho moc, toho chlastu, že jo, hlavně to, co už, když tenkrát stálo pivo 40 halírů, že jo. No, ale...
0: Takže morálně jste se jako nemohl podívat na sebe do zrcadla. A nebo vám to nikdo říkal?
1: Ne.
0: Morálně, vy sám. Vy jste musel dělat hrozný věci.
1: To no, hrozný věci, no. Ukradli jsme tramvaj, že jo.
0: Už je to venku. Takže by se z vás časem stal delikvent, jinými slovy.
1: No, hlavně,
0: že jste to dodržel, to je důležité.
1: Chce, tak se zkrátka odnaučí, že jo.
0: Tady jste to udělal teda velmi brzo, takové sebepoznání, co je, co není dobré společnosti, přístupné, co je stravitelné, no. Tu tramvaj, jenom protože jsem šoto zalíbený člověk do tramvají, tak vám to odpouštím, ale děkuju pěkně. Dobrou noc, ať se vám daří. Děkuju za telefon.
1: Jo, taky. Přeju všem dobrou noc.
0: No, řekněme si zcela na rovinu, chlast je teda hrozná věc. Teda, ono je to líbivé pro účastníky, kteří rádi takto popíjejí, ale potom se z člověka stane... No ještě když si to jako uvědomí, no tak pak není co řešit, ale mít rozpitý mozek, hlavu od malička. No. Pojďme dál. Dá se člověk změnit nebo ne? Kdo nám volá teď?
2: Krásný dobrý večer, přeje Dana. Já vás moc zdravím, Antiku.
0: Taky a dobrý
2: je
0: večer.
2: Je teda fakt, že já jsem přesvědčená, že člověk se mění jak teda postupem času.
0: Mm-hmm.
2: A já teda poslouchám dneska od půlnoci, ale o to je to pro mě zajímavější, protože všechny ty příspěvky po půlnoci, já jsem tu měla návštěvy, a tak jako za sebe mohu říct, že já souzním hodně s paní, která volala, myslím, že tuším z Brna, která mluvila i o té Bible, jak vlastně já se stotožňuji s tím, že mít rád sám sebe je důležité.
0: To je podstatné, myslím, velmi podstatné.
2: A stejně tak blížní své, jo, ale odtud potud, to se mi taky líbil ten příspěvek předtím, který vlastně mohu potvrdit, protože protože pravdou je, že člověk se opravdu mění okolnostmi a taky postupem života, že jo, zkušenostmi. Hmm. A já teda v některých věcech se prostě nemíním měnit nikdy. Já bych
0: prostě
2: nemohla
0: žít
2: s boháčem.
0: Ano.
2: V tomhletom jsem zarytá asi. Já bych nemohla žít s boháčem v blahobytu, ve velkým velikánským
0: ale
2: blahobytu. Protože
0: co je to blahobyt? To je blahobyt pro něj. To je v obrácení. Ano, to je blahobyt přesně. Podle vás, ale on to bere jako normu. A on vás do té normy chce jakoby přizvat. Tak vy to hned odsoudíte takhle. Teď to by byl smutný kluk.
2: Já to neodsuzuju. To v žádném případě. Ale fakt je, že teda já bych si asi už nezvykla prostě být zahrnuta šíleným přepichem, když jsem zvyklá žít tak nějak úplně normálně. A pro mě normál je prostě mít střechu nad hlavou, mít svůj byt, mít kam jít, prostě kam se uchýlit, aby mě respektovali moji potomci. To je pro mě taky důležité velice, protože odtud až potud, že? To už jsem si taky nastavila hranici, tak před 10 lety. Opravdu striktně. No a že by mě teda někdo vyloženě zahrnoval nadměrným bohatstvím, na to nejsem zvyklá a prostě asi bych si nezvykla. Jo, to říkám na rovinu.
0: No je fakt, ale zase se shodneme na tom, že je to norma. Je to norma pro jednu stranu, co je normou pro jednoho,
2: ano,
0: není
2: ano,
0: normou
2: to,
0: určitě
2: to
0: pro druhého. Ale zase na druhou stranu, co tyhle ty kluci bohatý, který chtějí prostě holku, kterou budou milovat, a vy rovnou řeknete, že já se na to nezvyknu.
2: Ne, to já bych neřekla rovnou, já bych to třeba i zkusila, možná, ale velice rychle bych přišla na to, že to není můj šálek kávy, prostě.
0: No, jo, ale prostě, teď je o to, že někdo to vydrží třeba 20 let, tak jako jsme měli paní posluchačku,
2: no,
0: tak
2: jsem
0: 20 let.
2: Paní posluchačku, to jsem poslouchala velice pozorně. Byla jsem z toho úplně konsternovaná. A proto taky volám. Díky
0: ale
2: tomu
0: to
2: i volám. A spoustu přínosných příspěvků dneska bylo, který zazněly a který prostě mě absolutně šly až pod kůži.
0: Já teda, pro mě zatím to vysílání dnešní jako nezměnilo můj pohled na věc, buď se to vnímám jinak a blbě se vyjadřuju, anebo já stále mám pocit, že člověk se nedá změnit. Nedá. Je tam nějaký program, který
2: já
0: se možná...
2: Já si myslím, že se dá měnit, ale nesmí to být
0: na chvíli.
2: Ne, to bych neřekla. Musí to být trošku i rafinovaně asi.
0: Jak vytahuje ty ženské zbraně, no čo my se nedočkáme ještě před jednou hodinou. Musíte na to jít rafinovaně.
2: No, já bych řekla, že takovou svojí ženskou logikou, já jsem ženská, to se asi poznal.
0: Ano.
2: Tak já bych to prostě brala tak, že prostě člověk by měl zkusit asi všelicos, ale měl by zachovat svoji důstojnost a opravdu mít rád sám sebe není vůbec na škodu a mít rád blížní své taky ve.
0: A se nevylučuje.
2: Velice se přimlouvám i za to téma někdy budoucí, za tu Bibli, protože já jsem ji teda taky pročítala mnohokrát i zpětně, já mám ráda přísloví třeba, jo, protože to jsou taková moudra, jo, přísloví v Bibli. A nebudu to dál ventilovat.
0: Dobře, nechejme si to na příště.
2: Myslím, že se člověk změnit může, ale odtud až potud.
0: Ano, nastavili jsme si jasné hranice, jako slunce seno. No, ta nuda pláž, to bude jasné. A chlapi od pytlíku dolů, jo? Od pasu sem, takhle. No, děkuju. Teď už jsem to hodně zlehčil, ale to téma Bible, mě tohle to zůstalo teď v hlavě. Hned si to poznamenat, abych na to nezapomněl. Děkuju, dobrou noc.
2: Těším se a dobrou noc přeju všem posluchačům i vám.

0: Michal Tučný, abych tu žil, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Máme tady noční linku, dneska téma, které se dotýká každého z nás a určitě každý k tomu něco má a budu rád, když se ještě někdo zapojí. Telefon do studia 731 800 900. Může se člověk opravdu změnit? Koukám do dalších příspěvků, třeba Kamila, ta napsala úplně teď naposled. Zdravím všechny posluchače. Můj muž vyhrál výběrové řízení a byl ředitelem firmy. A když nyní je už v penzi, tak od té doby už doma nic nechce dělat. Zlenivěl. No, Kamilo. Peťo, co nám to tam pouštíš? Takhle, já jsem chtěl ještě domluvit. Ještě Helena třeba píše... Nebo máme telefon, že by někdo volal, tak zkusíme, čekáme, znamení dostanu do ouška. Helena třeba ještě napsala, myslím, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnoví nepřetržitě. S tím by člověk souhlasil, ale třeba jestli to nejsou nějaké vadné buňky třeba, jo? Ono se to množí, rozmnoží. Halo, halo, kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Zita.
0: Ano,
1: já
0: Zito.
1: Mám dva příklady na takový to, že se nemůže změnit a nemůže
0: ano.
1: se může změnit.
0: No tak počkejte, já tak jak? Musíme to rozlousknout
1: no
0: a s vámi uzavřít.
1: Dvě možnosti. Já jsem měla v příbuzenstvu člověka, který alkohol. Bylo na tom pikantní, že to byl řidič z povolání.
0: Oh.
1: Manželka mu dala nůž na krk, že se s ním rozvede, prosil, že přestane.
0: Ano.
1: No tak to stáhla zpátky tu žádost o rozvod a on začal pít znova. Jo, a to se opakovalo furt, čili tohle nevedlo nikam. A pak mám druhý příklad. Člověk, právník, se kterým jsme museli s manželem jednat. No a on byl hrozný. On byl prostě takový jako Celadon, který si myslel, že všichni ho musí poslouchat, protože on má prachy a on má moc. Takže když byl u nás, tak pak začal vyhrožovat a pak si všiml, že máme kočku. On byl myslivec, tak povídal, vy máte kočku? No, já mám psa, ten má výcvik na škodnou, jako jsou kočky. No a na to můj manžel vstal a řekl, jestli se naší kočce něco stane, tak jste měl psa. Načež pán to se bral a odešel, že jo? A 20 let jsme spolu nepromluvili slovo. Dost jsem na něj slyšela ošklivý další listy. Já jsem říkala, ano, asi to tak je. A pak jsem jednou potkala, on byl vždycky takovej štíhlej, nejenom jsem potkala kulatěučkýho pána, který dobrý den. Tak jsem být ustala, že jsem řekl, bože, kdo to je? No tak to odpověděla jsem, pak jsem přemýšlela, pak si říkám, ty oči, to je určitě ten. No byl, pak jsem za ním musela, on byl děsně přátelský, protože on měl za sebou, našli mu rakovinu. A dost
0: rakovinu.
1: Bylo to hodně blbý a on zřejmě přehodnotil veškerý svý hodnoty, svůj žebříček hodnot a najednou se změnil a pak ho to postihlo ještě jednou a to teda, to když jsem ho potkala, tak sušinka a to a on je ahoj, prosím tě, pojď na kafe, hele, já tady mám něco dobrýho, pojď, nebo na skleničku, pojď. No já jsem byla v šoku. Najednou my nejsme daleko od sebe věkem, ale najednou si budeme tykat a dojalo mě, vy jako pejskař to pochopíte. On se najednou stará o psy, který by šli do útulku. Vždycky jednoho někde, když se to doví, tak si ho veme do jeho smrti a veme si pak dalšího.
0: Je to, no jo, je to úplně, ale jak je možné? Jak je možné, když já to nemůžu říct vlastně upřímně, ale takhle jako tak lidově, jak se to říká, trefnit. Rakovina je hnus. To se asi shodneme, ale vidím tam jako takovou odnož, protože se říká, že na všech špatných věcech si člověk má najít, i když se to těžce hledá, nějakou dobrou věc. A asi se shodneme i na tom, že ta rakovina má i dobrou věc, a to je to, že člověka probere. A nebo zabije.
1: Asi jo, ale prostě změnilo ho to. Změnilo ho to a najednou jako spíš pomáhá lidem, no a ty pejsky, to mě dojalo, když jsem tam přišla a tam prostě, já říkám, to je jiný pes než minule. No to panička umřela, tak já jsem si ho vzal.
0: No, jo, takže... to je taky určitě zajímavé téma na povídání, rakovina, ale myslím si, že to je moc kruté.
1: Ale
0: třeba mi... Přesně. Ale nechci zase předtím zavírat oči, protože je jí všude hodně. Musíme se rozloučit. Omlouvám se.
1: Ano.
0: 0:53, nejvyšší čas. Děkuju, nerozlouskla se to.
1: Dobrou noc.
0: Ať se vám daří. A pro vás, milí posluchači, písnička, která taky tematicky patří k tomu dnešnímu vysílání, a to zcela určitě. Pojďte společně, budeme poslouchat text.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

Mám takový pocit, že jsme to dneska vlastně vůbec nevyřešili. Je změna v chování člověka vůbec možná? Možná to každý z vás, kdo volal a nebo i třeba jen tak poslouchal, tak jsme třeba tím každý mysleli i nepatrně, odlišně vlastně nebo vnímali, sami si vysvětlili to téma trochu jinak. Ale to je přece moc fajn, kdyby jsme byli všichni stejní, tak budeme všichni stejně nudní, trapní. Tak díky za tu pestrost i v rámci dnešního vysílání. Z jihu Čech popřeje příjemný večer, pěknou dobrou noc. Do studia do Prahy děkuju Petrovi za technickou spolupráci a vám, kteří jste se zapojili nejen do dnešního povídání, a to ať už opravdu aktivně, anebo pasivně při poslechu, vážím si toho, děkuji, nebýt vás, není noční link. A vy samozřejmě víte, že noční linka se vysílá každou noc, tak já už jdu lovit téma pro další vysílání noční linky, které bude už dneska hodinu před půlnocí. Kdo s vámi bude, tak ťukám, klikám. Dalšími vysílajícími kolegy bude kolegyně Jarka, noční linka ze Zlína. Když se řekne neděle, no hezký aktuální, když se řekne neděle, no tak těšíme se, můžete už teď syslit příspěvky klidně na linka@rozhlas.cz. Kdo by měl zájem napsat mě konkrétně, tak jan.macoun@rozhlas.cz. Společně se uslyšíme příští týden. Zase v sobotu hodinu před půlnocí. Ať se vám daří, z jihu Čech posílá velkou pusu všem, kdo o to stojí, Honza Macoun.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda. Dokonce i v noci, jak sama říká. A nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršelo a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě. Takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do ty hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, ježiš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej ten koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. Tak si o ten koláč borůvkovej opucoval. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V závěrečném 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Pokračuj.
5: Já jsem klidný.
4: Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařísky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říci počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská?
5: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne, hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařísky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
7: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem
6: budeme muset rozloučit.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludů pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
4: No tak naschledanou, naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku, ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů, Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporožíro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svoji hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenik je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normální okolnosti zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte to, starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: Ano, jistě, to jsou ovšem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že? Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas. Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano,
2: to buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: Jo, vyhodili, no ale z domova a tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem, nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, pán Bůh nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teď já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude, no prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny. No, ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo,
7: paš Jirku.
6: Ne, že vypadne, že jsi tam zůstaneš.
8: Tak jo, jako na furt,
6: no, na furt, že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo.
8: Já myslím,
6: no,
8: že
6: no,
8: se necháte.
6: Tak jsem se těšila trošku. A, no a ty... Jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do novýho bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Ludkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, o to znám.
7: No. Je někdo, s kým si nebydlel?
6: Těch je.
8: Už tady manželky se dějí obě opatrně.
9: No jo, tak...

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásky nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyše a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl

0: kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělalo kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trhej. Ale teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
1: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velké privatizaci by vám ho možná vrátili.
0: No jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
1: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
0: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
1: No nevšiml.
0: To přece není možné, jste kolem mě běhala, kroužil nabídky.
1: No a... Myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka od váhy. No,
0: to určitě,
1: o tom nebudem mluvit.
0: Bobříka od váhy, nevykládejte. Vy jste si mě namlouval.
1: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
0: To bylo kolečko? Vypadalo to jinak.
1: Dejte, držte se textu. Jo.
0: Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
1: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
0: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3 týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolia Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery. Nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolia mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolia mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolia neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi a řík, prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr, tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, zcvakni a jedem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález. Jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, do notýsku. Jdu dál a teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový ovlá, kolik to se, 2000, no co pak jsem blázen, já mu dám auto, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000. A takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupím, musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a ne Prumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout? Já jsem dědil.
4: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
4: No, já nedědila, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, že?
4: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
4: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
4: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
4: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
4: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku seděla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
4: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
4: A než to by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
4: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
4: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
4: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
4: I osvětlením. Aha. Vlnobytí.
3: Ano, ano.
4: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
4: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
4: Ale až pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
4: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
4: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
5: A podívejte, tamhle jde farář,
6: ale
5: otče.
6: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Ještě.
4: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale já počkám. Takže šupi to.
6: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polibkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
4: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
6: Dědil, dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát. A tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
4: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
6: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
6: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No Marto?
4: No Karle?
3: To je podvod!
6: Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
7: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. A pak vždycky zajede a zařvu. Jo, a jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou. A víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela, vypláznutá. A teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och, a pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, Chvíli se nic nedělo a zase, och, och, pan doktor, já přestanu, najednou výkřik, pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.